0: Dvě hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Praktici budou moct předepsat od července více léků. Čeští hokejisté podlehli na světovém šampionátu Norsku 1-4 a vlna veder pokračuje i v úterý. Naměříme až 32 stupňů. U zpráv vás vítá Kateřina Vavřínová. Pacientům od července budou moci více léků předepsat praktičtí lékaři. Půjde o víc než 1000 přípravků, kvůli kterým dosud museli ke specialistovi. Podle ministra zdravotnictví půjde třeba o léčiva na diabetes, srdeční selhání nebo chronické onemocnění ledvin. Za stejné peníze teď v českých obchodech stále častěji dostaneme méně zboží. Tahle praxe funguje všude ve světě, ale v některých státech vás na to upozorní třeba takzvanými varovnými štítky.
2: Výrobek se zmenší, obal a cena zůstanou naopak stejné nebo se zvětší a zákazník se změny často ani nevšimne. V Česku se tahle praxe v posledních letech opakovaně objevuje u bramburků, čokolád, oplatek, kečupů, kávy nebo drogerie, jak připomínají novinky.cz. V Německu spotřebitelské organizace dlouhodobě vedou seznam takových klamavých balení a každoročně vyhlašují i balení roku, tedy výrobek, který nejnápadněji oklamal zákazníka. Zasažení výrobci pak často na veřejný tlak reagují a obsah na původní množství. V Rakousku zase zavedli výstražné štítky. U nás se o něčem takovém zatím příliš nemluví. Láďa Jakub, Frekvence 1.
1: Ve Velké Británii v pondělí padl teplotní rekord pro měsíc květen, když v Londýně teplota vystoupala na 34,8 stupně Celsia. Informovala o tom agentura AFP s odkazem na britskou meteorologickou službu. Už neděle přitom byla při současné vlně veder nejteplejším dnem 5. měsíce roku za 79 let. Hranici 30 stupňů teplota v celé Británii letos poprvé překročila v sobotu. Stalo se tak nejdřív v kalendářním roce od roku 1952. Čeští hokejisté podlehli v šestém utkání na mistrovství světa ve Friburgu Norsku 1-4 a připsali si ve skupině B druhou porážku. Skupinu už nemůžou vyhrát. Pondělní soupeř je odsunul na třetí místo. Norsko si zajistilo postup do čtvrtfinále. Zahraje si ho po 14 letech.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Letní teploty zažijeme i v úterý. Bude jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty vystoupí na 27 až 32 stupňů. Na horách se denní maxima zastaví na 23.

0: vy na frekvenci 1?
1: No jasně, to je totiž hodina bláznivého humoru a zábavy.
2: Tak jediná ženská, která je ráda, že mi klesl, je moje diabetoložka.
0: Takhle to umí glosovat jen velkého.
2: Tam je jako cukr.
3: Tak přátelé, mějte se krásně a ať to klesá.
1: Začínáme každý všední den v 17 hodin.
0: Co vás baví? Velké hlavy.
1: Frekvence.

0: 3 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Testování páťáků a deváťáků dostalo stopku od ministra. Hasiči jsou kvůli tropickým dnům v pohotovosti. V úterý bude jasno nebo skoro jasno. Naměříme až 32 stupňů. Od mikrofonu vás u zprávy vítá Kateřina Vavřínová. Ministr školství Robert Plaga v pondělí zastavil testování žáků 5. a 9. tříd základních škol. Důvodem je špatná komunikace a taky technické potíže. Řekl to po schůzce s ústředním školním inspektorem. Testy kritizovali někteří rodiče a učitelé kvůli otázkám po dokončení vědomostního dotazníku, mimo jiné na sebevražedné myšlenky, na vybavení domácnosti nebo vzdělání. A profesi rodičů. Plaga k tomu dodal.
2: Pokud to dotazníkové šetření má být relevantní a má být ku prospěchu našich dětí, tak není možné, aby o tom školy nebyly dostatečně informovány, aby nebylo vysvětleno, proč se daná data sbírají, aby vy jste jako zákonní zástupci, jako rodiče tuto informaci neměli dopředu. To je zcela zásadní selhání z mého pohledu.
1: Tropické dny v Česku pokračují a kvůli tomu jsou v pohotovosti hasiči. Kde hrozí požáry kvůli velmi horkému počasí nejvíc, nám řekl Štefan Hanžák z Českého hydrometeorologického ústavu.
3: V Praze, v části Středočeského, Ústeckého kraje, na Plzeňsku a na Jižní Moravě se budou úterní maximální teploty pohybovat nad 31 stupňů Celsia, nejčastěji do 32, ojediněle až 33 stupňů. Na Jižní Moravě budou maximální teploty nad 31 stupňů také ve středu 27. května. Vzhledem k déletrvajícímu suchu a teplému počasí přetrvává ve středních a severozápadních Čechách zvýšené riziko vzniku a šíření požáru.
1: Premiér Andrej Babiš vyzval guvernéra České národní banky Aleše Michla, aby centrální banka snížila úrokové sazby. Podle předsedy vlády není důvod k tomu, aby Česko mělo vyšší sazby než eurozóna. V Česku je základní úroková sazba 3,5%, v eurozóně 2%. Úterý vstoupí do Roland Garros zbývajících 5 českých tenistů. Do akce půjdou Linda Nosková, Kateřina Siniaková, Nikola Bartuňková, Linda Frouvertová a Vít Kopřiva.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Jak zaznělo na začátku zpráv, vlna veder bude pokračovat. I v úterý nás čeká jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty vystoupí na 27 až 32 stupňů. Na horách naměříme teploty kolem 23. To byly zprávy, další přidáme za hodinu.

Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chceš řvát.

0: 4 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Praktici budou moct předepsat od července více léků. Čeští hokejisté podlehli na světovém šampionátu Norsku 1-4 a vlna veder pokračuje i v úterý. Naměříme až 32 stupňů. U zpráv vás vítá Kateřina Vavřínová. Pacientům od července budou moci více léků předepsat praktičtí lékaři. Půjde o víc než 1000 přípravků, kvůli kterým dosud museli ke specialistovi. Podle ministra zdravotnictví půjde třeba o léčiva na diabetes, srdeční selhání nebo chronické onemocnění ledvin. Za stejné peníze teď v českých obchodech stále častěji dostaneme méně zboží. Tahle praxe funguje všude ve světě, ale v některých státech vás na to upozorní třeba takzvanými varovnými štítky.
2: Výrobek se zmenší, obal a cena zůstanou naopak stejné nebo se zvětší a zákazník se změny často ani nevšimne. V Česku se tahle praxe v posledních letech opakovaně objevuje u bramburků, čokolád, oplatek, kečupů, kávy nebo drogerie, jak připomínají novinky.cz. V Německu spotřebitelské organizace dlouhodobě vedou seznam takových klamavých balení a každoročně vyhlašují i balení roku, tedy výrobek, který nejnápadněji oklamal zákazníka. Zasažení výrobci pak často na veřejný tlak reagují a obsah vrátí na původní množství. V Rakousku zase zavedli výstražné štítky. U nás se o něčem takovém zatím příliš nemluví. Láďa Jakub, Frekvence 1.
1: Ve Velké Británii v pondělí padl teplotní rekord pro měsíc květen, když v Londýně teplota vystoupala na 34,8 stupně Celsia. Informovala o tom agentura AFP s odkazem na britskou meteorologickou službu. Už neděle přitom byla při současné vlně veder nejteplejším dnem 5. měsíce roku za 79 let. Hranici 30 stupňů teplota v celé Británii letos poprvé překročila v sobotu. Stalo se tak nejdřív v kalendářním roce od roku 1952. Čeští hokejisté podlehli v šestém utkání na mistrovství světa ve Friburgu Norsku 1-4 a připsali si ve skupině B druhou porážku. Skupinu už nemůžou vyhrát. Pondělní soupeř je odsunul na třetí místo. Norsko si zajistilo postup do čtvrtfinále. Zahraje si ho po 14 letech.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Letní teploty zažijeme i v úterý. Bude jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty vystoupí na 27 až 32 stupňů. Na horách se denní maxima zastaví na 23.

slzy, tak úsměv. Každý ví nejlíp, co máš dělat, jak se chovat. A stále dokola se musíš obhajovat. Tak proč se trápit tím, co bylo? Vždyť minulost je fake, tak popojedem dál. Pozbírej, co okolo zbylo.

0: Každé všední odpoledne jsou s vámi na frekvenci 1
1: Jana Knížková a Vojta Effler
0: a mají pořád co rozebírat.
2: Já jsem dneska vylezla z auta s tím, že půjdu do drogérie. Já jsem přišla do té drogérie a já jsem si za boha nemohla vzpomenout, pro co jsem šla.
1: Rádi se s vámi podělí o to, co se jim zrovna honí hlavou.
3: Někdo by řekl, že to měkne ten mozek, ale...
2: To za chvilku vyteče ušima.
0: Jana Knížková a Vojta Effler.
1: Každé všední odpoledne od 2 do 5 na frekvenci 1.
4: Tak když spolu spíš.

0: 5 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Testování páťáků a deváťáků dostalo stopku od ministra. Hasiči jsou kvůli tropickým dnům v pohotovosti. V úterý bude jasno nebo skoro jasno. Naměříme až 32 stupňů. Od mikrofonu vás u zprávy vítá Kateřina Vavřínová. Ministr školství Robert Plaga v pondělí zastavil testování žáků 5. a 9. tříd základních škol. Důvodem je špatná komunikace a taky technické potíže. Řekl to po schůzce s ústředním školním inspektorem. Testy kritizovali někteří rodiče a učitelé kvůli otázkám po dokončení vědomostního dotazníku, mimo jiné na sebevražedné myšlenky, na vybavení domácnosti nebo vzdělání. A profesi rodičů. Plaga k tomu dodal.
2: Pokud to dotazníkové šetření má být relevantní a má být ku prospěchu našich dětí, tak není možné, aby o tom školy nebyly dostatečně informovány, aby nebylo vysvětleno, proč se daná data sbírají, aby vy jste jako zákonní zástupci, jako rodiče tuto informaci neměli dopředu. To je zcela zásadní selhání z mého pohledu.
1: Tropické dny v Česku pokračují a kvůli tomu jsou v pohotovosti hasiči. Kde hrozí požáry kvůli velmi horkému počasí nejvíc, nám řekl Štefan Hanžák z Českého hydrometeorologického ústavu.
3: V Praze, v části Středočeského, Ústeckého kraje, na Plzeňsku a na Jižní Moravě se budou úterní maximální teploty pohybovat nad 31 stupňů Celsia, nejčastěji do 32, ojediněle až 33 stupňů. Na Jižní Moravě budou maximální teploty nad 31 stupňů také ve středu 27. května. Vzhledem k déletrvajícímu suchu a teplému počasí přetrvává ve středních a severozápadních Čechách zvýšené riziko vzniku a šíření požáru.
1: Premiér Andrej Babiš vyzval guvernéra České národní banky Aleše Michla, aby centrální banka snížila úrokové sazby. Podle předsedy vlády není důvod k tomu, aby Česko mělo vyšší sazby než eurozóna. V Česku je základní úroková sazba 3,5%, v eurozóně 2%. Úterý vstoupí do Roland Garros zbývajících 5 českých tenistů. Do akce půjdou Linda Nosková, Kateřina Siniaková, Nikola Bartuňková, Linda Frouvertová a Vít Kopřiva.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Jak zaznělo na začátku zpráv, vlna veder bude pokračovat. I v úterý nás čeká jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty vystoupí na 27 až 32 stupňů. Na horách naměříme teploty kolem 23. To byly zprávy, další přidáme za hodinu.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Frekvence 1.
2: To nejlepší z muziky.
1: Z každého roku.

0: 6 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: A přejeme vám hezké ráno z Frekvence 1.
2: Krásné ráno, máme úterý. Kolikátého? 26. května. Svátek slaví Filip. Tak to jsem chtěla.
1: A naše drahá kolegyně Lucie Černá má nové brýle.
2: A rozhodla se, že je vyzkouší a přečte zprávy z papíru.
1: Že si je teď nasadila poprvé, takže se šla nejdřív podívat, jak v nich vypadá, teprve potom vyzkouší, jak fungujou, že jo?
2: Tak, každopádně, Luci, můžeš jít sem, jestli chceš.
1: My se na tebe nebudem zlobit. Pojď. Tak co? Co ty brýle? Je to dobrý?
3: Já vidím.
1: A vidíš, jo?
3: Normálně dneska si vás konečně můžu zblízka pořádně prohlídnout.
1: No, to protože jak jsem
3: Nemusím mít blízko, protože já mám na blízko, tak prostě, no ukáž.
2: To se říká někde.
3: Není to zas tak špatný.
1: Není, jo.
3: Není.
2: Někde na severu Moravy se podle mě říká, že si tě prohlídnu z blízky. Jak se u nás říká z dálky, tak tam se říká podle mě z blízky. No. Tak pojď to z blízky přečíst.
3: Pěkňoučky z blízky takhle.
1: Tak, co nás čeká?
3: Hezké ráno, prezident má připravenou kompetenční žalobu, pokud mu vláda zamezí odcestovat na summit. Senát si večer připomene 30. výročí ustavení České horní parlamentní komory. Norové si po Švédech vyšlápli i na český tým a slaví postup do čtvrtfinále. Pokud vláda vyškrtne z delegace na summit NATO v turecké Ankaře prezidenta, obrátí se Petr Pavel na ústavní soud, jak prozradila hlava státu v pořadu Hráči pro blesk CZ. Kompetenční žalobu má připravenou.
4: Byl bych asi špatný bývalý voják, kdybych nebyl připraven na varianty B, C a D. Takže ta varianta je připravena, ale já věřím tomu, že nebude nutné ji použít.
3: Petr Pavel taky řekl, že prezident nemůže být rukojmím vlády. Kabinet nemůže prezidentovi určovat, co smí a nebo nesmí. Vláda Andreje Babiše má o složení delegace na summit rozhodnout 8. června. Senát si dnes podvečer připomene 30. výročí ustavení České horní parlamentní komory slavnostním shromážením svých současných i bývalých členů. Kromě současného předsedy Senátu Miloše Vystrčila na shromáždění k přítomným promluví i prezident Pavel. Bývalí předsedové a předsedkyně horní parlamentní komory poté obdrží symbolické klíče k Senátu. Shromáždění bude zahájeno symbolicky v 17 hodin a 35 minut, tedy v okamžik, kdy v roce 1920 začala první schůze prvorepublikového senátu. Dnes shromáždění proběhne ve Valštejnské jízdárně. Okresní soud v Teplicích se dnes bude znovu zabývat žádostí Dominika Feriho o předčasné propuštění z vězení. Někdejší politik si v teplické věznici odpikává 3letý trest za znásilnění 2 dívek a pokus o další znásilnění. Ve vězení je Feri od května roku 2024. Žádost podal po odpikání poloviny trestu. Americká armáda podle oblastního velitelství amerických sil na Blízkém východě zaútočila v jižním Iránu na cíle, mezi kterými byly lodě pokoušející se klást miny a odpalovací rampy. Velitelství v prohlášení označilo i za útoky za sebeobranu a doplnilo, že se při pokračujícím příměří zachovává zdrženlivost. Čeští hokejisté mají za sebou na mistrovství světa další fiasko s outsiderem. V předposledním duelu základní skupiny prohráli s Norskem 1-4 a komplikovali si situaci v tabulce. Dnes od 12 hodin a 20 minut tak budou bedlivě sledovat zápas Norů s Dánskem. Pokud ho Norové zvládnou bez zaváhání s plným bodovým ziskem, Češi už budou mít jistotu, že bez ohledu na výsledek večerního zápasu s Kanadou obsadí 3. nebo 4. místo. Budou se muset přesunout do Curychu a ve čtvrtfinále narazí na dosud 100% Švýcary a nebo Finy.
0: Frekvence 1.
3: Počasí. Máme před sebou další tropický den, bude slunečno, jasno nebo skoro jasno. Teď po ránu už se teploty pohybují kolem 16 stupňů, přes den vystoupí na 27 až 32 stupňů. No a kromě výstrahy před vysokými teplotami zůstává v platnosti také výstraha meteorologů před zvýšeným rizikem vzniku a šíření požáru. A to ve středních a severozápadních Čechách.
0: Frekvence 1. Doprava.
3: A ještě se podíváme, jak to právě teď vypadá na silnicích.
1: Hezky.
3: No, jsou kolony na D1, na D2, na D5.
1: Už takhle brzy po ránu.
3: Já jsem to tam nedala, veď, jak
1: to
3: jsem
1: byla rozuzená. To nevadí, nemůžeš se takhle prozradit. Tak jenom to podláží, no, řekni tady, jako přeje Vlaďka a je to.
3: Přeje Vlaďka a už vám přeji hezký ráno i Luka s Mírou.
1: Start se dnes vyloženě povedl. Přejeme vám hezké ráno z Frekvence 1.
2: Krásné ráno, hele.
1: Šlo nám to jako hokejistům včera. No.
2: V podstatě. Viděli jste ten hokej?
1: Já jsem ho viděl.
2: Já jsem ho totiž vlastně neviděla, protože já jsem odjela, vrátila jsem se, myslela jsem, že na začátek hokej a ono to bylo 2-0. Uh-huh. Jo, já jsem se, že jako všechno stíhám. Tak jsem se počkala na to, že dáme ten gol a řekla jsem si, uf, tak dobrý, tohle už bude dobrý. A šla jsem dělat zahradu.
3: Uh-huh. No. Tak no. Dobrý to nebylo, veď. A nevíš, jaký mám heslo na přihlášení tady k počítači?
2: To nevím.
1: Hezké ráno.
3: Hezké ráno.
1: Dobrý tohle.
0: Míra Michálek a Lubka Ponížilová.

0: 6 hodin, 12 minut, nabízíme účast na ranní srandě.
1: Ranní sranda je pořád lepší, než kdybyste vyměnil jedno písmenko.
0: Jsem dneska otří vzůru, nevím, co se dělo. Lepší jsem se probudil, už to nešlo. Takže ty závity sice měly by být probuzený naopak.
1: Nějak jsme to nepoštelovali. No. Jedna má nový brejle, ty si nemohl jako ráno dospat, já jsem nemohla večer usnout. Prostě je to blbá kombinace. Bude dneska líp, tak to ví paní Dagmar Klucka.
2: Horoskop Frekvence 1.
3: Krásné ráno, milí posluchači. Vítejte u úterních horoskopů. Svátek slaví Filip a Filipa. Gratulujeme. Se sluncem v blížencích a lunou ve vahách se budete vznášet v oblacích. Jste veselí, družní a otevření diskuzí. Určitá cesta by mohla dát vašim zájmům nové impulsy. No a co čeká blížence? Planety přejí obnovení starých a zaplnutých kontaktů. Ozvěte se lidem, kteří vám chybí. Velké sympatie zajiskří gesy ve společnosti. Radci, předpokladem zaruje vaše aktivita, pozor však na sklony některé věci si idealizovat, buďte v obraze. Lvi, čeká vás den plný událostí, záleží na vás, kam tu svoji energii nasměrujete. Nepočítejte však s tím, že by vám prošla nějaká nedisciplinovanost. Panny, dnešek je ideální pro jakoukoliv činnost, jen partner potřebuje víc pochopení, věnujte se mu trochu. Váhy, luna je ve vašem znamení, zdobit vás bude velké charisma, zvládat budete vše snad ledem a humorem vám vlastním. Štíři, nevydržíte chvilku v klidu, už dlouho vám schází nějaké to dobrodružství, ale nic se nesmí přehánět. Pozor na přehlednutelné přehmaty a rychlá rozhodnutí. Střelci, angažujete se v různých oblastech, aktivity ve vás vyvolávají zvídavost. To, co plánujete, se může brzy dostat do stádia realizace. Mějte se však na pozoru před intrikami kolegů, ne všichni vám přejí a jsou upřímní. Kozorozi, když životem proplouváte celkem spokojeně, může přijít sprška v podobě překvapivé zprávy. Než začnete jednat, nejlépe bude, když se zastavíte, vydýcháte a vše si dobře promyslíte. Vodnáři, silné vibrace lásky prolomí zeď opjatosti. Citová investice je to, na čem dnes můžete stavět. Ryby, hvězdy jsou nevyzpytatelné. Zatímco včera vám slibovali fantastický den, dnes těžko budete krotit své emoce. Můžete se zamilovat, ale i pohádat. Berani, horko krev s vámi coumá. Nejspíš vás čekají nějaké komplikace na domácí půdě. Možná je to konec jedné etapy a přerod do další, daleko náročnější. Víci, dobrá nálada vám nechybí. Pokud ale neprojevíte vlastní iniciativu, budete každý usínat na vlastní straně postele. Milí přátelé, události se dostanou do pohybu. Chvíli se budou dít věci příjemné, ale mohou se vyskytnout i potíže. Všechno, co se kolem vás bude dít, má nejspíš nějaký důvod. Nemusíte být z toho nervózní, jen buďte trochu ve střehu. Přeji vám úspěšný den, mějte se rádi a věřte na zázraky.

0: Fajn ráno, 1+1 na frekvenci 1, jeden forek od nás, jeden forek od vás.
1: Pojď, těším se.
0: Měl jsem ráno bouračku. Když přijeli policajti, řekl jsem jim, že ten druhý chlapík ale telefonoval a druhou rukou jedl koláč. Policajti mi pak ale vysvětlili, že ten chlápek si ve svém skleníku může dělat, co chce.
1: To bylo fadží duchové, ne? Jak jim lítali do toho pokoje.
0: Jo.
1: Pak z toho postavili nějaký auto. Hezké ráno.
0: Dobré jutro.
2: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: V drogérii Teta je nyní akce 2+1 zdarma na všechny značky péče o pleť, včetně korejské a přírodní kosmetiky. Nivea, L'Oreal Paris, Purity Vision, Beauty of Jocelyn a další. Vyberte si krémy, séra i masky. Více na tetadrogerie.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Frekvence 1.
5: To nejlepší z muziky.
2: Z každého roku vybírá

0: Frekvence 1 s vámi, hezké ráno, je tu 1+1, vtip od nás, vtip od vás.
1: Pojď.
0: Jeden předdovolenkovej.
1: Dobře.
0: Kašlu na hubnutí do plavek, letos tloustnu do nafukovacího kruhu. Aby nepadal. S tím se stotožníme asi
1: většinu z nás. Ano, je to jednodušší.
0: Hezké ráno.
2: Ráno Frekvence 1. Míra Michálek a Lubka Ponížilová.

0: Dřívci. Fanděte našim s oficiálním merchem českého národního týmu. Ve fanshopu českého hokeje si můžete vybrat z originálních produktů, jako jsou reprezentační dresy, šály, čepice a spousty dalších unikátních kousků z hokejové kolekce. Fanděte českému nároďáku stylově a s originální výbavou a oblečením. Oficiální merch zakoupíte na fanshop.českýhokej.cz. Tento týden vyráží moderátor Tomáš Fíla na cesty s novou Suzuki e-Vitara. Poslouchejte od pondělí do pátku Frekvenci 1 a poznejte spolu s ním všemi smysly ta nejkrásnější místa Česka, kam stojí za to vyrazit. Objevujeme Česko s novou elektrickou Vitarou od Suzuki. Tichá síla pro každou vaši cestu i do terénu. Více na www.suzuki.cz.
1: Přesně půl sedmé, krátké zprávy Lucie Černá.
2: Hezké ráno, kvůli lékům na cukrovku nebo na chronické onemocnění ledvin už pacienti nebudou muset za specializovaným lékařem. Od 1. července budou tato a další léčiva nově moci předepisovat praktičtí lékaři. Na sociálních sítích to oznámil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Vláda projedná návrh zákona o médiích veřejné služby podle ministra Klempíře po vypořádání všech připomínek v polovině června. Účinný by mohl být od 1. ledna roku 2027. Podle vyjádření ministra pro sport, prevenci a zdraví Borise Šťastného se teď jeví jako nejpravděpodobnější, že by po plánovaném zrušení poplatků platilo veřejnoprávní televizi a rozhlas od příštího roku ze svého rozpočtu Ministerstvo kultury. Kouč českých hokejistů Radim Rulík večer po porážce s Norskem 1-4 uznal, že soupeřův úspěch byl zasloužený. Češi po teprve druhé porážce s Nory v historii ztratili možnost utkat se dnes s Kanadou o prvenství ve skupině. Naopak jim reálně hrozí postup ze třetího místa a mohou být i čtvrtí.
3: Frekvence 1. Doprava.
2: A ještě se podíváme na silnice.
4: S více než půlhodinovým zdržením musí počítat řidiči nákladních vozidel na dálnici D5 na trase Praha-Rozvadov. Popojíždět v koloně budete mezi 142. až 146. kilometrem. A pokud pojedete po dálnici D8 na trase Praha-Německo, počítejte se zdržením okolo 20 minut mezi 87. až 92. kilometrem. Zde stojí také převážně nákladní vozidla v pravém jízdním pruhu. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Zuzka.
1: 2 minuty po půl sedmé, Frekvence 1 s vámi, hezké ráno.
5: Hezké ráno, tak jsme tady probírali počasí, samozřejmě, že probíráš počasí, že jo? Protože když se děje venku to, co se děje a má se dít to, co se má dít, tak to samozřejmě je k probírání, protože ještě dneska opravdu až těch 32 stupňů, o kterých jsme mluvili, ale pozor, zítra nás schladí vzduch z Arktidy od západu, takže zítra na západě Čech už bude chladněji, na jižní Moravě stále teda ještě tropy, ale ve čtvrtek teploty o 10 stupňů nižší než dneska.
1: O 10, takže 22?
5: No.
1: To je příjemných, 22 je příjemných.
5: Je to příjemných, pokud jako ses nestihl rychle rozmlsat, jo? Jako pokud někdo má ty tropy rád a říká si tak, a teď už budu chodit v podstatě jenom v tričínku a v kraťáskách, tak ono ne, přátelé. Ve čtvrtek chladno, v pátek teda to se začne pomaličku zase oteplovat, lehoulince, na nějakých 25, no a v sobotu dokonce. Dokonce může pršet.
1: Nech toho, potřebuji na kolo. jestli bude celý týden vedro jako blázen a pak v sobotu bude pršet, tak budu fakt naštvaný.
5: Hele, jezdíš na kole rychlejš nebo pomalejš, když prší?
1: No jak kdy? Podle to, jak to mám daleko do cíle, víš?
3: Míra Michálek a Lubka

0: Jan Kraus a Blondýna.
1: Českým firmám chybí ženy ve vedení. Státu hrozí pokuta. Co vy na to?
2: No tak já jsem jaksi příznivec žen ve vedení, ale nejsem příznivec toho, aby se to dělalo jenom proto, že žena je žena, takže ji musíme dát do vedení, ať je kvalifikovaná, ať se tam propracuje, což znamená, že si v tom nesmí nijak bránit. A myslím si, že nejlepší kombinace je muž a žena, protože ženy mají přece jenom trošku jiný přístup, který v některých oblastech je daleko lepší než ten mužské a užitečné obráceně. Chlapy mývají lepší strategii, ženy jsou vynikající v praktickém výkonu, kontrole praktického výkonu a podobně. Já sám jsem člověk, který je obklopený ženama v práci, ale já jako muž jsem nahoře s tou strategií, jo?
1: Jo, jasně.
2: Ne, ale myslím si, že ideální kombinace je muž a žena. Tam ty ostatní pohlaví, ať si to rozhodnou potom po pauzách, co potřebujou, ale tam bych se řídil jenom pohlavníma znakama, fyziognomickýma, ale bránit ženám, aby se staly jak si dostali do vedoucích pozic je omyl. Mm. A jsou i ženy, které jsou opravdu takového založení, že mají i to strategické uvažování a dokážou to vést a podobně. To je pravda. Ale když bychom koukali na ty většinové kritéria, tak bych to řekl takhle, že ideální je kombinace obou žen pro ten praktický výkon a dozor. Víte co, žena umí přijmout tu práci nevzdáleně od svého mateřského pudu. To je tak jakoby její dítě ta práce. To je cena vlastnost, kterou chlap nemá, nemůže mít. A ona na té práci to pak je vidět často. Ta pečlivost té ženy. To, ona umí vlastně hlídat i toho šéfa. A dobrý šéf to pozná a cení si toho. Jo, ona umí zahrnout to, to jako chlap v sobě nemá. Protože chlapovi stačí někdy, aby zahlíd něco, co ho pudově zaujme, takže vymění tu kvalitní správkyni i jeho osoby za lákadlo životního štěstí nebo emočního zážitku. No to, jak si chlap je předurčený ke zradě, co si bude povídat v pracovních vztazích. Jsou věci pro chlapa cennější než práce.
1: Jan Kraus a Blondýna.
0: Každé ráno exkluzivně na Frekvenci 1.

0: Krásné úterní ráno, pojďme prověřit, kdo je tady chytrej.
1: Jak rádio. Já to budu, heč.
0: Ty to budeš. Včera se mě oživilo v hlavě jedno slovo. A sice somradlo. Ptám se tě, co to je somradlo?
1: Somradlo.
0: Jsou dvě možnosti, buď to víš, jako na 100%, anebo si to vymyslíš.
1: Víš co, já si myslím, že to vím a jsem si tak na 100% jistý, že to řeknu za chvilku. Vy víte, co je somradlo, tak klidně pište.
0: 736-304-44.
2: Ráno Frekvence 1. Děláme vám den lepší.

0: čtvrtě na 7 Lubka přišla se zásadní otázkou v rámci Chytré jak rádio. Co je somradlo?
1: Tak, ty jsi sliboval, že prozradíš, říkal, protože
0: to,
1: víš.
0: Ono to může vypadat, že to je malé dítko od herce Somra.
1: Jo, takhle.
0: Somradlo. Ale já si myslím, jsem z generace, kdy se to běžně používalo, že somradlo je taková ta taška přes rameno.
1: Přišla tady odpověď od Jardy.
0: Takový žebradlo vlastně.
1: Žebradlo.
0: No.
1: Somradlo, Lubko, si myslím, že je taška přes rameno z dob totality. Říkala se tomu i žebráčka na Moravě, ale jistě se můžu plést Jarda z Bohumína. No neplete se, pánové.
0: Je to tak, je to somradlo.
1: Počkej, ještě další zpráva, která teď tady dorazila. Aho. Myslím si, že to je malý baťůžek nebo nějaké pouzdro, píše Libuše na 736-300-444. Tak je to taková, ještě se tomu říkalo žracák.
0: Žracák. No je to vlastně vojenská taška, že jo? Myslím,
1: taková
0: že primárně ta zelená
1: je,
0: hej, mám doma, kdyby jsi chtěla, mám dvě možná.
1: Na olivky.
0: Jednu ti rád dám. No, tak kdyby si chtěla, tak
1: a můžeš... můžeme vyrazit spolu na Karlův most, stoupnout si tam vedle malířů.
0: Jo, tak tam bychom se dlouho neohřáli, tam si to hlídej.
2: Hokejoví příznivci, fandíte našim s oficiálním merchem českého národního týmu. Ve fančupu českého hokeje si můžete vybrat z originálních produktů, jako jsou reprezentační dresy, šály, čepice a spousty dalších unikátních kousků z hokejové kolekce. Fanděte českému nároďáku stylově a s originální výbavou a oblečením. Oficiální merch zakoupíte na fančup.českýhokej.cz. Tento týden vyráží moderátor Tomáš Fíla na cesty s novou Suzuki e-Vitara. Poslouchejte od pondělí do pátku Frekvenci 1 a poznejte spolu s ním všemi smysly ta nejkrásnější místa Česka, kam stojí za to vyrazit. Objevujeme Česko s novou elektrickou Vitarou od Suzuki. Tichá síla pro každou vaši cestu i do terénu. Více na www.suzuki.cz.

0: Za chvíli 7 hodin po 7 hodině si jednak můžete zkusit střihnout tajemný hlas. Zase za námi někdo dorazí a vy podle hlasu můžete zkusit tipnout, kdo to je.
1: A nebo tajemnou větu.
0: A nebo tajemnou větu. Jsme taky tajemní dneska.
1: Prostě no. Je to tak. Máme tady Dagmar Honzovou, její nedokončenou větu a díky tomu vyděláváte v posledním slově. My pro vás máme nasyslených už 28 tisíc.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Krásný byt, že jo? Taky to užijte po novém bydlení. Už v úterý se v Eurojackpotu hraje nejen o obří peníze, ale navíc o luxusní byt v Praze v hodnotě 20 milionů. Eurojackpot.
5: Nejcennější okamžiky jsou ty, které sdílíme společně. V arenách, na náměstích i doma u obrazovek. Sdílíme napětí, radost i slzy. Protože hokej nás spojuje. Spojuje nás hrdost a víra ve vítězství. Spojuje nás vášeň pro český hokej. Hrajeme, bojujeme, fandíme a podporujeme. Zvláštní pro hokej, který máme v srdci. Český hokej, naše národní vášeň.
6: Film o rebelujících stařenkách a stařících, kteří se společně vydají na moře bez dozoru dospělých.
7: Lenka Termerová.
8: Jana Sislová.
9: Petr Kostka.
10: Jan Vlasák.
11: Oldřich Kaiser.
12: Vemte rodiče do kina od 28. května.
13: Pět švestek.
14: Přátelé, tady je Miloš Pokorný. Už tento pátek budeme hrát můj oblíbený kvízíček Sestřel Miloše na motorkářské téma. Poslouchejte v pátek frekvenci 1 po 9. hodině a zkuste mě sestřelit. Ale prosím vás, na silnici raději ne. Jsem také jedním z motorkářů a tohle téma mě opravdu velmi zajímá. Buďte k motorkářům ohleduplní a řekněte si třeba Hele motorka.
15: Projekt Hele motorka podporuje Bezpečně na cestě, financované z fondu zábrany škod.
16: Teď se fotím já.
17: Řekni Epet.
18: Nejdřív vyfotím vyúčtování.
19: Epet má teď elektřinu i plyn za extra výhodnou cenu. Tak abych to stihnul.
20: Vždyť se mu sjednání stihneš do 3 minut.
19: Taková změna se neodkládá. Sjednejte si výhodnou elektřinu a plyn od stabilního dodavatele na epet.cz. Epet. Život s lepší energií již 20 let.
21: Nezapomeňte, svátek Den dětí se blíží. Nadělte svým dětem pohádkový zážitek a pořiďte jim vstupenku na rodinný festival Den princezen a rytířů 2026. Na děti se těší Sabina Laurinová, Karol Akvído, Pokáč, Kája a Bambuláček, Milan Peroutka, Lollipop, Spiggy a Lily a mnoho dalších. Více na denprincezen.cz. Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Jezděte bezpečně, nejen na princezny.
22: Sponzorem Časomíry je Capilan. Capilan Originál. Šetrná vlasová péče s tradicí. www.capilan.cz.
23: 7 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
0: Hezké ráno vám přijeme.
1: Zprávy má Lucie Černá. Krásné ráno.
24: Dobré ráno. Prezident má připravenou kompetenční žalobu, pokud mu vláda zamezí odcestovat na summit. Bývalý poslanec Feri znovu žádá o propuštění z vězení. Půl hodiny teď necháte na D1 i D5. Pokud vláda vyškrtne z delegace na summit NATO v turecké Ankaře prezidenta, obrátí se Petr Pavel na ústavní soud. Hlava státu v pořadu Hráči v blesku přiznala, že má připravenou kompetenční žalobu.
25: Byl bych asi špatný bývalý voják, kdybych nebyl připraven na varianty B, C a D. Takže ta varianta je připravena, ale já věřím tomu, že nebude nutné ji použít.
24: Petr Pavel taky řekl, že prezident nemůže být rukojmím vlády. Kabinet nemůže prezidentovi určovat, co smí nebo nesmí. Vláda Andreje Babiše má o složení delegace na summit rozhodnout 8. června. Okresní soud v Teplicích se dnes bude znovu zabývat žádostí Dominika Feriho o předčasné propuštění z vězení. Někdejší politik si v teplické věznici odpikává 3letý trest za znásilnění 2 dívek a pokus o další znásilnění. Ve vězení je Feri od května roku 2024. Žádost podal po odpikání poloviny trestu. Sněmovna má dnes znovu schvalovat snížení odvodu živnostníků na sociální pojistné zpětně na loňskou úroveň. Koaliční novelu odmítá odmítl Senát. Poslanci tak teď budou muset návrh přehlasovat více než 100 hlasy. Jana Mračková Veldumecová Frekvenci 1 popsala, proč by se odvody měly podle hnutí ANO snížit.
7: Ten návrh by měl těm živnostníkům ulehčit. Živnostníci jsou velmi důležití a že pokud samozřejmě někdo argumentuje tím, že oni si tím spoří v budoucnosti, popřípadě na nějaký důchodový účet a další věci, tak si myslím, že toto je vždy na tom jednotlivém živnostníkovi a že to lze řešit popřípadě i nějakou jinou formou.
24: Americká armáda podle oblastního velitelství amerických sil na Blízkém východě zaútočila v jižním Iránu na cíle, mezi kterými byly lodě pokoušející se klást miny a odpalovací rampy. Velitelství označilo pondělní útoky za sebeobranu a doplnilo, že se při pokračujícím příměří zachovává zdrženlivost. Čeští hokejisté dnes zakončí vystoupení v základní části světového šampionátu soubojem s Kanadou. Zápas s už jistým vítězem skupiny ve Friburku odehrají od 20 hodin a 20 minut. To už budou vědět, jestli ještě mohou bojovat o druhé místo. Na tom je po nečekané pondělní výhře 4-1 vystřídalo se stejným počtem 13 bodů Norsko, které bude od 12 hodin a 20 minut hrát s Dánskem.
23: Frekvence 1.
24: Počasí. Máme před sebou další tropický den. Bude slunečno, jasno nebo skoro jasno a teploty odpoledne vystoupí na 27 až 32 stupňů. Na horách bude kolem 23. No a kromě výstrahy před vysokými teplotami zůstává v platnosti také výstraha meteorologů před zvýšeným rizikem vzniku a šíření požáru. A to ve středních a severozápadních Čechách.
8: Frekvence 1.
23: Doprava.
24: A kolony hlásí D1 i D5.
9: S půlhodinovým zdržením počítejte na dálnici D1 na trase Vyškov Brno. Popojíždět v koloně budete od Rousínova až po sjezd na bratislavskou dálnici. A pokud pojedete po dálnici D5 na trase Praha-Německo, počítejte se zdržením okolo 30 minut od 141. kilometru až po hraniční přechod. Zde stojí převážně nákladní vozidla v pravém jízdním pruhu. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Zuzka.
24: A přesně 4 minuty po 7. hodině už na Frekvenci 1 pokračují Míra s Lubkou.
0: To jsme my.
1: To jsme my.
0: Jsme celý my.
1: Krásné ráno, tak prosím tě, dneska jedno takové zásadní v podstatě pro Čechy výročí. Je to 150 let, co zemřel spisovatel, historik a politik František Palacký. Když máš štěstí, máš ho v peněžence. Na čem?
0: Na litru, ne?
1: Je to tak.
0: Myslím.
1: Je na tisícovce, no. Tak je to 150 let, co zemřel. Jeho pohřeb byl celonárodní tryznou. A pozor, při pitvě vyjmuli jeho mozek jako relikvii.
0: Ne, ne.
1: Jo, jo.
0: A to ví? Teda jako věci si to věděl. To je docela hustý, ne?
1: Františku, a to jste věděl?
0: Hezké ráno.
8: Frekvence. Míra Michálek
23: a Lubka Ponížilová.

0: Přejeme hezké ráno, Frekvence 1 s vámi, jsme tu opět tři a myslím, že dnes se hodí dát si tajemný hlas. I když můžu dát malou nápovědu, hádali jsme ho relativně nedávno, není tomu ani rok.
1: No kdo je asi tím třetím do party? Krásné ráno.
2: Dobré ráno vám přeju a děkuju za pozvání.
1: Nemáte vůbec zač, klidně se napijte kafe, nikam nespěcháme.
2: Ano, děkuji.
0: Tam káva bez mléka? To
1: káva bez mléka, nebývá to jako zvykem?
2: Po ránu bez mléka.
1: Fakt? Mm-hmm. Já vás nechám napít a pak se zeptám. A jo. Přes den s mlékem?
2: Přes den s mlékem, ale jenom dopoledne. Tak říkají
0: Italka.
2: Ano, odpoledne už to nesmí být kapučínko.
1: Takže kdo pak je tady z Itálie? Prozradíme za chvíli.
3: Frekvence 1.

0: Frekvence 1 s vámi, ani ne po roce, znovu v milé společnosti. Přátelé, možná jste poznali, je tu s námi herečka Lenka Termerová. Dobrý den ještě jednou.
1: Dobrý den.
2: Krásné ráno. Míra teda dneska úplně nevychytal oblečení. Vy, velká milovnice Hradce Králové, on tady v tričku z Pardubic.
3: Pardubický
0: Lenka, to nebyl záměr.
1: Já vidíte, jsem si nevšimla.
0: Já jsem nechtěl provokovat, jenom, jak jsem si toho ráno všiml, říkám, sakra.
1: Sakra práce.
0: Stane se.
1: To je hezký.
0: Byla tahle řevnivost mezi Hradcem a Pardubicemi, i když jste byla malá třeba? Bylo to vždycky?
1: Byla, ale myslím si, že to vždycky bylo v rovině takový legrace, jako že to nebylo doopravdy. Aspoň si to myslím. Jako.
2: Východočeský kraj, že jo, to byl. A předtím, vy jste ještě určitě zažila i to původní dělení Hradec a Pardubice, že jo? Taky ten Hradecký a Pardubický kraj.
1: Myslím, že jo. Že ano. Ano. Zažila.
2: Jo, takže
1: jsem zažila lecos.
2: Já jsem toho zažila. Herečka Lenka Termerová je dneska s námi na Frekvenci 1.
4: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
5: Léto, slunce, plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc než si myslíte.
6: Když to vezmu kolem a kolem, cyklofestivale na Lipensku je super na první dojem. Přijeď si užít tu největší cykloparty široko daleko od 5. do 7. června. Čeká tě bohatý program pro celou rodinu, dětské i dospělé amatérské závody, testovačky kol, super kulturní program a mnoho dalšího. Více na kolemkolem.info.
4: Frekvence 1.
7: To nejlepší z muziky.
4: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
7: Poznáte, který rok

0: měsícům jsou na dosah a dneska a zítra.
1: No, zítra. Když to dneska nepadne, tak zítra tam jsou.
0: Zítra, no, dneska se nám to nepodaří. Nevadí, 28 tisíc korun ve hře teď.
1: Uvidíme.
2: Frekvence 1.
3: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
0: A uslyšíme.
1: Kdo má zájem? 257-400-999. Volejte, volejte. Koho pak tam asi máme? Krásné ráno.
0: Hezké ráno.
1: Nikdo? Halo, halo.
0: Nikdo, co se dá dělat? Tak tady Míra s Lubkou, kdo tam? Dobrý den.
4: Dobrý den.
1: Kdo pak nám volá?
4: Božena, Budějovice.
0: Božena, je to tak, jo? Božena z Budějic.
4: Ano, ano.
0: Dobře, tak máme pro vás větu, kterou nám tu nechala meteoroložka Dagmar Honcová.
5: Když připravuji předpověď počasí, tak potřebuji.
1: Tak co myslíte, Božena?
4: Ovladač.
1: Ovladač.
0: Zkusme ovladač. 28 tisíc korun ve hře.
5: Když připravuji předpověď počasí, tak potřebuji.
0: Ani ovladač.
1: Bohužel.
0: Ani ovladač.
1: Ani ten to není.
0: No tak zdravím vás do Budějic. Mějte se krásně, naslyšenou, hezké ráno.
1: My přihodíme pětistovku a blížíme. 28,5 tisíce, to je částka, o kterou hrajeme ještě jednou dneska ráno.
3: Poslední slovo.
2: Aneb, řekněte to za celebritu.
1: Jo!

0: Přehled o tom má meteoroložka Dagmar Honcová.
1: Žít podle počasí na frekvenci 1.
2: Krásné ráno, před námi je nejteplejší den od začátku letošního roku. Nejvyšší odpolední teploty dnes budou atakovat hranici 32 stupňů Celsia. Slyšíte dobře, budou to až 32. Teplotní rekordy, těšte se. Ten z pražského Klementina je pořádně starý, z roku 1868. Tenkrát tam naměřili 31,6 stupňů Celsia. Uvidíme, jak vysoko se vyšplhá teplota vzduchu tady v Praze, nicméně na jižní Moravě dnes očekávají až 32 stupňů Celsia. Jinak máme před sebou nádherný slunečný den, kdy bude jasno, maximálně skoro jasno a na většině území Česka opět nasvítí až 14-hodinová délka slunečního svitu. Vlnu veder potom skloňují v celé Evropě západní a také nad Velkou Británií. Mimochodem v Londýně tak vysoké teploty v květnu měřily naposledy v roce 1944.
3: Přátelé, tady je Miloš Pokorný. Už tento pátek budeme hrát můj oblíbený kvízíček Sestřel Miloše na motorkářské téma. Poslouchejte v pátek frekvenci 1 po 9. hodině a zkuste mě sestřelit. Ale prosím vás, na silnici raději ne. Jsem také jedním z motorkářů a tohle téma mě opravdu velmi zajímá. Buďte k motorkářům ohleduplní a řekněte si třeba Hele Motorka.
4: Projekt Hele Motorka podporuje Bezpečně na cestě, financované z fondu zábrany škod.
5: A teď vykouzlíme výhodnější elektřinu a plyn.
6: Už je vykouzleno. Svět se zbláznil, ale ceny u EPET zůstávají stabilní.
7: Žádná kouzla?
6: Kouzla ne, ale chytrý formulář. Nahrajte své vyúčtování a do 3 minut máte hotovo. Navíc nyní sleva 1000 korun při sjednání online. Více na epet.cz.
8: Dvě minuty po půl osmé, krátké zprávy Lucie Černá.
9: Hezké ráno, Senát si dnes podvečer připomene 30. výročí ustavení České horní parlamentní komory slavnostním shromážděním svých současných i bývalých členů. Shromáždění začne symbolicky v 17 hodin a 35 minut, tedy v okamžik, kdy v roce 1920 začala první schůze prvorepublikového senátu. Uskuteční se ve Valdštejnské jízdárně. Kvůli lékům na cukrovku nebo na chronické onemocnění ledvin už pacienti nebudou muset za specializovaným lékařem. Od 1. července budou tato a další léčiva nově moci předepsat praktičtí lékaři. Na sociálních sítích to oznámil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Španělsko potvrdilo druhý případ hantaviru u turisty z výletní lodi MH Hondius. Jde o druhý potvrzený případ mezi 14 španělskými pasažéry, kteří byli po evakuaci umístěni do karantény. Basketbalisté New Yorku Knicks po 27 letech zahrají finále NBA. Dnes v noci porazili v semifinále 130-93 Cleveland a sérii ovládli 4-0 na zápasy. O titul si to teď rozdají buď s obájci z Oklahomy, anebo San Antoniem. Stav jejich série je 2-2.
10: Frekvence 1.
1: Doprava.
9: A ještě se podíváme, jak to právě teď vypadá na silnicích.
11: S menším zdržením počítejte na pražském okruhu na trase z Ruzyně na Modletice ve směru k dálnici D1, kde na 24. kilometru došlo k dopravní nehodě dvou osobních vozidel. A vlivem silného provozu se vytvořila kolona vozidel na dálnici D1 na trase z Vyškova na Brno mezi 218. až 206. kilometrem u Holubic, ve které budete popojíždět okolo 45 minut. Z dopravního centra, ředitelství silnic a dálnic, Plačka.
8: Amíra s Lubkou s vámi. Hezké ráno přejeme.
0: Krásné ráno, tak prosím tě. Vyšel Drákula v tento den. Úplně originál, takovej ten žluto-oranžovej, ta úplně první knížka, která tenkrát vyšla.
12: No.
0: Tak se prodává, tipni si za kolik.
12: Ty lado, jako ten originál.
0: Originál z roku 1897.
12: To
0: poprvé
12: hrozný,
0: vyšel.
12: To budou hrozný míče.
0: Úplně první vydání, není jich moc na světě.
12: Takže to bude 5 milionů dolarů.
0: 500 tisíc.
12: Dolarů?
0: 500 tisíc dolarů.
12: 500 tisíc dolarů, jo. To je dost teda. Pustím ještě. Já k tomu pustím našeho Drákulu.
0: Ano, stůj věcných odporů.
12: Půl milionu dolarů za knížku.
0: To je strašný. No, takhle ne, je to krásný. Mm-hmm. Samozřejmě, že jako knížka.

0: Praha má v současné době nějakou takovou hodnotu.
1: Já jsem si koupil jednou historickou knížku takovou, někde z nějakého roku 1900.
0: Ano.
1: 15 možná, tak něco to bylo. A byla to Jules Verne.
0: Aha.
1: Bylo to v češtině teda.
0: Jo.
1: Teda myslel jsem si, že je to čeština, rozhodně to čeština nebyla. Jako fakt to bylo těžký číst.
0: Číst, jasně.
1: To byly obraty, jako jsem říkal, tyjo, 100 let a já skoro to nepřečtu.
0: Jasně, no, tak proto taky Angličani úplně
1: slovosledy, moc... Slovosledy, strašně zvláštní, jako no.
0: Oni úplně nemají moc rádi Shakespeara, Angličani.
1: Jo, protože mu není rozumět.
0: V podstatě to je jak Tyl nebo Stroupežnický u nás, no.
2: Míra Michálek a Lubka Ponížilová.

0: Jan Kraus a Blondýna.
1: Jen 121 litrů na jednoho Čecha. Spotřeba piva je na historickém minimu. Co vy na to?
2: No, bude klesat dál asi. Doba chlastu končí, je třeba si to říct. Je kultura těla, to je naprosto v přímém rozporu s chlastem.
1: No?
2: A se vším nezdravím. Oni se to stěžují, dokonce ty vinaři třeba říkají, že se pije míň vína, že to je poznat na prodej té produkce. Takže ty mladí, který vlastně všichni žijou tou kulturou těla, no tak ty určitě si nebudou dávat něco, o čem jsou přesvědčení, že to škodí zdraví. Ten úmysl lze pochopit, vy chcete být co nejdýl v co nejlepším stavu v tom životě, abyste prožila kvalitní život co nejdéle v co nejlepším stavu. Jediný můj zádrhel na tom všem je, že když nakonec tohoto světa odejdete, tak to, co po vás zůstává, jsou vzpomínky, vaše dílo, ať už rukodělný, umělecký, duševní a tak dále, vaše přátelské vztahy, kdy na vás lidi vzpomínají. Jediné, co se vytratí bez zbytku, je tělo.
1: Já nevím, a musíme to říkat takhle nahlas.
2: Proč bychom to neřekli?
1: No, víte, kolika lidem jste zkazil teďka ráno?
2: A já se jim neskazil, si lidi řekl, no jo, to má pravdu, a jdou se napít piva.
3: Jan Kraus a Blondýna.
0: Každé ráno exkluzivně na Frekvenci 1.

0: přejeme vám hezké ráno. I dneska vyrážíme na cesty. Přátelé, pokračujeme v našem týdenním putování s Tomášem Fílou a Suzuki e-Vitara. Objevujeme Česko všemi smysly a dnes je na řadě Čich.
1: Ano, jo? Tomáš míří do Národní přírodní rezervace SOS. Jsou tam dvě očka, SOO.
0: Sus.
1: No. Méně známého, ale za to zajímavého místa nedaleko Františkových lázní, které je typický svým syrným zápachem a úplně jinou krajinou, než na jakou jsme zvyklí.
0: V podstatě je to takový český Island.
1: Takový bublačky tam
0: jo,
1: jsou, no.
0: Jo. Voláme teď Tomáše, abychom zjistili, jak se mu jede v nové Suzuki e-Vitara. Tome, hezké ráno.
1: Ahoj, krásné ráno.
2: Krásné dobré ráno, no tak jak se mi jede? Jede se mi samozřejmě báječně, protože jako sednout do elektromobilu, ti, co s tím mají zkušenosti, tak mi jistě dají za pravdu. Tam se prostě nemění ten svět okolo vás, tam nic nevrčí, nic s tím autem neháže, ty rozjezdy jsou plynulý. Jako mně to v podstatě jenom jako přijde, že si člověk třeba ze své postele ráno se přesune, řekněme, jako na nějaké sofá.
0: Jo,
2: a se to jako, na mě jako...
0: No, máš pravdu, tak. Že je velká výdva, že vám nemůže upadnout výfuk třeba, což se nám děje u těch starších aut. A navíc naše generace má velký zkušenosti a praxi z dětství, když jsme jezdili na autodromu elektroautama.
1: No to, víš, to,
0: byly, to byly první
1: jediný
0: kontakty s
1: elektroauta, který jsme znali.
2: Ne, je jako pravdou, že já už dnes vlastně trávím druhý den v tomhle autě a musím říct, že včera jsem si vyzkoušel ten zavazadelník, jo, a ten se zkouší nejlíp tak, že si prostě do něj člověk vleze.
0: Já to čekal.
2: Já jsem mluvil o tom, že to auto jako je vlastně, je to malý, kompaktní auto, ale šoupnul jsem si zadní sedačky dopředu, což vlastně u kategorií takovýhle aut nebývá zvykem, že by se zadní sedačky daly posouvat dopředu. Sklopil jsem je. No a musím říct, že jako já jsem se tam úplně v pohodě posadil s nataženýma nohama a mohl jsem si tam, jak by řekla dnešní generace, mohl jsem si tam felit a chillovat.
0: No prosím.
1: Ale prosím tebe.
0: Takže se sfokusnul na kufr, jo? A tam si chilloval a felil. Super.
2: Ne, jako no. Musím říct, že tohle to fakt funguje perfektně a ještě dodám věc, o které já už jsem včera mluvil, že mě opravdu jako dostává ten interiér tím, že ačkoliv jsou tam použity 4 druhy různýho jako materiálu, jo. Máme tam nějaký klavírový lakování prostě na středovém panelu, na palubní desce. Máme tam kombinaci plastů, látek, sedačky jsou kožené. Tak musím říct, že jsou ale všechny sladěný do stejného barevného odstínu a to působí neuvěřitelně dobře. Jako neuvěřitelně dobře. Opravdu jako, je to taková jako designovka, baví mě to.
0: Mm-hmm. Dojezd, už jsi zkoušel?
2: Hele, dojezd, který mi ukazuje auto a předpokládám, že ten takový bude a hlavně dneska doufám, že mě to podrží, protože to je nejdelší trasa celé
0: týdne.
2: No, tak to máme nějakých 203 a dojezd mám nějakých 200, takže já budu 300 kilometrů, takže ano. Já budu cestou zpátky, si někde prostě zastavím na kávičku a na takovou půl hodinku to tam někam šoupnu.
0: Naběž, jasný.
2: Nabiju, takže no, do pohody, jako no, žádný stres zatím.
0: Tak se těšíme, včera si stěžoval, že není sníh, že by si rád vyzkoušel tu čtyřkolku, myslím, no, že v bažinách můžeš.
1: Dneska tam máš bahínko.
0: Jo, tak se na to těšíme.
2: Není lepší reklamy, než zajec úplně novým autem. To prostě přírodní rezervace.
0: Tome, hlavně opatrně, užívej si se Suzuki e-Vitara, my se samozřejmě dnes ještě uslyšíme a možná vlastně i uvidíme prostřednictvím sociálních sítí. Měj se hezky, šťastnou cestu.
2: Krásné ráno všem a ahoj!
1: Jinak tohle auto určitě stojí za vyzkoušení. Rezervujte si testovací jízdu u autorizovaných prodejců Suzuki. První kusy právě přijíždí do České republiky.
0: No a více na Suzuki.
3: A teď vykouzlíme výhodnější elektřinu a plyn.
4: Už je vykouzleno. Svět se zbláznil, ale ceny u EPET zůstávají stabilní.
5: Žádná kouzla?
4: Kouzla ne, ale chytrý formulář. Nahrajte své vyúčtování a do 3 minut máte hotovo. Navíc nyní sleva 1000 korun při sjednání online. Více na epet.cz.
5: Nezapomeňte, svátek Den dětí se blíží. Nadělte svým dětem pohádkový zážitek a pořiďte jim vstupenku na rodinný festival Den princezen a rytířů 2026. Na děti se těší Sabina Laurinová, Karol Akvído, Pokáč, Kája a Bambuláček, Milan Peroutka, Lollipop, Spiggy a Lily a mnoho dalších. Více na denprincezen.cz. Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Jezděte bezpečně, nejen na princezny.

0: Amerika. No jo, no. Tam jsem taky nebyl.
1: No teď se zrovna vrátil kolega, přátelé z Ameriky.
0: Nadšený. A
1: tak jsme se optali, jak je to tam s těma cenama. Říká se, že Amerika dost podražila.
0: A říkal to i on.
1: Podle toho, že jako přišel v podstatě jenom v trenkách zpátky, jak z kasína, tak jo, no.
0: Přesně.
1: Jako hamburger 400, 500, 600 korun.
0: Párek v rohlíku, prej 500, no.
1: Není problém. Panák a hnusný pivo za 800. No. Překvapilo mě to teda. Tak samozřejmě za chvilku zprávy, po zprávách pokračujeme.
0: Hezké ráno.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Krásný byt, že jo? Taky toužíte po novém bydlení. Už v úterý se v Eurojackpotu hraje nejen o obří peníze, ale navíc o luxusní byt v Praze v hodnotě 20 milionů. Eurojackpot.
4: 8 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Přináší je Lucie Černá. Hezké ráno.
5: Dobré ráno, prezident má připravenou kompetenční žalobu. Zásahové jednotky dnes ovládnou centrum Hradce Králové. Bouralo se na D11 na Prahu i D2. Pokud vláda vyškrtne z delegace na summit NATO v turecké Ankaře prezidenta, obrátí se Petr Pavel na ústavní soud. Hlava státu v pořadu Hráči v blesku přiznala, že má připravenou kompetenční žalobu.
6: Byl bych asi špatný bývalý voják, kdybych nebyl připraven na varianty B, C a D. Takže ta varianta je připravena, ale já věřím tomu, že nebude nutné ji použít.
5: Petr Pavel taky řekl, že prezident nemůže být rukojmím vlády. Kabinet nemůže prezidentovi určovat, co smí nebo nesmí vláda Babiše a má o složení delegace na summit rozhodnout 8. června. Vláda projedná návrh zákona o médiích veřejné služby podle ministra Klempíře po vypořádání všech připomínek v polovině června. Účinný by mohl být od 1. ledna roku 2027. Podle vyjádření ministra pro sport, prevenci a zdraví Borise Šťastného se teď jeví jako nejpravděpodobnější, že by po plánovaném zrušení poplatků platilo veřejnoprávní televizi a rozhlas od příštího roku ze svého rozpočtu Ministerstvo kultury. V centru Hradci Králové budou dnes cvičit zásahové jednotky. Může to omezit dopravu v okolí.
7: Cvičení proběhne v obchodním centru Aupark, a to ve večerních hodinách. Nasazeny přitom budou všechny složky integrovaného záchranného systému. Akce je zaměřena na zásah proti aktivnímu útočníkovi. Lidé proto musí počítat s tím, že v okolí centra se bude pohybovat větší množství policistů, hasičů, záchranářů i strážníků. Řidiči se navíc musí připravit na možná krátkodobá dopravní omezení. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
5: Ruský vůdce Vladimir Putin podepsal zákon, který mu poskytuje pravomoc nasadit ozbrojené síly na obranu Rusů zatčených, uvězněných anebo trestně stíhaných v zahraničí na základě rozhodnutí cizích soudů bez účasti Ruska. Podle listu Komersant vstoupí v platnost za 10 dní. Právní experti podle BBC pokládají zákon především za doplňkovou odstrašující akci. V nominaci na sraz před mistrovstvím světa je i Tomáš Chorý a David Douděra, které Slávia nedávno vyřádila z kádru. Jak ale v presklubu Frekvence 1 řekl bývalý fotbalový útočník a manažer A týmu Slávie Praha Stanislav Tecl, jako trenér by oba hráče stál.
8: Když vlastně Čoro přišel z Plzně, tak ten náš tým zvedl o level vejš. David zase ten přišel, si myslím, tak jako nenápadně z Boleslavy a postupně se tou svojí pracovitostí a takovým tím emocionálním nastavením vlastně vyprofiloval v klíčovou osobnost toho týmu. Je to teď ve fázi, kdy to řeší Jarda Tvrdík s panem Tykačem a jaký bude verdikt, to samozřejmě uvidíme.
5: Celý rozhovor si už teď můžete poslechnout na našem webu frekvence1.cz.
4: Frekvence 1. Počasí.
5: Máme před sebou další tropický den, bude krásně slunečno, jasno nebo skoro jasno a teploty, ty nám vystoupí na 27 až 32 stupňů, na horách bude kolem 23.
4: Frekvence 1. Doprava.
5: A bouralo se na D2 i D11.
9: Se zdržením okolo 20 minut počítejte na dálnici D2 ve směru na Brno. Na 4. kilometru blokuje levý jízdní pruh, dopravní nehoda, 3 osobních vozidel a kolona se tvoří mezi 5. až 0. kilometrem. A dejte si také pozor na dálnici D11 na trase z Hradce Králové do Prahy. Na 16. kilometru došlo k dopravní nehodě 2 osobních vozidel. Z dopravního centra, ředitelství silnic a dálnic, Blažka.
5: A je po zprávách v 8, to znamená, že na Frekvenci 1 už pokračují Míra s Lubkou.
1: Jsme tu, hezké ráno.
0: Krásné ranko.
1: Za měsíc končí škola, takže Je to tak?
0: Jo, 26. se dává vysvědčení, no.
1: No, takže úplně přesně za úplně měsíc přesně. To vychází, takže teďka je takový to období, kdy musíme ladit ty známky. Mm-hmm. Jo, když jako ti to úplně nevychází, jsou tam ty písemky závěrečný a tak.
0: No, ono to většinou nevychází po těch závěrečných písemkách.
1: To je další věc, ale pokud to vašemu dítku nejde, tak jsem objevil zaručený recept, ano. Jak se dítě má nebo může zlepšit, ano. Ve škole, jo. Děti, které se zapojují do domácích prací, mají lepší výsledky ve škole.
0: Ha! A najednou i doma, viď?
1: No, takže vysavač, hadr.
0: Přesně.
1: A hned to bude lepší.
0: A makat.
1: No.
0: Tak jo.
4: Míra Michálek a Lubka Ponížilová.

0: Lenka Termerová dneska tak trochu plní pracovní povinnosti, důvod je jasný. Od zítřka v kinech nový český film Pět švestek, pět seniorů společně na moři na jedné lodi, a teda jenom, aby jsme byli konkrétní, vy, Dana Syslová, Petr Kostka, Jan Vlasák a Oldřich Kaiser.
1: Přesně.
0: Fakt jste se plavili.
1: Fakt jsme se plavili.
0: Jo, Itálie, Chorvatsko.
1: Jako myslíte si, že to nezvládneme, že jsme to nezvládli?
0: Ne.
2: V dnešní době efektů třeba to bylo někde ve studiu.
0: Kde to bylo?
1: Bylo to mezi ostrovy Paxos a Antipaxos.
3: Takže
1: tam byly takové, v Řecku.
3: No, no.
1: V Řecku. Aha, ano, v Řecku. A vlastně se točilo v takových těch zálivech a plavili jsme se z pevněny, kde se pučily lodě, dva katamarány. A doplavali jsme vlastně tou pětihodinovou cestou na ty ostrovy.
0: Mořská nemoc nebyla?
1: Já už jsem to tam říkala. Byla, protože náš režisér a kapitán Mořský vlk řekl, že nebudeme ztrácet čas těch pět hodin a že budeme prostě natáčet jako tu cestu těmi katamarány. A my všichni vlastně jsme byli poprvé na těch katamaránech.
0: Jo.
1: A ještě navíc ten den bylo takový jako pošmourno a byly velké vlny a oni zapřáhli jeden katamarán za druhej, abychom mohli na tom zadním točit a byli jako plachetnice bez motoru vlastně, aby to nedělalo ten hluk. Takže vlastně ten přední katamarán dělal ještě větší vlny, než dělalo moře. A my jsme s Danou byli takový klidný, protože jsme vůbec nevěděli, co nás čeká, a měli jsme točit scénu pod palubí dole, kde já jí ukazuju, jak krásnou má kajutu. A ta kajuta, to bylo ten rozměr na tom katamaranu, to bylo, já nevím, tak metr čtvereční, to bylo tak jako půlka tady vašeho studia. A tam jsme byli tedy s Danou, s režisérem, s kamerou a zvukem. Takže nás tam bylo 4 nebo 5 a tam jsme se tak jako různě vytáčeli a teď jsme se dívali z těch okýnek a tam byla jenom voda.
0: Jo.
1: A teď se to s náma takhle prostě houpalo a bylo to šílený prostě. A já jsem si říkala, to není možné, ještě ta Dana ve scénáři zvrací, tak jsem si říkala, tak ta to má dobrý.
2: To nemusí hrát.
1: A potom režisér říkal, tak pojďte na chvilku nahoru. Já jsem si říkala, já už tam nepůjdu, já už tam opravdu dolů nepůjdu, mě bylo tak hrozně zle. Ale pak jsem si říkala, stejně se to musí dotočit. No tak jsme to dotočili, ale bylo to opravdu strašný, tam byly i belíčky se tam, jako, já jsem to opravdu udržela, ale opravdu to byl hrozný zážitek. Ale musím vám říct, že bylo dobrý zase, že jsme to zažili první den, protože to bylo to nejhorší. Takže už vlastně potom za týden už jsme vůbec nevěděli, že jsme jako na moři, nebo že se to houpe.
0: Jak dlouho jste točili?
1: No, skoro měsíc, díl než 3 neděle, pár dní přes 3 neděle.
2: Takže dovolenou už máte za sebou?
1: No vlastně.
0: Herečka Lenka Termerová je dneska s námi na Frekvenci 1.
4: Frekvence.

0: Nový český film Pět švestek od zítřka v kinech. Spolu s námi dnes herečka Lenka Termerová. Ve filmu se parta seniorů domluví a znovu po letech vyrazí jak za mladá. Kdyby vy jste měla zopakovat nějakou dovolenou z mládí, vybrala byste si nějakou, nebo vybavíte si nějakou takovou jako pořádnou jízdu, pořádnou party, anebo to klidně může být nuda, jako to nechám na vás. Prostě nějakou dovolenou z mládí, kdybyste si mohla zopakovat.
1: Aha. Jo, vlastně pamatuju si na takovou dovolenou. Můj bratr jezdil na lodi, na kánoji, a přesvědčil nás, že bychom celá rodina měli jet, a maminka se z toho omluvila, tak říkala, že prostě by to nepřežila. Takže jsme jeli s partou kamarádů a s tatínkem. A jeli jsme vlastně Lužnici, a to se jezdila Lužnice a Stará Voda, anebo Nežárka ještě se jezdila. A vím, že to bylo moc krásný, že to bych si zopákla ráda. A já jsem tajně kouřila. A můj tatínek říkal, víš co, já si toho tak vážím, že ty nekouříš, protože to je nejhorší, jako kouřit. A teď já jsem opravdu za bukem chodila už tam kouřit. A jednou mě viděl. A dělal, že mě nevidí. A byl tak hrozný, že jsem si říkala, ne, to já nemůžu mu dělat takovýhle věci. Ale byla to krásná dovolená, takže tu bych si zopákla ještě jednou. I s tím mým tátou.
2: Co to bylo za cigára tenkrát?
1: Já mám pocit, že to byly nějaký Moravy nebo Lipy, no prostě něco
0: takového.
2: Ty jo, wow.
0: Já jsem myslela, že bývaly akorát Klejky a Sparty.
2: No,
0: že
2: jako,
0: Klejky kouřil dědeček ještě dřív.
1: To bylo ještě dřív, jo. A potom na škole byly, ano, Sparty a Klejky, ano.
2: Herečka Lenka Termerová s námi dnes na Frekvenci.
3: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4, nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
3: Frekvence 1.
7: To nejlepší z muziky.
3: Z každého roku vybírá...

0: přitom si mě za ruku chytil, jestli chvíli, malou chvíli máš.
1: Ráno Frekvence 1.
2: Ráno Frekvence 1. Míra Michálek
1: a Lubka Ponížilová.

0: Pouhých 32 stupňů Celsia.
1: No.
0: Tak
1: nějak.
0: Tak na schlazení Kanada.
1: Co? Přesně. Od začátku roku nejteplejší den dneska. Je pravda, že teplotní rekordy včera úplně nepadaly, když bylo docela hic. Dneska se otřást můžou jasná nebo skoro jasná obloha. Sluníčko bude pálit krásných 14 hodin. Jinak zítra odpoledne od západu lehké ochlazení, tak se na to připravte.
0: Připravte se taky na další zprávy. S datem 26. května se pustíme na ty půlkové, které velmi pravidelně a poctivě připravuje naše drahá kolegyně Lucie Černá, která má fantastické nové brýle. Ty jsi zase byla u zrcadla se prohlížet.
2: Ne, já jsem tak mě právě chválila, přišla kolegyně.
0: Kačka, a říkala, že to je dobrý,
2: veď? A právě říkala,
0: kočka,
2: ty
0: kačka.
2: Máš nový brýle, jsou nádherný, nádherný.
0: Te, pokud jste naladili teď, tak od rána je tady jasné téma. Lucie má nové brýle, vypadá skvěle, ale hlavně s nima dokáže skvěle číst.
2: Jo,
0: po dlouhé době.
2: Všim si, že jsem ani nechybu. Teď to zakřiknu
0: aspoň
2: samozřejmě.
0: Aspoň víme, čím to je. Aspoň
2: je to těma brýlema, no.
0: Tak pojďme
2: na to. Hezké ráno bývalého starostu.

0: poslanci tak teď budou muset návrh přehlasovat více než 100 hlasy. A okresní soud v Teplicích se dnes bude znovu zabývat žádostí Dominika Feriho o předčasné propuštění z vězení. Někdejší politik si v teplické věznici odpikává 3letý trest za znásilnění 2 dívek a pokus o další znásilnění. Ve vězení je Feri od května 2024. Čeští hokejisté dnes zakončí vystoupení v základní části světového šampionátu soubojem s Kanadou. Zápas s už jistým vítězem skupiny ve Freiburgu odehrají od 20 hodin a 20 minut. To už budou vědět, jestli ještě mohou bojovat o druhé místo. Na tom je po nečekané pondělní výhře 4-1. Vystřídalo se stejným počtem 13 bodů Norsko, které bude od 12 hodin a 20 minut hrát s Dánskem.
1: Frekvence 1.
2: Doprava.
0: A ještě míříme na silnice.
3: Vlivem silného provozu se vytvořila nesouvislá kolona vozidel na dálnici D1 na trase z Vyškova do Brna mezi 225. až 206. kilometrem u Holubic, ve které budete po pojíždi okolo 30 minut. A dejte si pozor na dálnici D5 na trase z Plzně na Rozvadov. Na 81. kilometru došlo k dopravní nehodě nákladního vozidla s osobním. A s opatrností projíždějte také na dálnici D8 ve směru na Německo, kde na 64. kilometru na exitu Řehlovice blokuje pravý jízdní pruh porouchaný kamion. Z dopravního centra, ředitelství silnic a dálnic, Plavčka.
4: A hezké ráno. 8 hodin 32 minut, frekvence 1 s vámi.
5: Krásné ráno, E.T. volá domů. To je tak strašně smutná hláška. I když já nevím, jestli byla původně myšlená jako smutná, ale...
4: No, já jsem... Ten film, my jsme ho měli na videokazetě, kde to bylo v němčině, bylo tam ten simultánní dubbing do češtiny. A pamatuju si doteď, jak má natažený ten prst a říká E.T. telefoniert nach Haus. E.T. telefoniert nach Haus.
5: Proč o tom mluvíme? Protože premiéru měl právě 26. května tenhle ten film roku 1982. Hele, byl to jeden z mála filmů, na kterém jsem v té době byla v kině.
4: Já jsem taky na tom byl určitě v kině.
5: Jinak než se školou. To jsme tenkrát se domluvili a šli jsme s kamarádkou, koupili jsme si lístek do kina. To se jako nedělo, že jo, běžně, přátelé, v 80. letech, že byste tak jako dítě vyrazili do kina a koupili si sami lístek. Tak 11 let to byl nejvýdělečnější film. Tipni si, který ho překonal.
4: Tyjo, Matrix nebo Avatar?
5: Jurský pár.
4: Jurský pár, není možný. A to myslím stejný ten, ne?
5: Jo, stejný režisér. Sypalo se dál do pokladničky.
4: Ale já koukám na to, totiž když si to dáš do Google, tak první, co ti vyskočí, co znamená E.T.
5: Aha, to jsem nikdy nepřemýšlela.
4: E.T. mimozemšťan.
5: Já jsem myslela, že jsou to normálně jako iniciály, jako ty seš M.M., já jsem
4: jako... Jako, že by to byl Emil Tuček třeba.
5: Přesně, Emil Tuček mimozemšťan.
4: Ne, tak on totiž se to nemenuje v angličtině E.T. mimozemšťan, ale jenom E.T. se to jmenuje. A znamená to, a to teda jsem fakt nevěděl, je to zkrátka anglického extraterrestriál, což překladu znamená mimozemšťan. Neboli nepocházející z planety Země. Aha. Takže oni už to v tom měli. E.T. byl vlastně mimozemšťan.
5: Vlastně
4: my bychom to nepochopili, tak my jsme tam museli dopsat. Vlastně my jsme, naše verze se jmenuje mimozemšťan. Hezké ráno.
1: Míra Michálek
2: a Lubka Ponížilová.

0: Jan Kraus a Blondýna.
1: Do 4 let má v Pardubicích stát největší hokejová hala na světě. Co vy na
2: to? Jo, tam jsou kolem toho nějaký tahanice, nebo co jsem tak zahlíd. Nebo on to tam někdo chtěl stavit nějaký podnikatel.
1: Staví to místní podnikatel Petr Děde.
2: No, no.
1: Ta hala pojme přes 22 diváků a její stav.
2: Ne 22, asi myslíte 22 tisíc. Protože pokud hala pojme 22 diváků, tak to je asi velikost většího obýváku.
1: No co, tak zase se
2: všichni zná. Zachovala jak česká novinářka.
1: Nula sem, nula tam. No a měla by stát 12 miliard. Ale no, to dobře.
2: No, ale oni se tam nějak dohadují s městem, tak uvidíme, jestli to tak bude, ale bylo by to hezký, kdyby Pardubicích měli velkou hokejovou halu.
1: Teď jenom jako přemýšlím, proč zrovna Pardubice.
2: Pro Pardubice jsou hokej dobrý.
1: Jako jo, ale...
2: Je to velký město, je blízko Hradce, to je takový městečko vedle.
1: To nemůžete nahlas takhle.
2: Ale můžete. Tak...
1: Pardubice a Hradec to je...
2: No, tak je, prosím vás, já jezdil s takovým moderátorem, který trochu zadrhával. A ten slavně, když jsme byli v Hradci, tak řekl, dobrý večer, Pardubicí. A já jsem říkal, teď je o to se živí dostat domů, ale...
1: No, ale... Prolomila ledy.
2: No, ale tak samozřejmě ta hala, když těm postaví, bude sloužit i Hradci. A já myslím, že ten rivalismus už dneska není tak velký, že je spíš pěstovaný. No to já jsem pro, to se má, to se patří a to je zábava. A ono to někde je ku prospěchu. Já myslím si, že není opravdově nenávistné.
3: Jan Kraus a Blondýna.
0: Každé ráno exkluzivně na frekvenci.

0: Herečka Lenka Termerová je tady dneska s námi na Frekvenci 1, tak jeden prázdninový film natočen, ten se ale točil už minulé prázdniny. Plány na prázdniny tyhle, co budou za chvilku, máte?
1: Mám.
0: Jo.
1: Takový úplně v poklidu, protože teď jsem si užila s dcerou, jsme byli v Portugalsku a ještě mě trošku čeká Sicílie, takže jako prázdniny budou na chloupce.
0: Mm-hmm. Trošku mě trošku. Čeká Sicílie, to zní hrozně vtipně.
2: Tak jako, na otočku jenom, jo?
0: No, tak ráno tam večer zpátky.
1: Jako ještě, že to, ještě bude v červnu.
0: Jo. Houbaříte, když mluvíte o té chaloupce?
1: Houbařím.
0: Jo.
1: Ale tam, kde máme chaloupku, což není daleko od Prahy, tak jako nikdy jsme houby nenašli. Ale
2: rostou,
1: sousedí, no, jezdí tam někam jako k Vysočině, k magistrále, nebo tam někam, ale my jsme nikdy houby nenašli.
2: A sbíráte všechno? Lubka sbírá i takový ty barevný?
0: Jalový, no.
1: Tak ne.
0: Lakovky a metisky.
2: Jenom co znáte.
1: Ano,
2: Tam stejně. Teda, jo. Co známe všichni.
1: Ne, co známe všichni.
0: Co známe všichni.
2: No, za měsíc narozeniny jste slavící typ, budete slavit?
1: Nejsem slavící typ. I když si uvědomuju opravdu, že by to bylo potřeba slavit, že člověk by měl rozlišovat všední dny a svátky, takže já nejsem slavící typ, dokonce někdy na to zapomenu. I připomenou mi to až děti. Ale dokonce i ty děti na to zapomenou, protože jsou prázdniny a jsou třeba rozlítaný, ale ne, to bych jim křivděla, většinou si vzpomenou.
0: A oslavy jste chystala dětem, nebo jste tak jako celkově to doma měli, jakože, ale nic moc neslavíme.
1: Dětem jsme to chystali. Jenom já jsem to nechtěla jako nikdy slavit, ale nevím proč, je to chyba. Začnu to slavit teď.
2: Dobře, tak za měsíc.
0: Herečka Lenka Termerová byla s námi na Frekvenci 1. Díky moc a mějte se krásně.
1: Děkuji za pozvání, vy taky. Všichni se mějte krásně. Frekvence.

0: dobře, pro vás máme na frekvenci 1.
1: Frekvence 1.
2: Poslední slovo. Ane, řekněte to za celebritu.
3: Konkrétně je to 28,5 tisíce, které na vás čekají teď na čísle 257-400-999.
0: Tak tady Míra s Lubkou, koho tam máme? Hezké ráno.
4: Dobrý den, hezké ráno, Zuzana.
0: A Zuzka volá odkud?
4: Volá z Prahy.
3: Tak Zuzi, zdravíme vás do Prahy, my pro vás máme 28,5 tisíce, vy pro nás máte, doufám, jedno slovo.
0: Určitě jich máte víc, ale pro jedno se musíte rozhodnout, že?
4: Jo.
0: Tak vám držíme palce, tady jo. Je věta od Dáši Honcové.
5: Když připravuji předpověď počasí, tak potřebuji.
3: Tak co myslíte?
4: Spánek.
3: Spánek?
0: Zkusme spánek. 28,5 ve hře.
5: Když připravuji předpověď počasí, tak potřebuji.
0: Bohužel, ani tohle slovo není to, které hledáme. Já potřebuji spánek.
3: No. A to ani nechystáš spánek předpověď spánek počasí.
0: Zuzko, mějte se krásně, děkujeme. Naslyšenou.
4: Taky,
0: děkuju, nashledanou. Tak my k tomu přihodíme. Takže do dnešního dopoledne na Frekvenci 1.
3: 29 tisíc posíláme.

0: Jedině Miloš Pokorný je tady.
1: Ahoj Miloši, krásné ráno.
2: Hezké ráno, přátelé, hezké ráno. Dneska to bude hodně o mušlích,
0: mušlička,
2: písku a tak dále.
0: OK, a co tam máš?
2: Protože se krade písek a mušle v různých lokacích světa a já jsem to zažil, když jsem byl na Sardinii, že dokonce zavřeli jednu legendární pláž, protože se začal ztrácet písek. A ono to, ten ekosystém, co jenom ono z toho zníme.
0: Ale
2: není. No. A teď to odnesla jedna turistka, která... No, nechme si to.
1: Dobře.
0: Jedna turistka odnesla.
2: Vozíte si odnesla. Prostě taky odnesla. Domů písek a vodu z moře a tak dále.
0: Co to máš v těch plavkách? Co je zbytek písku? A do báně s tebou.
3: Dobře. Sponzorem Časomíry je Capilan. Capilan Originál. Šetrná vlasová péče s tradicí. www.capilan.cz
4: 9 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Lucie Černá je připravila. Hezké ráno.
1: Hezké ráno. Soud znovu řeší žádost bývalého poslance Feriho o propuštění z vězení. Praktičtí lékaři nově předepíší více léků. Do kolon vjedete na D1 na Brno i D2. Okresní soud v Teplicích právě teď znovu začíná projednávat žádost exposlance Dominika Feriho o předčasné propuštění z vězení. Naposledy v polovině ledna soud v Teplicích jeho žádost zamítl.
5: Někdejší politik si odpikává tříletý trest za znásilnění dvou dívek a pokus o další znásilnění. Ve vězení je Feri od května 2024 a svou vinu od začátku odmítá. Státní zástupce a Teplický soud se v lednu shodli, že zatím Feri neprokázal polepšení a chybí mu sebereflexe. Podmínkou pro podmíněné propuštění je odpikání poloviny trestu. Prokázané polepšení po právní moci rozsudku a očekávání, že povede odsouzený dál řádný způsob. Top života. Kateřina Vavřínová, Frekvence 1.
1: Senát si dnes v podvečer připomene 30. výročí ustavení České horní parlamentní komory slavnostním shromážděním svých současných i bývalých členů. Kromě současného předsedy Senátu Miloše Vystrčila na shromáždění k přítomným promluví i prezident Petr Pavel. Bývalí předsedové a předsedkyně horní parlamentní komory poté obdrží symbolické klíče k Senátu. Kvůli lékům na cukrovku nebo například na chronické onemocnění ledvin už pacienti nebudou muset za specializovaným lékařem. Od 1. července budou tato a další léčiva nově moci předepsat praktičtí lékaři. Na sociálních sítích to oznámil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Vedení mnoha obcí v Krkonoších se staví proti jednomu z kandidátů na post šéfa Krkonošského národního parku. Svůj protest už sepsali a poslali na ministerstvo životního prostředí.
6: Zástupci svazku obcí Východní Krkonoše nechtějí v čele Krna po učitele na částečný úvazek Petra Moravce z Trutnovské lesnické akademie. Právě on je jedním ze tří finalistů výběrového řízení na ředitele parku. Jeho profesní profil a veřejně dostupné informace o něm podle vedení Horního Maršova, Janských Lázní, Malé Úpy, ale i Mladých Buků, PC pod Sněžkou, Svobody nad Úpou, Trutnova a Šacléře vyvolávají vážné pochybnosti v hodnosti jeho jmenování. Ministerstvo už potvrdilo, že dopis dostalo a bude se jim zabývat. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
1: Do grandslamového turnaje Roland Garros dnes vstoupí zbývajících 5 českých tenistů. Do akce půjdou ve francouzské metropole Linda Nosková, Kateřina Siniaková, Nikola Bartuňková, Linda Fruvertová a Vít Kopřiva. Nosková, která plní na antukových dvorcích v Paříži roli nasazené 12, se utká se semifinalistkou turnaje z roku 2021 Řekyní Sakáriovou. Fruvertová nastoupí proti domácí Žekmentové, Kopřivovým soupeřem bude Francouz Mutet. Bartuňkovou pak čeká duel s nasazenou 9 Bokovou z Kanady a program uzavře Siniaková na kurtu číslo 13 proti Švýcarce Walterové.
4: Frekvence 1.
1: Počasí. Dneska bude nádherně tropický den, další máme před sebou slunečno, skoro jasno nebo polojasno. Teploty odpoledne vystoupí na 27 až 32 stupňů.
4: Frekvence 1. Doprava.
1: A dlouhé kolody hlásí v tuto chvíli D1 i D2.
7: Vlivem silného provozu se vytvořila nesouvislá kolona vozidel na dálnici D1 na trase z Vyškova do Brna mezi 225. až 196. kilometrem u Holbic, ve které budete popojíždět okolo 30 minut. A dejte si pozor na dálnici D1 na trase z Kroměříže na Brno. Na 249. kilometru blokuje jeden jízdní pruh dopravní nehoda nákladního vozidla s dodávkou. A se zdržením okolo 20 minut počítejte na dálnici D2 ve směru na Brno, kde se z důvodu velmi silného provozu tvoří kolona vozidel mezi 5. až 0. kilometrem. Z dopravního centra, ředitelství silnic a dálnic, Vlačka.
1: a je po zprávách v 9, to znamená, že na Frekvenci 1 už se můžete těšit na Miloše Pokorného.
2: Hezké ráno, přátelé, po druhé máme úterý 26. No, včera nám to úplně nevyšlo, ten hokej. Tady budu citovat trenéra, který nás včera vlastně porazil. Norský trenér Petter Thorsen říká, prohrál jsem s Českem mockrát, takže tohle je pro mě velká věc. Je to šílené. No, kluci nás přejeli, ale přátelé, nelámejme hůl, protože předtím jsme hráli dobře, nebo víc než dobře, prostě stane se výpadek. Teď samozřejmě bude boj ve skupině, aby jsme potom nechytli úplně nejsilnější soupeře pro čtvrtfinále. Tak to tak berme, prostě kluci včera neměli svůj den a nevyšlo to. Já jsem se na to díval a bylo mi to líto, ale říkal jsem si, dneska prostě, dneska to prostě úplně nejde. Takže držme palce dál, bude to všechno OK a já doufám, že proti Kanadě se opět vytáhneme. Přeju vám hezké ráno a samozřejmě Filipům, kteří mají dneska svátek, všechno nejlepší, užijte si to a my se za chvilku podíváme na ten písek a na ty mušle. Hezké ráno ještě.
4: Miloš Pokorný na Frekvenci 1.

0: A přátelé, blíží se nám dovolené a samozřejmě z dovolených si vozíme občas nějaké suvenýry, každý to má jinak. Někdo třeba si koupí nějaký obrázek nebo něco na památku, aby jako si řekl, jo, tady jsme byli, tohle si třeba položím na stůl, vázičku nebo něco. Ale jsou tací a není jich málo, kteří si od moře hlavně vozí takový ty suvenýry a la mušle, kameny, písek a tak dále. Tak pozor na to, protože celníci na Sardíny našli u francouzsky, a teď dobře poslouchejte, 40 kilogramů písku, oblásku a mušlí. Já už jsem říkal, že když jsem před lety na Sardíně byl, takže tam byla dokonce jedna pláž uzavřena, protože to byla jedna z těch vyhlášených pláží s tím bílým pískem a lidi si ten písek kradli domů a z té pláže se prostě začal písek ztrácet, oni to zavřeli, aby to zase chytlo ten normální objem a je tam od roku 2017 podle zákona přísný zákaz odnášet písek, oblázky a mušle právě ze sardinských pláží, ale není to jenom Sardinie, přátelé. Tahle ta dáma, kterou zatkli v podstatě, které bylo 69, nebo které je 69 let, tak té hrozí pokuta od 500 do 3000 eur, což není úplně málo, to vám trošku tu dovolenou prodlaží, protože ona při kontrole přístavu Porto Torres, kde jsem mimochodem byl taky, na severu Sardinie, prostě chtěla opravdu provést tento náklad zpátky do jihofrancouzského Toulonu a ten jemný písek a bílé kamínky právě pocházely od z pláže, která je na Sardíny. No a mě zajímá, jestli se prásknete, jestli na sebe zavoláte, že si taky to a tam přivezete od moře nějaký kamínky, oblázky nebo něco podobného jako na památku, ale říkám, když to veme každej, tak za chvilku tam oblázky, kameny a tak dále nebudou. A to říkám, že i já jsem si tu a tam třeba na památku nebo pro štěstí přivez jeden kamen. Ale samozřejmě, když každý máme kamínek, tak to za chviličku budou muset zavážet prostě kamionama. Takže telefon 257-400-999 nebo SMSky 736-300-444, můj Instagram anebo apka Frekvence 1, kde namluvíte svůj zkaz. Zkuste mi zavolat, napsat, jestli jste si někdy něco přivezli, kolik toho bylo a berme to jako takový varování, že prostě v dnešní době už tohleto prostě není možný. Ale jako musím říct, že když jsem si přečetl, že tato skoro 70-letá dáma přivezla, nebo chtěla přivezt 40 kilogramů toho, tak to se mi zdá už jako opravdu hodně. No tak zkusme jít do sebe a nechat to tam. Hezké ráno.
1: Léto, slunce, plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc než si myslíte.
2: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz již za 959 900 korun.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Frekvence 1.
5: To nejlepší z muziky.
4: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
5: Poznáte, který rok přinesl ty

0: Tak píše mi Zuzana a Zuzana píše, ano, i já jsem si tu a tam od moře přivezla mušličku nebo něco na památku, ale rozumím tomu, že kdyby takhle každý si nabral hrst mušlí a kameny, tak to asi nedopadne úplně dobře. Píše Honza, zaplať pámu, tyhle věci nevozím, většinou si koupím něco jiného, ale viděl jsem, jak kolem mě lidi sbírají kamínky, oblázky a tak dále a vozí si to v krabicích a v různých nádobách domů. Já se ještě vrátím na tu sardiny, protože jedno prohlášení říká asi úplně všechno, co říct má. Ačkoliv se odnášení písku z pláží může zdát neškodné, pro křehký pobřežní ekosystém ostrova je smrtelné. To, jak jsem říkal, že pak se kvůli tomu ta pláž musí třeba zavřít, aby se to doplnilo, aby prostě se to zase celý srovnalo do toho přijatelného normálu, protože prostě tam turisti vybírají a ta Sardinie už musela teda zakročit, co se týče nějakých restrikcí, aby jim tam vůbec něco zbylo. Chápu, že ta vzpomínka na ten bílej písek je úžasná, ale co s tím doma ve finále? No tak jako máme to v lahvice, pak to většinou vyhodíme, mušličky se rozpadnou a tak dále. V každém případě pište, volejte, jestli s tím máte zkušenost a eventuálně lepší varianta, kdy jste s tím přestali, kdy už to takzvaně neděláte, už v tom nejedete. Takže ještě jednou, pokud byste chtěli volat 257 400 999, anebo další kontakty, včetně mého Instagramu. A už je tady Luci. A tebe jsem ani nezahlíd, že jsi přišla. Ty jsi připlula. Ty jsi vlastně bývalá plavkyně.
1: Já jsi připlula.
0: Co ty a mušličky a písek?
1: No to ne, já jediný, co občas je odvezu, ale není to tak, že by to bylo úmysl, tak je kartička od pokoje. Jo, tak jasně. Kartičky od pokoje. A úmyslně občas, když se mi tam líbí nějaký ty pantofle z toho wellnessu, takový ty jednorázový.
0: Hele, a on i ručník.
1: Jo, přesně, on i ručník s tím logem toho hotelu.
0: Ale hádko, vlastně, když jsme si to zaplatili.
1: Přesně tak.
2: Hokejoví příznivci, fanděte našim s oficiálním merchem českého národního týmu. Ve fanshopu českého hokeje si můžete vybrat z originálních produktů, jako jsou reprezentační dresy, šály, čepice a spousty dalších unikátních kousků z hokejové kolekce. Fanděte českému nároďáku stylově a s originální výbavou a oblečením. Oficiální merch zakoupíte na fanshop.českýhokej.cz. Tento týden vyráží moderátor Tomáš Fíla na cesty s novou Suzuki e-Vitara. Poslouchejte od

0: Chystané změny se zástupci zaměstnanců předem projednávalo. Teplický soud před chvílí začal řešit žádost o propuštění Dominika Feriho, který si odpykává trest za znásilnění. Bývalý poslanec má obhájce a důvěrníka. Americký ministr zahraničí Marco Rubio tvrdí, že dohodu s Íránem zdržují spory o její vyznění. Urovnávání neschod kolem jedné věty může podle něj trvat několik dní. Rubio to řekl několik hodin poté, co americká armáda provedla údery na jihu Íránu. Basketbalistka Eliška Hamzová skončila v týmu Minnesota, oznámilo to vedení klubu. 24-letá česká rozehrávačka odehrála po svém příchodu do zámořské soutěže za Lynx 3 zápasy. Ve všech zůstala na lavičce. Teď mohou Hamzovou zařadit do svého kádru v případě zájmu ostatní ligové kluby.
1: Frekvence 1. Doprava.
0: A ještě se podíváme na silnice.
2: Vlivem silného provozu se vytvořila nesouvislá kolona vozidel na dálnici D1 na trase z Vyškova do Brna mezi 225. až 196. kilometrem u Holubic, ve které budete popojíždět okolo 30 minut. A dejte si pozor na dálnici D1 na trase z Kroměříže na Brno. Na 249. kilometru blokuje jeden jízdní pruh dopravní nehoda nákladního vozidla s dodávkou. A se zdržením okolo 20 minut počítejte na dálnici D2 ve směru na Brno, kde se z důvodu velmi silného provozu tvoří kolona vozidel mezi 5. až 0. kilometrem. Z dopravního centra, ředitelství silnic a dálnic, Blažka.

Tak velmi zajímavá zpráva přišla od Jitky, píše téma kamínky písek, ano mám, z Bali, Filipín asi Phi, to bylo asi Filipín, ne, pozor, to je ostrov, to je, Pipi, ano, už to vidím, já myslím, to je skladka pro Filipíny, ne, Pipi, Manauzu, takže Brazílie, Ria, Mexika a tak dále. Od té doby, kdy se to zpřísnilo, cca 13 let asi, už žádný. Jedna rodina si vozila i vodu, aby měla ze všech oceánů a lila si to doma do bazénu. No tak pozor. Tak to už je vyšší dívčí, jako vozit si vodu z oceánu a lít si to do bazénu. Kolik by tam toho asi muselo být, aby... No ale to je jedno, to už nebudeme rozebírat. Nicméně od té doby, co... Tam je důležitá ta věta, od té doby, co se to zpřísnilo, tak už žádný. No, píše mi Martin, ano, přiznávám, naše rodina si tu a tam vozí na památku pár mušliček a nebo nějaký placáčky z pláže. To ještě snad jde. No, tak vlastně dá se říct, že no, jak to vlastně posoudit, co je málo a co je hodně. Prostě říkám, když veme každý kameny a mušle, nic tam nezbyde, on to teda asi každý nevozí, takže ani nechci říkat tady přiměřeně, no tak dobře, asi jeden kousek na památku, ale mizí to prostě. Tak Jarda, ano, když jsme jezdili ze začátku po revoluci k moři, tak jsme si vozili sebou kameny a tak dále, protože jsme nevěděli, jestli tam ještě vrátíme. Bylo to docela drahý, ale teď už to neděláme, protože o toho jsou fotky a o toho jsou vzpomínky. Přesně tak. No přátelé, pokud byste chtěli ještě přispět vaším názorem, 2574-00-999, po případě SMSky 736-300-444, můj Instagram anebo apka Frekvence 1. Ještě máme chviličku čas, tak pište, jestli si tu a tam něco přivezete a eventuálně, jestli jste s tím už přestali, což je vlastně asi ta nejlepší varianta. Hezké ráno.

0: Tak děkuju za další vaše názory. Tak máme tady další, co jste poslali. Dobrý den, já si jednou vzal na pláži v Polsku asi 6 oblázků, které jsem si dal do akvária a koukám na ně každý den. Připadal jsem si jako blázen, protože ostatní turisti tak hledali jantar a já hezké oblázky. Díky tomu, jasně. Ahoj Miloši, zdraví Petra, přiznávám, že jsem z dovolené vozila pár kamínků na památku, dávala jsem si je do skalky na dvoře. Pamatuji si, odkud které jsou a ráda u toho vzpomínám. Poslední 3 roky už nevozím právě z důvodu zmíněných. Všem krásný den. Tak tohle si myslím, že je úplně nejlepší, bych to řekl, nejlepší pohled na věc. Dělali jsme to, protože jsou to nějaké vzpomínky, přesně dáte si to třeba někam na zahrádku, nebo někdo si to dá třeba do koupelny, něco podobného. Ale časem zjistíte, že vlastně ty vzpomínky fungují jinak a tohle, když už jste si to vzali, nebo já taky, ať je to fér, tak si myslím, že už to neděláme právě tady z těch důvodů. Takže myslím, že tenhle ten přístup je tak akorát. Teď dorazila Marta, já to hned využiju. Já tady dneska probírám, jestli se lidi vozí z dovolený kamínky, mušle, písek, protože na Sardinii je to zakázaný. A myslím, že to přijde i z jiných míst světa, protože lidi si tam prostě berou toho opravdu hodně. Paní se snažila provést celou pláž pomalu. Co ty, dělala jsi to někde?
1: Dělala jsem mušličky.
0: Mušličky každý vlastně to moře,
1: středozemního jako, moře, prostě člověk si to bral a já jich mám doma ještě docela dost a dávám si je, nebo dávala, teď už si je neberu, dávala jsem si je do kytek. Mm-hmm. Jako když jsem zase dělala kytku, tak na tu hlínu jsem dávala ty mušličky, že to jako vypadalo hrozně hezky, ale fakt, že už to nevozíme a vlastně mě otevřelo oči to, že jsem si chtěla z Egypta, když jsme tam byli s mým tchánem, tak jsem našla pod nějakou pyramidou na místě výzkumu kus střepu nějaký nádoby a říkala jsem, že to musí být několik tisíc let starý. Já to si vezmu domů a manžel mi řekl, prosím tě, nedělej to, jestli já to přijdu, budeš mít strašný průšvih.
0: To speciálně tam.
1: Přesně tak. A mě to vlastně tak napadlo, že proč si člověk musí odvážet něco furt z jiných zemí domů. Jednou jsem si mušli koupila, takovou tu obrovskou růžovou jsem si koupila, když jsem byla s kamarádkou, jsme si udělali holčičí výlet na 3 dny na lodi, byli jsme na Bahamách. tam jsem si koupila.
0: Ale Martin, mimo jiné, ono vlastně ty lidi, co to mají na biznis, tak to, já se obávám, že je to samý, že prostě to někde nazbírají a pak to prodávají.
1: Jakože prodáš mušly?
0: No, jakože vlastně takový ty mušle, jakože v těch různých shopech. Takže vlastně myslím si, že to je vlastně podobný model, že to vyzbírávají, pak to vysušejí, umejou a tak dále, vyleštějí a ty si potom třeba na to dáš doma mejdlo nebo něco na ty větší. Jasný. Ale myslím si, že vlastně ten princip je stejně, že to od někud musí vzít. Pochybuji, že to někdo nakupuje někde.
1: Jasně.
0: No. Ale jo, asi mušlička na památku, to jsme někdo starával na krk a tak dále.
1: Přesně tak. No, písek do deníku. Ale my si vozíme písek v oblečení občas. Že když si půjdu doma kufry a mám tam půl kilo písku.
0: Když to není 10 kilo, tak v pohodě. Ne, v každém případě prostě všude všechno ubývá, tak se k tomu musíme chovat trošku jinak. Takže Marti, díky. Já se loučím, budeme se slyšet zítra mezi 9 a 10 hodinou. A užijte si den a když bude chvilku s Frekvencí 1, budeme všichni rádi. Mějte se.
2: Když to vezmu kolem a kolem, cyklofestivale na Lipensku je super na první dojem. Přijeď si užít tu největší cykloparty široko daleko od 5. do 7. června. Čeká tě bohatý program pro celou rodinu, dětské i dospělé amatérské závody, testovačky kol, superkulturní program a mnoho dalšího. Více na kolemkolem.info.
3: Film o rebelujících stařenkách a stařících, kteří se společně vydají na moře bez dozoru dospělých.
4: Lenka Termerová,
5: Dana Sislová,
6: Petr Kostka,
7: Jan Vlasák,
8: Oldřich Kaiser.
9: Lidi, vemte rodiče do kina.
10: 5 švestek.

0: aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
1: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
2: Nezapomeňte, svátek Den dětí se blíží. Nadělte svým dětem pohádkový zážitek a pořiďte jim vstupenku na rodinný festival Den princezen a rytířů 2026. Na děti se těší Sabina Laurinová, Karol Akvído, Pokáč, Kája a Bambuláček, Milan Peroutka, Lollipop, Spigy a Lily a mnoho dalších. Více na denprincezen.cz. Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Jezděte bezpečně, nejen na princezny.
3: Přátelé, tady je Miloš Pokorný. Už tento pátek budeme hrát můj oblíbený kvízíček Sestřel Miloše na motorkářské téma. Poslouchejte v pátek frekvenci 1 po 9. hodině a zkuste mě sestřelit. Ale prosím vás, na silnici raději ne. Jsem také jedním z motorkářů a tohle téma mě opravdu velmi zajímá. Buďte k motorkářům ohleduplní a řekněte si třeba Hele motorka.
4: Projekt Hele motorka podporuje Bezpečně na cestě, financované z fondu zábrany škod.
5: 10 hodin. Frekvence 1 zprávy.
6: Necelá jedna minuta po 10. hodině. Lucie Černá je tady a já zdravím. Krásné dopoledne.
7: Hezké dopoledne. Nová pravidla ukončí non-stop jízdy dodávek po Evropě. Policie rozplétá milionové zakázky. Starosta stavěl silnici bez povolení. Hodinu teď budete popojíždět v kolonách na Pražském okruhu. Pro řidiče dodávek v mezinárodní dopravě končí éra absolutní volnosti. Od 1. července budou nově podléhat stejně striktnímu dohledu jako kamiony.
8: Stejně jako kamionáci budou muset řidiči dodávek dodržovat povinné přestávky v jízdě a vozidla budou muset vybavit chytrými tachografy. Důvodem je především bezpečnost. Dlouhé jízdy bez pauz často končí mikrospánkem a nehodou. Novinky platí pro užitková vozidla s hmotností 2,5 až 3,5 tuny, která operují v mezinárodní přepravě. Kritici z řad dopravců se ale bojí, že nová pravidla zdraží dopravu a ceny zboží. Vybavení vozu tachografem výjde na desítky tisíc korun. Kateřina Vavřínová, Frekvence 1.
7: Přihlášku na střední školu si ve druhém kole podalo přes 12,5 tisíce uchazečů. Více než 93% jsou uchazeči o čtyřleté a kratší obory. Te nabídly 24,5 tisíce míst. Bývalého starostu Zlatníků Hodkovic Jiřího Reska policie stíhá ze zneužití pravomoci a více než 2milionovou škodu. Podle policistů věděl, že buduje silnici do místní průmyslové zóny bez stavebního povolení, soutěže a souhlasu majitelky pozemku. Kriminalisté ale prověřují i další zakázky a prodeje obecního majetku za desítky milionů. Uvedl to dnes server Seznam zprávy. Středočeští kriminalisté teď bývalého starostu obvinili. V případě prokázání viny a odsouzení mu hrozí 3 roky až 10 let vězení. Odbory agentury pro sociální začleňování vyhlásili na 1. června jednodenní stávku kvůli reorganizacím ve státní správě a rušení odborných týmů. Požadují, aby vedení institucí chystané změny se zástupci zaměstnanců předem projednávalo. Mají podporu dalších odborářů ze státní správy, chtějí začít spolupracovat, uvedla to Charlotte Dětková z agentury. Ukrajinská tajná služba zadržela v Kyjevě 18-letého mladíka, podezřelého z toho, že Rusku pomáhal vyhodnocovat následky víkendového rozsáhlého útoku na ukrajinské hlavní město. Zadržený je ve vazbě. Pokud bude shledán vinným z vlastizrady, hrozí mu až doživotní trest vězení a konfiskace majetku. Čeští hokejisté dnes zakončí vystoupení v základní části světového šampionátu soubojem s Kanadou. Zápas už s jistým vítězem skupiny ve Friburku odehrají od 20 hodin a 20 minut. To už budou vědět, jestli ještě mohou bojovat o druhé místo. Na tom je po nečekané pondělní výhře 4-1 vystřídalo se stejným počtem 13 bodů Norsko, které už za 2 hodiny a 20 minut začne hrát s Dánskem.
5: Frekvence 1.
7: Počasí. I dneska nám udeří tropy, bude slunečno, jasno nebo skoro jasno, teploty odpoledne vystoupí na 27 až 32 stupňů, na horách bude kolem 23.
9: Frekvence 1.
5: Doprava.
7: A až hodinu si teď postojíte na Pražském okruhu.
9: Vlivem silného provozu se vytvořila nesouvislá kolona vozidel na dálnici D1 na trase z Vyškova do Brna mezi 220. až 206. kilometrem u Holbic, ve které budete po pojíždě okolo 30 minut. A se zdržením okolo hodiny počítejte také na pražském okruhu ve směru na Ruzyň, kde budete v nesouvislé koloně po pojíždě mezi 77. až 19. kilometrem vlivem velmi hustého provozu. Z tohoto důvodu dochází v tunele Cholupice a Lovkov k blokovému odbavování tunelů. Z dopravního centra Ředitelství silnic a dálnic Plavčka.
7: A přesně 5 minut po 10. hodině už se můžete na Frekvenci 1 těšit na Martu Jandovou. Je tady. Celé své kráse.
6: Tak jarně oblečená, přesně jako ty. K něj krásný den, Lucinko. Já vás všechny zdravím. Pár minut po 10. hodině máme úterý 26. května. Svátek mají všechny Filipové, těch je u nás kolem 50 tisíc. A taky, prosím vás, dneska je poslední květnové úterý. Já tomu nerozumím, ale příští pondělí už nás pozdraví měsíc červen. Šílený, uvidíme, co nám ten červen přinese. Jinak za 31 dní začínají prázdniny, počítáme-li, že 26. června je poslední školní den, no a za 211 dní bude Štědrý večer. Tak jsme si to shrnuli, pojďme na to, moje hodinka začíná. Tady máte Miles Smith a písničku Nice to meet you. Krásné dopoledne.
2: Co se děje? S Martou Jandovou.

0: Martou Jandovou.
1: Já mám takovou otázku na vás. Určitě jste to viděli, takovýto video ze včerejška, který opravdu oblítlo, řekla bych, internet úplně na celém světě. Takovýto strašný video ženy, která si úplně poklidně letí na svém paraglidu a najednou ze zadu přiletí letadlo pěkně zvrtulí. Já jsem na to koukala a normálně se mi zastavilo srdce. Jo. Tak pokud jste to neviděli, tak prostě jedna žena, Sabrina se dokonce jmenuje, to víme, letěla, měla takový hezký růžový jako paraglide, natáčela si to na kameru a najednou vidíte, jak se otočí a za ní letí malý takovýto vyhlídkový letadlo. A normálně jí přeřízne tu vrchní plachtu, takový ten jakoby padák. Potom jenom vidíte, jak ta žena, jak se jako sbírá, jo, takový jenom se tam slyšíte. Vidíte, jak ten mozek prostě přepíná na přežití. Ona si vytáhne z toho vaku záložní padák, vyhodí ho a vlastně teprve v moment, když ten záložní padák se rozvine a ona ví, že pravděpodobně nezemře, tak začne křičet, jo. Já jsem dokonce slyšela jedno sprostý slovo a musím se přiznat, že já bych s těma sprostýma slovama v její situaci teda vůbec nešetřila, jo. Potom teda víceméně normálně přistane, přejmá nějaký pohmoždění nebo šklivý modřiny, ale jako přežila to. Sama říká, že to vůbec neví, že tomu vůbec nevěří, protože občas se prý něco takového stane, ale pak to má tragický následky. Ona opravdu jako zázrakem přežila. Na toto letadlo taky přistálo v pořádku, protože to taky nevypadalo úplně růžově, jelikož na něm zůstaly viset právě zbytky toho padáku. I ty různý šňůry, jo, ono se to jako mohlo zamotat do té vrtule a taky mohlo to letadlo spadnout. Takže jako opravdu, že všichni přežili, je opravdu jako velikánský štěstí. A já jsem k tomu dokonce četla nějaký komentáře od místních, většinou se teda shodovali, že to jako není tak těžký ten paraglide přehlídnout. Že prý i ta růžová se jako krásně splyne s tím okolím, jak to tam jsou ty různý, že jo, tam je to Celamze, takže tam je to jezero. Ono se to asi různě to sluníčko odráží a tak dále. No, musím říct, hlavně, že to dobře dopadlo, konec dobrý, všechno dobré. A takovou otázku na vás, jo, tak za prvý, jestli někdo lítáte na tom paraglidu, protože já bych se do toho nesedla, jo, i když vím, že ty výhledy musí být dechberoucí a že risk je vlastně zisk, jako no, tak jednou zemřeme všichni, že jo. A otázka, jak to hodnotíte vy, co si o tady tom incidentu víkendovým myslíte o tom paraglidu? Nebo jestli se třeba četli, kdo má vinu, protože vím, že se to vyšetřuje a že zatím teda jsem slyšela, že viníka nemají. Že jestli ona letěla v tom místě, kde prostě vzlítají ty letadla, nebo naopak to letadlo letělo jinde, než mělo. Pište na 736-300-444. Já se na vás těším, za chvilku si probudeme ještě víc, ale čeká na vás například Pink, What About Us, moje oblíbená písnička, tak vám přeju krásný poslech.
2: Pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Frekvence 1.
5: To nejlepší z muziky.
4: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
5: Poznáte, který rok přinesl

Metallica, nebo jak tomu říkáme ze strany Metallica, písničku Nothing Else Matters, obrovským vlastně jejich asi největším hitem. Ale musím k tomu říct, že spousta jejich fanoušků z dřívěška je proklínalo za tohle písničku, jakože jste moc popový a tak, ale prostě to otevřelo dveře ostatním lidem, aby vůbec objevili i ty tvrdší písničky Olympiku, ne Olympiku, Metalliky.

0: Martou Jandovou.
1: Tak jsme tady mluvili před chvilkou o té srážce paraglidistky a malého letadla, který se stalo v Celamze v Rakousku právě o víkendu. Naštěstí to nedopadlo tragicky, dopadlo to dobře. Přistálo letadlo správně, nic se mu nestalo z vrtulí, na který byly šňůry, plachty, zbytky vlastně od té paraglidistky, která letěla. A koukala jsem se na to, podle prvních informací to jako nevypadá, že by šlo o nějaký takovýto šílený porušení pravidel, jo? Jako jednou stranou, takhle. Je to prostě takový ten klasický problém, že tam mají sdílený vzdušný prostor v těch Alpách. Prostě oba letěli podle vizuálního sledování. To se nějak říká jako, že see and avoid, takže jako koukej a když tak jako se snaž to nějak minout. A prostě se zřejmě uviděli pozdě. Tak paraglidistka bohužel jako nemůže moc rychle změnit směr, ale i ten pilot Cessny řekl, protože to byla pilotka, nevím, co je na tom pravdy, že už prostě to nešlo té srážce zabránit. U takovéhle nehod ty vyšetřovatelé řeší hlavně tady jako, kdo měl v tom prostoru přednost, v jaký výšce a na jaký trase oba byli, jestli právě dodrželi ty předepsané koridory, to rádio, komunikaci a tak dále. No a samozřejmě viditelnost, takzvaný ty blind spots, že jo, kdy prostě nikoho nevidíte. Ještě tomu teda musím dodat, že ty paraglideři jsou prostě pro piloty malých letadel strašně špatně vidět, jo. Oni jsou malinký, jsou pomalí, takže vlastně ten pohyb skoro nezaregistrujete, protože to oko lidský je zvyklý na pohyb a ten paraglide se tam prostě jako opravdu tak jako glajduje, proplouvá spíš tím vzduchem. To znamená, že to oko neudělá takový ten alarm, jo? Takový to jako, že pozor, pozor, pozor, něco tam letí rychle. Takže je to docela jako těžký proti těm horám, i když třeba nemají ten kontrast moc, ty plachty těch paraglidů, prostě to jako rozlišit, jo? Takže klidně může být závěr něco jako spoluzavinění nebo prostě nešťastná kombinace okolností, protože v Rakousku už se podobný kolize řešily právě tady tím stejným způsobem. Tak co na to vy? Tady píše Kája. Krásný den, Marti. Video jsem zhlédla a bylo mi špatně. Jsem posera, nikdy bych na to neměla. Smekám před paní. Tak je nám všem přeje Kája slunečné dny. Lenka píše, ahoj Marti, viděla jsem to. Já bych měla zástavu, to bych se pos. 4 tečky, nebo 5 teček možná skoro, zachovala se neuvěřitelně. No, já si totiž myslím, že právě to je takový, jak vaše tělo začne fungovat o něco líp, když máte opravdu strach, že najednou lidi dělají rekordy světový v běhu nebo v hodu kamenem někam. Jsem četla takový příběh, no a paní věděla, že prostě pokud ho nevytáhne, pokud nezachová aspoň na pár sekund chladnou hlavu, takže je prostě po ní. A proto to je krásně na tom videu vidět, jak ona vlastně nic neříká, mlčí, jenom a jak to vytáhne a jak ten padák prostě zafunguje, tak najednou začnete prvé křičet, jak se to v ní jakože ty emoce konečně uvolní. Ještě píše Luboš, ahoj Martičko, video jsem neviděl, ale paní má velký obdiv, já bych měl asi bláto na hřišti. Děkuji vám za zprávy, za chvilku budeme přát k narozeninám, takže jestli někoho máte, kdo se narodil dnes 26. května, jakýkoliv rok zpátky, tak mi klidně pište na 736 300 444 a já třeba i zavolám. Děkuji vám, konec hlášení a teďko to nejlepší z muziky a samozřejmě také doprava.
2: Nezapomeňte, svátek Den dětí se blíží. Nadělte svým dětem pohádkový zážitek a pořiďte jim vstupenku na rodinný festival Den princezen a rytířů 2026. Na děti se těší Sabina Laurinová, Karol Akvído, Pokáč, Kája a Bambuláček, Milan Peroutka, Lollipop, Spigy a Lily a mnoho dalších. Více na denprincezen.cz. Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Jezděte bezpečně, nejen na princezny.
0: Přátelé, tady je Miloš Pokorný. Už tento pátek budeme hrát můj oblíbený kvízíček Sestřel Miloše na motorkářské téma. Poslouchejte.

0: Pátek frekvenci 1 po 9. hodině a zkuste mě sestřelit. Ale prosím vás, na silnici raději ne. Jsem také jedním z motorkářů a tohle téma mě opravdu velmi zajímá. Buďte k motorkářům ohleduplní a řekněte si třeba Hele Motorka.
1: Projekt Hele Motorka podporuje Bezpečně na cestě, financované z Fondu zábrany škod.
2: Frekvence 1.
0: Doprava.
3: Vlivem silného provozu se vytvořila nesouvislá kolona vozidel na dálnici D1 na trase z Vyškova do Brna mezi 220. až 206. kilometrem u Holubic, ve které budete popojíždět okolo 30 minut. A se zdržením okolo hodiny počítejte také na Pražském okruhu ve směru na Ruzyň, kde budete v nesouvislé koloně popojíždět mezi 77. až 19. kilometrem vlivem velmi hustého provozu. Z tohoto důvodu dochází v tunelech Holubice a Lochkov k blokovému odbavování tunelů. Dopravního centra, Ředitelství silnic a dálnic, Plačka.
0: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

0: Jackson, jdeme slavit narozeniny. Tak já se dneska taky snažím někomu dovolat, vytáčím první telefonní číslo, který tady už mám asi týden. Někdo si napsal před týdnem, já jsem si to uložila.
1: Ranglová, prosím.
0: Kdyby mluvím se slečnou Danielou Ranglovou z Děčína.
1: Ano, ano.
0: Krásný dobrý den. Já jsem Marta Jandová, volám vám z rádia Frekvence 1, protože rodiče, vaši rodiče a vaši bratři mi napsali před týdnem, že by byli moc rádi, kdybych vám dneska mohla poblahopřát k narozeninám.
1: Moc děkuju, nemám
0: slov. Danuško, mně se hrozně líbilo, že mi napsali, asi to byla maminka teda, maminka Danuška se jmenuje, že jo, maminka Dana.
1: Ano, ano, maminka.
0: No, tak ta mi napsala už někdy minulý týden a já jsem, někdy to je prostě těžký, když přijde tolik zpráv, si to jako udržet, tak jsem to dala extra do dokumentu, který jsem náhodně otevřela. A říkala jsem si, hurá, hurá, povedlo se. Takže jsem ráda, že vás mám na telefonu. Přeju vám taky samozřejmě krásný narozeniny. Hodně štěstí do nového roku, ať jste šťastná, ať máte důvod se smát, ať nemáte žádný stres vůbec nic, ať všechno vychází podle toho, jak chcete, ať vás štěstí potkává na každém kroku a ať máte nadal takhle skvělou rodinu.
1: Oh, já vůbec nevím, co mám říct, jsem dojatá a strašně vděčná. Martičko, moc děkuju a děkuju i svojí rodině. Ještě... Tohle jsem nečekala.
0: Ještě mi řekněte, jak se dneska máte.
1: Od rána skvěle, přiznám se. Mám kolem sebe úžasný lidi, takže od rána mám ten den krásný, nejen že dnes, samozřejmě každý den, ale... Je krásně, takže já se mám fakt skvěle a ještě s vámi, no říkám, nemám slov, běžně nejsem v zastavení, ale dnes nevím, co mám říct.
0: To je dobře, já vám přeju pro krásný den, jsem hrozně ráda, že se to dostalo právě k vám dneska. Opatrujte se, všechny pozdravujte a ať jsou i to ostatní dny jako ten dnešní.
1: Děkuju, tak moc se toho vážím, krásný den všem,
0: mějte se krásně, nashledanou, nashledanou.
1: Nashledanou.
0: Tak to bylo milý. Mám tady přání ještě manželovi Milanovi, který dnes slaví krásných 39 let. Vše krásné a nejlepší mu přejeme s dcerou Rozálkou a minimálně dalších 14 let, ať má pevné nervy na náš společný život, protože letos je to 14 let, co jsme spolu, píše Žaneta. Potom přeju Silvince Králové k dnešním narozeninám hodně zdravíčka, stěštíčka a lásky od Kohoutky a potom ještě k 17. narozeninám našemu úžasnému synovi Ondrovi Kaňovi. Je ten nejúžasnější syn, jakého jsme si mohli přát, dělá nám velkou radost a jsme na něho moc pyšní. Přejeme hlavně hodně zdraví, štěstí, sluníčka do života a ať to ten pátek vyjde na jedničku, on už bude vědět a taky, ať se za chvilku ve škole povede závěrečný test z matiky. Držíme pěsti, mamka, taťka a pejsek Sean. Tak, pojďme na ty slavné, kteří dneska slaví, například Lenny Kravitz.

herečka Helena Bonham Carter, taky vyslavil herec John Wayne, nebo zpěvačka Peggy Lee, a ještě tady mám zapsanou paní Haničku, která tvoří nejlepší marmelády, marmelády s příběhem. Taky ještě jednou všem Filipům krásný sváteční den, a tady Fleetwood Mac a Stevie Nicks ještě nám dospívá. Krásný den, prostě mějte.

0: Krásné dopoledne, milý Robine.
1: A hezké dopoledne, milá Marto.
0: Ty seš takovej, řekni, ty seš takovej dobrodruh.
1: Já jsem, jo.
0: Já vidím, třeba lítáš na lyžích, že jo, když je zima, tak děláš různý přemety vlastně ve sněhu. Vždycky dopadneš zpátky jako kočka, máš 7 životů.
1: To je zatím pravda, zatím se to daří na to, že už mi táhne, nechci ani říkat na kolik, tak vlastně
0: na dělá... nohy.
1: Jo, to jo, no. Tak vlastně dělám psí kusy, no. A proč to vlastně říkáš?
0: No, dneska jsem tady probírala právě, nevím, jestli jsi to viděl, to video o tom paraglajtu.
1: Jo, já jsem to viděl, jaký jsem dal vlastně, no.
0: Tak... Neskoušel jsi to někde, ten paraglajt?
1: Já jsem to dostal jako dárek a já jsem to nevyužil. Já mám doma ještě prostě...
0: A proč jsi to nevyužil? Protože máš hodně takových dárků, asi ne.
1: To... já myslím, že jsi ten paraglajt...
0: Od ex-přítelky. Ne, počkej, ne, my jsme totiž shodou náhod vlastně u toho Celamze byli před loni
1: no.
0: A koukali jsme na ty paraglidisty právě, jak tam se rozlítávají, potom jsme sledovali na té obloze a tak, letadla jsme tam neviděli žádný, jsme měli štěstí, ale jako trošku jim závidím ten výhled, tu pohodu, ale já bych do toho nešla, protože když jsme je pozorovali loni z jiného kopce, tak tam paní se chtěla rozlítnout nad dírou, jako nad takým úteskem a rozběhla se, ta její plachta se napnula. Že v ten moment ten vítr šel dolů. Takže ona na to koukala celou dobu a potom musela vzít ty lana a celý to strhnout, aby to nevtáhlo dolů. Jako
1: jo.
0: A musela to pak půl hodiny rozprostírat zpátky, aby to spoha naběhnout. Takže jako nebezpečný to asi trošku bude, a tak ono co není nebezpečné.
1: To je pravda, ale je pravda, že těch poukázek, jak si naznačila, mám doma dost a možná to byl ten důvod, proč jsem do toho nešel, protože přece jenom, když ti to dají ty ex-přítelkyně, víš, tak chtěj se tě trošku zbavit, ne? Já jsem myslel, že to je fakely, víš, ty dárky, ty poukázky.
0: Aha.
1: No ne, tak s tím bych se zabil. nebudu to riskovat, já mám ty kody, já ti to dám. A třeba se ještě někdy potkáme.
0: Já už mám dítě, já nemůžu, víš.
1: Ne? Tak koho se chceš zbavit?
0: Hele, vlastně nikoho. Já jsem vlastně hodná. Ale ty seš vlastně, prosím tě, tebe nechce nikdo zabít. Ty jsi tady Prahy král. A počkej, jak to je?
1: Máš zase nějaký rap?
0: Jsi lidmi milován. Ne, tady jako hledám, chtěla jsem být vtipná, ale napadlo mě to. Hajný je lesa pán, zvěří je milován. Takže Robin je Prahy pán, holkami milován.
1: Já jsem úplně myslel, že ti na chvilku hráblo, Marti, ale bavilo mě to. Jak
0: ale píše tady dál, počkej, co ano. Se děje, les mi hoří, nebo řádí kunit hoři. No, tak se nemusíš bát. Ty jsi lesa pán. Robine, krásný den, krásný vysílání a zítra opět.
1: Ahoj.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Krásný byt, že jo? Taky to užijte po novém bydlení. Už v úterý se v Eurojackpotu hraje nejen o obří peníze, ale navíc o luxusní byt v Praze v hodnotě 20 milionů. Eurojackpot.
2: Sponzorem Časomíry je Capilan. Capilan Original. Šetrná vlasová péče s tradicí. www.capilan.cz
4: 11 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
1: A ty připravil Ondřej Albrecht.
5: Hezké dopoledne. Dovolená v Maďarsku letos vyjde Čechy výrazně dráž, naopak zlevnila třeba Asie. V Ústí nad Labem se lidé obávají zápachu z překladiště komunálního odpadu a kolonie se tvoří na dálnici D1 před Brnem. Pro dovolenkáře s příjmy v českých korunách v letošní letní sezóně nejvíce zlevnila Asie, Velká Británie nebo Švédsko. O něco levněji bude také ve Státech, Kanadě, na Novém Zélandu nebo na Tajvanu. Naopak nejvíce zdražili Maďarsko, Latinská Amerika nebo Austrálie. Vyplývá to z analýzy, kterou dnes představila společnost XTB. Pokud lidé cestují individuálně, právě místní ceny a inflace v destinaci umí dovolenou prodražit. Na rozdíl od zájezdu organizovaného cestovní kanceláří, kde jde takové riziko spíše za ní. Překladiště komunálního odpadu v Ústí nad Labem má být namísto zvažované odlehlejší skládky ve Všebořicích u bytové zástavby v Krásném Březně, kde má firma AV Sběrný dvůr. Ústecký kraj i město se shodují, že je potřeba záměr firmy posoudit, hlavně s ohledem na vliv na okolí. Ústecký primátor Petr Nedvědický k tomu řekl.
6: Takto stanovisko jejich je proto, že pozemky v Krásném Březně, včetně těch nemovitostí, jsou v jejich majetku, kdežto ve Všebořicích by se jednalo o prostory, které by byly nájemní, nebo plochy, které by byly nájemní a vlastně oni by museli tu technologii stavět na nájemních pozemcích, což považují za určité omezení.
5: Lidé se obávají možného obtěžování místních obyvatel zápachem a chtějí návrh opatření, která dopady minimalizují. Řetězec s rychlým občerstvením KFC dnes na 2 hodiny uzavřel všech svých 140 poboček v Česku. Pro Seznam zprávy to řekla ředitelka české pobočky KFC Ivana Makalová-Dlouhá.
7: Důvodem uzavírky byl přechod na nové digitální systémy, které společnost zavedla po kauzách z loňského roku propadu zájmu zákazníků i tržeb. Vše odstartovaly investigativní reportáže Jana Tuny, ve kterých zaměstnanci KFC mluvili o přepisování minimální trvanlivosti a používání zkaženého či zapáchajícího kuřecího masa. To během kontrol potvrdila Státní zemědělská a potravinářská inspekce. Našla marinované maso po datu použitelnosti, rozmrazování masa ve stojaté vodě a plesnivé mafiny. Kateřina Vavřínová, Frekvence 1.
5: Basketbalistka Eliška Hamzová skončila v týmu Minnesota, informoval o tom web WNBA. 24-letá česká rozhrávačka odehrála po svém příchodu do zámořské soutěže za Lynx 3 zápasy. Ve 3 utkáních zůstala na lavičce. Nyní můžou Hamzovou zařadit do svého kádru v případě zájmu ostatní ligové kluby.
4: Frekvence 1. Počasí.
5: Teploměr dnes ukáže 27 až 32 stupňů Celsia, na horách kolem 23. Bude jasno nebo skoro jasno, slunečno a teplo.
4: Frekvence 1. Doprava.
5: Na D1 je kolona před Brnem ve směru od Vyškova, začíná na 212. kilometru a táhne se až po 200. kilometr. Aktuálně necháte v koloně několik desítek minut. Situace je nejhorší hned při příjezdu do Brna ve Zúžení, kde se momentálně pracuje na napojení na dálnici D2. No a s menším zdržením počítejte také na Pražském okruhu, kde je hustý provoz ve směru k Ruzini, a to už od 80. až po 20. kilometr. Necháte tam celkem přes 20 minut. Tak pevné nervy, teď už pokračuje Robin Sobek.
1: Ale proč by ne? 5,5 minuty po 11. Je tady Lesa Pán, jak řekla Martička, její vtipné předávce. Já už se moc těším na další díl, který budeme vydávat společně s Martičkou na Instagramu Frekvence 1 a bude to pospátku. Pokud jste neviděli ty starší s těma kapelama, které nebudu prozrazovat, tak se na to mrkněte. Má to spoustu desítek tisíc zhlédnutí a zdá se, že i hezké komentáře, že vás to baví. Možná bychom mohli do budoucna tuhletu estrádu přenést do našeho vysílání. To by vlastně nebyl zas tak špatný nápad. No, uvidíme. Každopádně, vy můžete sledovat sociální sítě a pokud budete poslouchat rádio, tak se máte na co těšit, protože i dneska s Tomášem Fílou pokračujeme v našem cestování po Česku se Suzuki Evitara a budeme objevovat všemi smysly, co nám ta cesta nabídne. A co nabídne, no tak to se dozvíte o Tomáše okolo 11:45, v půl, potom poslední slovo, budeme hrát o peníze, o kolik se dozvíte. A taky rubrika, což je do té doby Inner Circle, Britney Spears nebo David Guetta, si a pojďme hrát to nejlepší z muziky. Hezké dopoledne, hoj!
4: To nejlepší z muziky a Robin Sobek.

0: Cože? Cože? Michal Suchánek a Petr Kolečko na Frekvenci 1.
1: Koupil jsem si tlakovou myčku a teď hledám věci, co bych s ní mohl umít. Je normální vzít s ní popelnice a plot, nebo už jsem se utrh ze řetězu? Luboš, 44, Frýdek Místek.
2: On se jako uřízne kus plotu a dá se to do myčky?
1: Tlakovou myčku, to je taková tam, to mám taky, to ti dám dnes.
2: To je jako na auto.
1: Babka takzvaná.
2: Takový ty, no, ty kartáče.
1: Ne, ty máš na zádech, nebo... Vedle sebe takovýho něco velkého.
2: Jo, a držíš takovou tu pistol a no to je super.
1: A to tlakuješ a ty můžeš...
2: Tomu se člověk připadá mocně. Jako.
1: Přesně tak. Mm. Ty vole, ty sundáš i křepelku, ty vole, která třeba stojí na plotě. Ale jako i strašně věci odvezeš takhle. Já jsem to jednou zkoušel, že jsem si jako umyl auto tímhletím a jen tak jsem lehce zavadil nějaký květináč. A už mě začalo zajímat, jak tím tlakem můžeš posouvat předměty, takže jsem roztřískal květináče, víš, chtěl jsem tenisák poslat, to je dobrá věc. A já ti dám, já už mám všechno rozbitý, já už nepotřebuji.
2: Ale na tom se dá i lítat? Jakože vlastně, když...
1: Jo, hele, proletí se na tom jezevčík, jako jo.
2: Jezevčík se na tom proletí,
1: no, když jako...
2: Dobře, ale jezevčík se proletí, když s ním hodíš.
1: Já to rozumím, ale... No, jasně,
2: víš, co myslím, že vlastně stříkáš pod sebe tu vodu a to tě vlastně vynese. Jako trysky takový.
1: Dejme tomu, ale Iron myslím, Man. Že tě velmi brzy dojde voda v té bedničce, jako, a rozbej se tlamu, jako, no.
0: Cože?
3: Cože? Suchánek a Kolečko na Frekvenci 1.
0: Všechny díly si můžete poslechnout i jako podcast na YouRadio Talk nebo na webu Frekvence 1.
4: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
0: Frekvence 1.
3: To nejlepší z muziky.
0: Z každého roku vybíráme jen

0: To nejlepší z muziky je vám na Frekvenci 1. My jedeme dál, máme 11:30.
1: Frekvence 1.
2: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
0: A v banku posledního slova 29 tisíc korun. Je to neuvěřitelná částka, o kterou budeme hrát právě teď na čísle 257-400-999. A že vás je těch volajících. Tak, pojďme na to, vyzkoušíme toho nejrychlejšího z vás. Já jsem zvědav, kdo se při úterku takhle dovolal, měl to štěstí jako první, kdo je tam. Hezké dopoledne.
3: Hezké dopoledne, tady Katka, vždycky.
0: Tak to zkusíme ještě jednou, třeba na nějaké...
3: Už je to lepší?
0: Lepší,
3: mimo. Už je to lepší?
0: No.
3: Je to lepší?
0: Je to lepší.
3: Ne, není to... Já jsem v práci a pobíhám po laboratoři.
0: Aha, tak v laboratoři musí být nějaké místečko, neříkejte mi nějaké
3: tajné. No, my máme dělečnou budovu a tady je prd signál právě.
0: Tak ven, tak vy normálně vyběhněte

0: By to byla ta správná odpověď.
1: Když připravuji předpověď počasí, tak potřebuji...
0: Katko, není. Vraťte se zpátky do baráku, do laboratoře.
2: No, tak všichni přihodíme.
0: Tak jo, jak říkáte. Tak se mějte krásně a děkujeme za hru.
2: Taky,
0: ano, taky, nashledanou. No tak tolik, Katka, 29 tisíc tam bylo, teď je tam 29 500, přihodili jsme 500 do banku a budeme pokračovat v 16:30 odpoledne u Vojty s Janou.
3: Poslední slovo.
4: Aneb, řekněte to za celebritu.
3: Frekvence 1.
4: Doprava.
0: Ale samozřejmě teď 3 minuty po 11:30 aktuálně doprava.
5: Dopravní nehoda 2 nákladních vozidel se došetřuje na 145. a půltém kilometru dálnice D5 z Plzně na Německo. Počítejte se zdržením přes půl hodiny. A nesouvislá kolona převážně kamionů vás drží na dálnici D1 z Vyškova na Brno. Popojíždět budete mezi 212. a 207. kilometrem. Osobní vozidla projedou levým jízdním pruhem se zdržením okolo 15 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
4: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis. We were staring down disaster.

0: To nejlepší z muziky, tohle jsou Rockset. Máme 11:45. Dneska s Tomášem Filou pokračujeme v našem cestování po Česku se Suzuki Evitara a objevujeme ho všemi smysly. Na řadě je Čich a Tomáš se nachází, pokud se nepletu, v Národní přírodní rezervaci SOS, jedné z nejzajímavějších a zároveň méně známých přírodních lokalit u nás. Je to místo nedaleko Františkových lázní, které je typické svým výrazným sirným zápachem a taky specifickou krajinou. Tak já doufám, že Toma už mám taky na telefonu a ptám se rovnou, jak to tam působí, jaká byla cesta v nové Suzuki Evitara. Povídej, hezké poledne, Tome.
1: Krásné poledne, Robine, a dobrou chuť všem našim posluchačům. Tak přírodní rezervace SOS je opravdovým unikátem. Nemusíme cestovat ani do Jelonstonského národního parku, ani na Island za vyvěrajícími prameny z hlubin naší země. Stačí přijet právě sem k Františkovým lázním, protože tady to máme všechno, jak se říká, pěkně na dlani pohromadě. Jinak ta rezervace není nikterak velká, nemusíme si brát nějakou speciální obuv, chodí se tady přes ta rašeliniště vlastně po takových dřevěných chodníčcích. Já jsem to zvládnul úplně pohodově i v pantoflích. Po cestě nás čeká celá řada odpočívadel se zastávkami a samozřejmě infotabulemi, které nás vždycky informují o něčem důležitém právě v tomto kousku přírody. A samozřejmě nechybí tady ani ty vyvěrající prameny. Měl jsem strach vzhledem k tomu, jaké je počasí, jaké je sucho, jestli ty prameny budou fungovat, ale matička země nesklamala. Pořád to bublá, pořád to krásně voní. Není to žádný smrad, kdo by očekával například taková ty zkažená vejce, tak ten by byl zklamaný, jako cítíme tady z toho, že ta síra tam jako určitě je, ale buď se to tak dobře rozptyluje, a nebo to není opravdu tak hrozné. Já jsem se tady z jednoho minerálního pramene dokonce i napil. Musím říct, že to, co vyvěrá z hlubin země, tak je takový lehce perlivý. Je cítit, že je to malinko siřičitý, ale na chuť to vůbec není špatný. Takže přírodní rezervaci SOS vřele doporučujeme. No a vzhledem k tomu, že tahle destinace pro mě dnes vlastně byla úplně tou nejdelší destinací. Já jsem to sem měl nějakých 197 kilometrů a dojezd nové Suzuki Evitara je 300 kilometrů, tak musím říct, že jsem byl velmi příjemně překvapen, když jsem přijel vlastně na místo, protože tady jsem a sedím, zrovna teď i sedím v autě a koukám, jaký mám ten dojezd, tak podle všech výpočtů by měl být nějakých 103 kilometrů, ale já ho mám normálně 107. Je pravda, že teda po dálnici jsem to nemastil 130, dal jsem si tam 120 úplně do pohody, ale to auto ještě normálně někde dokázalo vlastně 4 kilometry nabrat, což mě velmi příjemně potěšilo. Cestou zpátky se samozřejmě zastavím na takový 20-minutový jenom dobytí, abych v klidu mohl dojet do Prahy. No a co je fajn, že ten kufr, který na tom autě vlastně nevypadá nikterak velký, celé to auto je vlastně takové malé, městské, je to sice čtyřkolka, s kterou pohodlně vyjedeme i na místa, kam se s běžným autem třeba jen těžko budeme dostávat. Tak ale ten kufr nepůsobí velkým dojmem, ale co mě jako překvapilo a velmi potěšilo a přijde mi to vlastně strašně chytrý, je, že zadní sedačky, které jsou dělené, tak se dají ale poposunout za ty přední a když se ještě sklopí, tak se nám tím ten zavazadelník obrovským způsobem zvětší. Takže za mě i druhý den se s novou Suzuki Evitara musím říct, já jsem opět spokojený.
0: A vy určitě víte, kudy kam. Národní přírodní rezervace SOS, pokud použijete na cestu Suzuki Evitara, tak určitě neprohloupíte, jak jste slyšeli u Tomáše, tohleto auto určitě stojí za vyzkoušení, stačí si dokonce rezervovat testovací jízdu u autorizovaných prodejců Suzuki. První kusy právě přijíždí do České republiky, ale více najdete na suzuki.cz. A kam nás vyvezeš zítra, tak to jsem sám zvědav, Tome.
1: No, já už se na to moc těším, nebudu prozrazovat naplánované, už to mám, ale rozhodně, rozhodně se bude na co koukat.
0: Tak jo, tak se měj a zítra naslyšenou.
1: Naslyšenou, hezký den, ahoj.
2: koho baví po ránu vstávat?
3: No přece ty, kteří vstávají s frekvencí 1. Lubka a Míra přesně vědí, co chcete po ránu slyšet.
4: Čerstvé zprávy.
5: Jan Kraus a blondýna.
4: Hádáme poslední slovo a platíme vaše účty.
5: A dorazí i zajímavý host. Nedávno se vrátil z Indie.
4: A na zahradě bude mít nově včely.
5: Kdo? Tomáš Klus?
4: A dorazí i s kapelou a zahraje přímo u nás ve studiu.
5: Tak se těšte.
2: Takže hned po ránu zapněte rádio a vypněte starosti.
3: Míra Michálek a Lubka Ponížilová na frekvenci 1.

0: To nejlepší z muziky Elton John na frekvenci 1 bude taky Ed Sheeran. A nebo po dlouhé době se zastaví Jožoráš. A zprávy si dáme za půl minuty.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
4: 12 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Je to tak, pravé poledne zprávy má Ondřej Albrecht.
5: Hezké poledne. Lebka svaté Zdislavy se po víkendové výstavě už znovu na veřejnosti neukáže. V Belgii se srazil vlak se školním autobusem. Na místě jsou mrtví. A s zdržením počítejte na Pražském okruhu i D1 u Brna. Zachráněná lebka svaté Zdislavy bude vystavena v bazilice v Jablonném v Podještědí jen při sobotní pouti tento týden. Novinářům to řekl pražský arcibiskup Stanislav Přibyl. Relikvie podle něj bude pohřbena a není v plánu ji dál vystavovat.
6: Dneska jsme měli tady setkání takové pracovní skupiny, kde byli zástupci Libereckého kraje v čele s panem hejtmanem Martinem Půtou, zástupci Dominikánů s panem provinciálem, za biskup jsme tady byli a také Národní památkový ústav a usnesli jsme se, že lebka svaté Zdislavy se vrátí ke zbytku těla do hrobu svaté Zdislavy.
5: Zloděj relikvie ukradl z baziliky 12. května, pak ji zalil do betonu. Policie muže dopadla a restaurátoři lebku z betonu vyňali. V půlce června má vláda podle ministra kultury projednat návrh zákona o veřejnoprávních médiích. Primárně v něm jde ale o změnu financování České televize i Českého rozhlasu. Jak před dnešním jednáním sněmovny řekl šéf opoziční TOP 09 Matěj Ondřej Havel, ministr Klempíř podle něj svou roli nezvládá.
7: Předložil legislativní paskvil, každý se o tom může přesvědčit, ve kterém se už nevyzná ani vládní koalice a který nyní lepí dalšími novelami a pozměňovacími návrhy. Ta nová novela vládních poslanců ani nevyčísluje, o kolik by měla média veřejné služby přijít. Víme jenom, že by se to týkalo odpuštění poplatku některých domácností. A já jsem se dočetl v odhadech České televize, která sama říká, jsou to odhady, nám chybí data.
5: Podle vyjádření ministra pro sport, prevenci a zdraví Borise Šťastného se teď jeví jako nejpravděpodobnější, že po zrušení poplatků by Českou televizi i rozhlas od roku 2027 financovalo ministerstvo kultury ze svého rozpočtu. Český diplomat v Moskvě přijel na ruské ministerstvo zahraničí kvůli zadržení metropolity Ruské pravoslavné církve Ilarionové v Česku. Zástupce velvyslance Janu Ondřejkovi, který v budově strávil asi 10 minut, byl předán důrazný protest proti zadržení ruského duchovního, napsala ruská státní agentura TASS. Krok českých úřadů označila ruská diplomacie za neopodstatněný a požaduje Ilarionovo okamžité propuštění. V Belgii severně od Bruselu se dnes ráno srazil vlak se školním autobusem. Srážku nepřežili dva mladiství, řidič a jeden další dospělý, jak před chvílí informoval belgický ministr dopravy. Podle médií se v autobuse, kromě řidiče, nacházelo 7 žáků a jedna doprovázející osoba. České hokejisty dnes čeká poslední vystoupení v základní části mistrovství světa. Na závěr skupiny B ve Friburgu se pokusí vylepšit dojem z pondělního zápasu a porážky 1-4 s Norskem. Obránce Michal Kempný v rozhovoru s novináři řekl, že národní tým udělá vše proto, aby před čtvrtečním čtvrtfinále naskočil na dobrou vlnu.
4: Frekvence 1. Počasí.
5: A pojďme na počasí, dnes bude 27 až 32 stupňů Celsia, na horách kolem 23, bude jasno nebo skoro jasno a během dne má vát, kromě západní poloviny Čech, mírný vítr ze severních směrů.
4: Frekvence 1. Doprava.
5: Jdeme na silnice, se zdržením počítejte na Pražském okruhu ve směru k letišti na 19. kilometru. Je tam menší kolona zhruba na 10 minut. Kolona před Brnem se dala do pohybu, i tak se ale zdržíte kvůli hustému provozu na D1 už na 220. kilometru a hustý provoz pokračuje dál až na 196. kilometr. Celkem tam necháte zhruba kolem 10 až 15 minut navíc. No a se zdržením potom počítejte taky na silnici 55 u Přerova, respektive při průjezdu Přerovem v obou dvou směrech se zdržíte kolem 10 až 15 minut. Tak šťastnou cestu, pokračuje Robin Sobek.
0: Pojďme na to, krásné poledne, taky dneska se na chviličku zastaví Honza Dědek, protože máme úterý a vždycky v úterý za námi zaskočí, tentokrát nás vezme do Francie, do roku 1991, protože tam vznikla písnička, která se hraje do dneska a kterou zpívá dáma, o které ne každý ví, že je ve Francii slavnější než Madonna, než Rihanna a Adele dohromady. Jmenuje se Mylène Farmer a Honza Dědek vám od ní zahraje písničku Désenchantée a my si dáme vlastně takovou malou hudební ochutnávku už teď. Musím vlastně říct, že později si do svého repertoáru vzala tuhletu píseň taky Belgičanka Kate Ryan a ta z ní udělala taneční hit. My si ale dáme originál z roku 1991 okolo 12:45 odpoledne v půl Petr Jablonský, za chvilku filmový odborník, je toho dost. Pojďme hrát, pojďme se bavit, hezký den.
4: To nejlepší z muziky a Robin Sobe.

0: Frekvence 1.
1: Nyní jsem odstěval do Úpolce.
0: Filmový odborník.
2: Já myslím, že dneska bude velmi jednoduchý, takže pokud někdo váhá a doteď se třeba tak trošku bál zavolat, tak určitě se nebojte, volejte na 257-400-999, protože dnešní filmový odborník bude stát za to. Tak, schválně, kdo se k nám dovolal, kdo je tam, hezký den, hezké odpoledne. A tak někdo asi vypad, to vypadá, tak ošišmarja, tady jsem se úplně lek, kdo je tam, hezký den, hezké odpoledne.
3: Martin Dačice,
2: Martin
3: dobrý den.
2: Dačice, Martine, já si myslím, že to je po obrovský dlouhé době.
3: Jo, dlouho už to nebylo.
2: Dlouho už to nebylo.
3: Ale snažil jsem se dovolat, ale nepovedlo.
2: No jo, je tady tlačenka, sakra, no to se nedá nic dělat. No nic, Martine, no tak jo, tak já jsem rád, že si spolu dáme filmového odborníka, mám tady tak jednoduchou ukázku v tom prvním případě, že tady není o čem. A řekněme, že to je rozehřívačka, pouštím, zní takto.
4: Nemá ten pes blechy?
5: Tohle nějak bude mít. Ale to jsou blechy psí, ti na člověka nejde.
2: No, tady je to jasné, že?
3: Na samotě u lesa.
2: Na samotě u lesa! Je to tak. Na samotě u lesa, stará dobrá klasika, ale teď jsem teda zvědav, co nám z toho vypadne. Myslím si, že to taky není nějak složité, ale... Uvidíme, pouštím druhou ukázku, zní takto.
6: Už mi na chvilku ty skřipky.
7: Nejde to, pane Berán, jdu hrát.
6: Ale nakačaj, jdi sem na chvilku ty housle a pojď si tam sednou.
7: Ne, opravdu, se... nemůžu, pane Berán.
8: Nedej se, ne, jsou to tvoje housle.
6: To má opravdu dost, udělej mi to kouhulí.
7: Stradý várky.
2: Tak, Martine.
3: No, tak, tak to nic.
2: Tak to nic. Tohle je československé drama, krásný, dobrodružný snímek z roku 1959, pravda, trošku starší léta páně, režíroval to Karel Kacheňa, s Radovanem Lukavským v hlavní roli, ale jak jsme slyšeli, zahráli si tam i jiní herci, že jo, a v ukázce třeba pan Menčík, ale byl tam i Jaroslav Marván, pan Remunda, paní Švorcová a tak dále. Co je to za film? Nic stále?
3: Nic, pořád nic.
2: Pořád nic. Dobře, nevadí, to je Král Šumavy, se to jmenuje.
3: Tak, to je ostuda.
2: No, není, to není ostuda. Ale na to se mrkneš během víkendu, až budeš mít chuť a čas, stojí to za to, parádní snímek a stáváš se polovičním filmovým odborníkem.
3: Dobře.
2: Takže pohoda, do Dačic něco pošleme. A komu to dáme?
3: Jak se říká, všem lidem dobré vůle.
2: Tak jo, tak všem, taky tobě, měj se krásně a zase někdy.
3: Děkuju.
2: Ahoj.
3: Děkuju, ahoj.
0: Jan Kraus má jasný názor a neváhá ho říct nahlas.
9: Jen tak dá, Miluško, brzy budete moct být učitelkou.
10: Miluška Bittnerová, ta zase nemá problém se na cokoliv zeptat.
11: Muž poslal živou kočku v poštovním balíku z Vídně do Německa.
9: Bych to viděl rentgen jeho mozku, tam musí být nějaký šlusy v nečekaných oblastech.
0: Tihle dva jsou prostě sehraná dvojka.
10: Kraus a Blondýna, každý všední den v ranním vysílání Frekvence 1.
12: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž pro vybrané vozy zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaa.auto.cz nebo volejte 800 110 800.
13: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pustte k vodě. Doktor Max.
14: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Frekvence 1.
10: To nejlepší z muziky.
0: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
10: Poznáte, který rok přinesl tyhle.

0: To nejlepší z muziky, Příběh nekončí, finalista Superstar 2009, taková hezká hudební vzpomínka, 2 minuty po půl jedné odpoledne, Rihanna, před námi Bruno Mars, aktuální doprava. Taky 7 faktů Honzy Dětka, rok 1991, Milan Farme, Dezašant, to všechno už za chvilku, přednost má Petr Jablonský.
1: Dobrý den, tady Frekvence 1, Petr Jablonský, s kým pak mluvím?
2: Zdravím tě, Petře, to je Andrej, a já se tě chci zeptat, jestli jestli Zdeněk chystá nějakou novou pohádku nebo komedii, protože řekněme si upřímně, všechny jeho filmy, které natočil, jsou úžasné a skvělé.

0: to je takový, to je ta poenta ty pohádky, no. A nebo třeba o vodnících, je vodnická pohádka, kdybychom se dozvěděli, co mají třeba vodníci nejraději na manželstvích, no, co myslíš, co mají vodníci nejraději na manželstvích, no?
1: No, ježiš, my... Že
0: manželky
1: nějaký ženy vodníci, že jo?
0: Ale prosím tě, vodníci mají na manželství nejradši přece rozvody, no.
1: Jo, to je pravda.
0: No. A nebo třeba taková krásná pohádka o obrovi. Já si představuji takový obr a jmenovalo si to, co si dá obr k svačině. A jestli pak víš, co si dá takový obr k svačině?
1: Netuším.
0: No přece park s hořčicí. No, já mám, no to jsou nápady, že jo, Ondro, to je nádhera.
1: To jsou dobrý nápady.
0: Máš ještě nějaký takový námět pěkný, že bychom dali dohromady ještě něco?
1: Nenapadá mě
0: nic, abych řekl
1: zatím.
0: Mohli bychom se třeba podívat na politickou scénu, taky krásná komedie, taky pohádky nám vypráví neustále a je to krásná komedie, tak možná bychom mohli tam přemýšlet, kdybych obsadil Babiše třeba s Okamurou, to nádherný.
1: Jen to ne.
0: Tak by se to mohlo jmenovat. Jen to ne. Nebo případně a je to, ale to už bych ukradl, to už tady bylo dneska, to už tady jednou bylo.
1: To už tady bylo, že jo.
0: Ondro, já každopádně děkuji za tvoji, poštouchnutí. Mě malinko poštouchnul a já se na tou pohádkou, nebo komediální pohádkou zamyslím a kdyby něco, tak tady na frekvenci 1 mezi 13 a 14 v neděli ti to sdělím, kdy bude premiéra, jo?
1: Jo.
0: Měj se krásně, já tě zdravím, ahoj.
1: Taky zdravím, pa.
2: Hokejoví příznivci, fanděte našim s oficiálním merchem českého národního týmu. Ve fanshopu českého hokeje si můžete vybrat z originálních produktů, jako jsou reprezentační dresy, šály, čepice a spousty dalších unikátních kousků z hokejové kolekce. Fanděte českému nároďáku stylově a s originální výbavou a oblečením. Oficiální merch zakoupíte na fanshop.českýhokej.cz. Tento týden vyráží moderátor Tomáš Fíla na cesty s novou Suzuki e-Vitara. Poslouchejte od pondělí do pátku Frekvenci 1 a poznejte spolu s ním všemi smysly ta nejkrásnější místa Česka, kam stojí za to vyrazit. Objevujeme Česko s novou elektrickou Vitarou od Suzuki. Tichá síla pro každou vaši cestu i do terénu. Více na www.suzuki.cz.
3: Frekvence 1. Doprava.
4: Polovaná chladních vozidel komplikuje provoz na dálnici D5 z Prahy na Rozvadov. Po pojíždě budete mezi 138 kilometrem až po hranici na Německo. A také na Pražském okruhu se zdržíte, pokud jedete od dálnice D1 ve směru na letiště. Kolona vás přibrzdí u Jesenice a nesouvislá kolona se tvoří až po 18 kilometr. A s hustým provozem počítejte mezi Vyškovem a Brnem. Na dálnici D1 pro osobní vozidla je zdržení okolo 10 minut mezi 211. a 207. kilometrem. Nákladní doprava po pojíždí v nesouvislé koloně mezi 223. a 196. kilometrem. Z dopravního centra Ředitelství silnic a dálnic Petra.
2: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

0: To nejlepší z muziky toho je Ariana. Já mimo jiné teda sleduji ještě mistrovství světa v hokeji. Pokud by vás to zajímalo, tak aktuálně Norsko-Dánsko 1-0. Ano, Norové, kteří nám včera teda dali set mazec, tak teď vyhrávají vlastně, řekněme, 6 minut před koncem první třetiny 1-0 na Dánském. Ale před námi je 7 faktů, Honzi, dětka. My jsme slibovali spolu, že vás vezmeme do roku 1991. Pojďme na to.
1: 7 faktů Honzi Dětka.
2: Hudební encyklopedie Frekvence 1.
3: Stal se rok 1991, studenti ve Francii protestovali proti podmínkám studia a v Perském zálivu zuřila válka. A přesně o tom vypráví Mylène Farmer v písni Désenchanté, jejíž název v překladu znamená rozčarovaná nebo zklamaná.
1: Za prvé,
3: tahle dáma vždycky uměla šokovat. Zpívala o lásce mladé dívky k její ženské ošetřovatelce, o muži posedlém zadkem své milenky, o bohu odmítajícím poslat Ježíše na zem, či o lásce v době AIDS. A v roce 1991 přišla s kontroverzním textem, v němž se na tehdejší svět dívala velmi pesimisticky.
2: Za druhé,
3: slova té písničky byla inspirována knihou Na vrcholcích zoufalství od jistého rumunského filozofa.
1: Za třetí,
3: původně měl být její text zasazený do hudby ovlivněné technem, které bylo začátkem 90. let velmi populární, ale nakonec producenty vsadila víc na taneční rytmus a funky basu.
2: Za čtvrté,
3: single vyšel v březnu 1991 a ve Francii se 9 týdnů držel na špici tamní hitparády, což z něj udělalo nejúspěšnější píseň Mylène Farmer v celé její kariéře.
1: Za páté,
3: přispěl k tomu i videoklip, který se natáčel 5 únorových dní roku 1991 v Budapešti. K zobrazení násilných scén v místě připomínajícím koncentrační tábor bylo potřeba na 120 dětí a řady slavných maďarských herců. Výsledný klip měl přes 10 minut a vyšel na více než 240 tisíc eur.
2: Za šesté,
3: píseň se do hitparád následně ještě několikrát vrátila, což z ní činí historicky jednu z nejprodávanějších francouzských nahrávek všech dob. Nahrála ji mimo jiné i Belgičanka Kate Ryan.
1: A konečně za sedmé.
3: A i když Mylène Farmer tenhle svůj úspěch ve světě už nikdy nepřekonala, ve Francii je dodnes jednou z největších hvězd, která nikdy nepřestala šokovat. V jednom svém klipu třeba předvedla dnes už legendární striptease. Tady je na Frekvenci 1 v hitu z roku 1991 Désenchanté.

0: co vezmu kolem a kolem. Cyklofestivale na Lipensku je super na první dojem. Přijeď si užít tu největší cykloparty široko daleko od 5. do 7. června. Čeká tě bohatý program pro celou rodinu, dětské i dospělé amatérské závody, testovačky kol, super kulturní program a mnoho dalšího. Více na kolemkolem.info.
1: Film o rebelujících stařenkách a stařících, kteří se společně vydají na moře bez dozoru dospělých.
2: Lenka Termerová,
3: Dana Sislová,
4: Petr Kostka,
5: Jan Vlasák,
6: Oldřich Kaiser.
7: Vemte rodiče do kina od 28. května.
1: Pět švestek.

0: Scorpions, to nejlepší z muziky. Na frekvenci 1 bude taky Michael Jackson. A Black or White nebo Reddy Kirken. A za chviličku další zprávy.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Krásný byt, že jo? Taky toužíte po novém bydlení. Už v úterý se v Eurojackpotu hraje nejen o obří peníze, ale navíc o luxusní byt v Praze v hodnotě 20 milionů. Eurojackpot.
4: Nezapomeňte, svátek Den dětí se blíží. Nadělte svým dětem pohádkový zážitek a pořiďte jim vstupenku na rodinný festival Den princezen a rytířů 2026. Na děti se těší Sabina Laurinová, Karol Akvído, Pokáč, Kája a Bambuláček, Milan Peroutka, Lollipop, Spiky a Lily a mnoho dalších. Více na denprincezen.cz. Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Jezděte bezpečně, nejen na princezny.
5: Přátelé, tady je Miloš Pokorný. Už tento pátek budeme hrát můj oblíbený kvízíček Sestřel Miloše na motorkářské téma. Poslouchejte v pátek frekvenci 1 po 9. hodině a zkuste mě sestřelit. Ale prosím vás, na silnici raději ne. Jsem také jedním z motorkářů a tohle téma mě opravdu velmi zajímá. Buďte k motorkářům ohleduplní a řekněte si třeba Hele Motorka.
6: Projekt Hele Motorka podporuje Bezpečně na cestě, financované z fondu zábrany škod.
7: Sponzorem časomíry je Capilan. Capilan Originál. Šetrná vlasová péče s tradicí. www.capilan.cz.
8: 13 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
0: Je to tak, hezké odpoledne, zprávy má Ondřej Albrecht.
9: Já přeju hezké odpoledne. Poslankyně Majerová chce prošetřit osobní dotazníky po testech deváťáků. Samec slona afrického, který ve zlínské zoologické zabil slonici, v zahradě nezůstane. A se zdržením počítejte na Pražském okruhu. Kritika za osobní dotazníky po testu z matematiky a češtiny pro páťáky a deváťáky má směřovat k České školní inspekci. Před jednáním sněmovny to řekla poslankyně Trikolory Zuzana Majerová, která žádá další vyšetření.
10: Budu požadovat prověření, proč, kým a konkrétně na čí žádost se tyto věci běžně dějí a proč je indoktrinace a témata, která nesouvisí se vzděláváním, neustále implementovaná do výuky nebo do součástí jakýchkoliv dotazníků, které v tomto případě ještě navíc byly velmi závadné a choulostivé.
9: Testy kritizovali někteří rodiče i učitelé kvůli otázkám mimo jiné na sebevražedné myšlenky, na vybavení domácnosti nebo vzdělání a profesi rodičů. Ministr školství Plaga testování včera zastavil. Samec slona afrického, který ve zlínské zoologické zahradě v pátek zaútočil na slonici, v zahradě nezůstane. Slonice po útoku uhynula. 33-letý samec Jack zůstává oddělený od stáda. Více řekl ředitel zahrady Roman Horský.
11: Jack je oddělený, bude oddělený i po celou tu dobu od našich samic. Budeme dál konzultovat ten osud toho Jacka s TAGem, tedy Advisor Group, což je taková komise asi 25 lidí, odborníků na slony, a budeme samozřejmě hledat umístění pro Jacka, protože u nás pravděpodobně uplatnění další mít nebude.
9: Od Jacka si zoo původně slibovala přirozené rozmnožování. Samec je geneticky cenný, stejně jako samice. Proto také odborníci jednohlasně doporučili jeho přesun do zlínské zoologické. Přestože se podobný incident, který skončil uhynem slonice, stal i v maďarské zahradě. Jack byl ale považován za přátelského a socializovaného slona. Jsou po něm i potomci. Kancelář veřejného ochránce práv na Slovensku po výhruškách kvůli jeho práci uzavřela do pátku pro veřejnost své pracoviště. Ombudsman Robert Dobrovodský také požádal o ochranu. Policie v reakci ohlásila opatření. Informovala o tom policie a mluvčí ombudsmana. Podporu slovenskému ombudsmanovi mezitím vyjádřili různé instituce a také jeho kolegové ze zahraničí, včetně Česka. Basketbalistka Eliška Hamzová skončila v týmu Minnesota, informovala o tom web WNBA. 24-letá česká rozehrávačka odehrála po svém příchodu do zámořské soutěže za Lynx 3 zápasy, ve 3 utkáních zůstala na lavičce. Teď můžou Hamzovou zařadit do svého kádru v případě zájmu další ligové kluby.
8: Frekvence 1. Počasí.
9: Dnes bude jasno nebo skoro jasno a slunečno. Teploty 27 až 32 stupňů Celsia, na horách kolem 23. Má být slabý během dne, kromě západní poloviny Čech, mírný vítr ze severních směrů.
4: Frekvence 1.
8: Doprava.
9: Na Pražském okruhu je menší zdržení, a to ve směru k letišti. Aktuálně po nějaký 19. až 20. kilometr. Necháte tam zhruba 10 minut. No a s menší komplikací počítejte taky na dálnici D10 v okolí Mladé Boleslavy. Ve směru na Prahu mezi 47. až 42. kilometrem je tam kolona asi na 10 minut. Tolik doprava a také zprávy. Teď už pokračuje Robin Sobek.
0: Je to tak, 4 minuty po 13. hezké odpoledne. Nevím, jestli sledujete mistrovství světa v hokeji, nebo jak to máte. Kolik tipujete třeba dneska s Kanadou? Hrajeme ve 2020. Pište své tipy na 736-300-444 a trošku se tomu mistrovství podíváme na zoubek, co je na to. Ale stejně tak i tomu nejlepšímu z muziky Shakespeare Sister, Reddy Kirke nebo Offenbach. Už teď pojďme hrát.
4: To nejlepší z muziky a Robin.

0: To nejlepší z muziky Shakespeare, Sister a stejná. Frekvenci 1 máme čtvrt na dvě odpoledne a je pravda, že už se mi to tady rozjíždí, ty vaše tipy, a to ze všech stran. Píšete a posíláte zprávy a tipujete, jak to dneska dopadne. Vlastně s Kanadou hrajeme ve 2020 a je pravda logicky teda, že ve většině případů sázíte na silnější Kanadu. Třeba Honza píše, že to bude 3-2, takže těsně. Někdo jiný tady napsal 4-2. Na druhou stranu je pravda, že když hrajeme prostě se slabším týmem, tak hrajeme slabě, a když hrajeme opravdu se silnějším týmem, tak prostě zase se přizpůsobíme tomu silnějšímu týmu a hrajeme naprosto parádní hokej. Takže já bych očekával, přátelé, že se dneska, doufám, přizpůsobíme opět tomu silnějšímu, přizpůsobíme se Kanadě a že to všechno dopadne tak, jak má. No takhle, rád bych tomu věřil. Samozřejmě ta praxe zase večer může být úplně jiná. Uvidíme, v jakém stavu Kanada nastoupí a v jakém rozpoložení po včerejší prohře nad Norskem nastoupíme my. Ale těším se třeba na další vaše tipy, které můžete dál posílat klidně na 736-300-444. Jestli vůbec sledujete mistrovství světa, jak vás to baví a jak to třeba dneska večer tipujete s Kanadou, můžete klidně použít i aplikaci Frekvence 1 a namluvit nám nějakou zprávu.
1: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Léto, slunce, plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc než si myslíte.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Frekvence 1.
4: To nejlepší z muziky.
1: Z každého.

0: nejlepší z muziky Take My Breath Away a taky Berlin, a to v půl druhé odpoledne na Frekvenci 1. Mimo jiné řešíme hokej a já tady mám teda parádní básničku od Jindřicha, ten to úplně zabil. Ten místo, aby posílal nějaké ty tipy na to, jak to dopadne s Kanadou, tak napsal: mám tutový tip u vody dnes být. Lepší je se koupat, než na hokej koukat. Kde pak hokej v majíčku? Svěží máme vodíčku, mráček nebo sluníčko, ať plouchá každé srdíčko. Zima nebo hic, frekvenční partičko, zdraví Jindřich ze Strakonic. No jo. Tak zatleskáme Jindrovi za skvělou báseň, takovou tematickou vlastně. Ano, já tomu úplně rozumím, ale Jindro, proč se koukat na hokej, že když je venku takhle nádherně, naprosto parádně. A gól! Ježíš, pardon, já se omlouvám. Já tady jedu ještě přímý přenos, teda přátelé Norsko-Dánsko, tak jenom od té vodičky zase skočím zpátky na led. Kdyby to někoho zajímalo, tak Dánové, a to teda nevím, jestli někdo čekal, srovnali na 1-1. Tak to je teda zajímavé. 1-1 právě teď ve druhé třetině. Nebo chcete-li 8 minut ve druhé třetině. Dobře, tak tolik o hokeji, za chviličku taky tip na výlet, protože co vás čeká během víkendu v Kopřivnici, ukázky armádní, hasičské, stavební, zemědělské i dokonce jiné techniky. To všechno uvidíte na Kopřivnických dnech techniky, které se teda uskuteční v sobotu a neděli na zkušebním poligonu. Já vás tam vezmu už za chviličku, ale do té doby si dáme to nejlepší z muziky, jako Celine Dion, opět Arareček nebo taky aktuální dopravu.
1: Přátelé, tady je Miloš Pokorný. Už tento pátek budeme hrát můj oblíbený kvízíček Sestřel Miloše na motorkářské téma. Poslouchejte v pátek Frekvenci 1 po 9. hodině a zkuste mě sestřelit. Ale prosím vás, na silnici raději ne. Jsem také jedním z motorkářů a tohle téma mě opravdu velmi zajímá. Buďte k motorkářům ohleduplní a řekněte si třeba Hele Motorka.
2: Projekt Hele Motorka podporuje Bezpečně na cestě, financované z Fondu zábrany škod.
3: Frekvence 1.
1: Doprava.
4: Dopravní nehoda nákladního vozidla s osobním se stala na dálnici D10 na 46. kilometru z Turnova na Prahu. Počítejte se zdržením okolo 10 minut. A nesouvislá kolona kamionu vás zdrží na dálnici D1 mezi Vyškovem a Brnem, pokud jedete nákladním vozidlem. Počítejte s kolonou mezi 220. a 196. kilometrem. Osobní vozidla projedou levým jízdním pruhem s menším zdržením okolo 10 minut od Holubic po Rohlenku. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
1: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

0: DJ Bobo a Freedom, neuvěřitelné věci se dějou na té ledové ploše právě teď, Norsko a taky Dánsko, aktuálně 3-2 a my si dáme výlet.
1: Tip na výlet.
2: Frekvenci 1.
0: Ano, my se projedeme, protože jak bylo řečeno, ukázky armádní, hasičské, stavební, zemědělské a taky jiné techniky budete moct vidět na kopřivnických dnech techniky, které se uskuteční v sobotu a neděli, a to na zkušebním polygonu. Budete se moct svést v nákladních autech Tatra nebo taky proletět vrtulníkem. Součástí celé akce bude taky program věnovaný 40. výročí prvního startu Tatrovek na Rally Dakar. No a ve speciální dakarské zóně bude vystaveno víc jak 20 závodních vozů značky Tatra, takže ten letošní ročník bude pro fandy motorsportu nebo motosportu, chcete-li, opravdu mimořádným zážitkem. Uvidíte například rádiem řízené modely, vystavovatele budou mít připravené taky interaktivní expozice, k dispozici bude dětské dopravní hřiště a další atrakce pro děti. Takže ty rozhodně doma nenechávejte, naopak je to akce pro rodiny s dětma, areál bude oba dny otevřený už od 9 od rána do 5 do večera, vstup na celou tu akci bude zadarmo. A co se týká toho svezení, no tak svést se nákladními auty po polygonu budete moct od 9:30 do 3:45. No a pokud byste chtěli na celou tu akci přijet na kolech, tak není problém, protože na místě budou nebo bude připravena také hlídaná kolárna pro ty, kteří vlastně pojedou na kolech. No a potom pěšo to můžete vzít z ulice Husovy u muzea nákladních automobilů Tatra. Takhle je to jednoduché, takhle to tam bude všechno označené. Takže proč si neužít kopřivnické dny techniky o víkendu? Schutí do toho.

0: Cyndi Lauper, to nejlepší z muziky na Frekvenci 1. V celou budou zprávy a pak odpolední vysílání. Vojta s Janou, nazdar.
1: Nazdar. Ty tady sleduješ ten hokej. Já teda musím říct, že mě to nějak letos míjí.
2: Já taky jsem takový jako odpojený od toho. Takže,
0: fakt?
2: No.
1: Jako občas někdo něco jako pronese, tak já si udělám obrázek a...
0: Jo.
2: Já jsem zvědavý, jak to dopadne vlastně jako v tom čtvrtfinále, semifinále, osmifinále a ve finále.
0: Jo, tomu rozumím.
2: Jo? Jakože prostě mě zajímají ty top příčky.
0: Já jsem to tak měl kdysi dávno taky a jsou, pravda, takový fanoušci, kteří vlastně začínají sledovat to mistrovství, řekněme, od semifinále.
2: No jasně.
0: Víš, už je to jako zajímavý, už se něco děje.
1: Já tomu nerozumím, že jo, tady ty postupy, nepostupy, já jenom vím, že prostě včera dostali na paštiku.
0: Na paštiku jsme dostali.
1: Že ty naši tam hráli nějaký, jako...
0: No, je to tak, na paštiku teď dostávají vlastně Dánové aktuálně, já jsem tady o tom vyprávěl, je to 3-2, teda.
2: Ale zase, že by to byla úplná paštika, to se říct nedá.
1: No, to je taková dobrá, tohle ještě Majka.
2: Tohle je s kouskama mandlí.
1: A taková ta krájená.
0: No, to chci vidět, jestli tam ty mandličky budou dneska s Kanadou.
1: Dneska ve 20:20, že jo?
2: S Kanadou, no já jsem slyšel takovou jako neúplně optimistickou prognózu, úplně se bojím říct to nahlas.
0: Jako budou tam hořký mandle, nebo?
2: Že to budou velmi hořké mandle.
1: A třeba překvapí.
2: Třeba jim budou moc klouzat brusle Kanaďanům a normálně přehrajem.
1: Budeme to každopádně na Frekvenci 1 sledovat.
0: Je to tak.
3: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
7: 14 hodin. Frekvence 1 zprávy.
2: Má je pro nás Ondra Albrecht. Hezké odpoledne.
8: Hezké odpoledne. Teplický soud vyhověl žádosti Dominika Feriho o podmínečné propuštění z vězení. Irán žádá, aby memorandum o porozumění vyjednávané se státy zahrnovalo uvolnění zmrazených iránských aktiv. A zdržíte se na dálnici D1. Teplický soud vyhověl žádosti exposlance Dominika Feriho o podmínečné propuštění z vězení. Bývalý politik si odpykal 2/3 stříletého trestu za znásilnění. I když zástupce zmocněnkyně poškozených uvedl, že polepšení prokázáno nebylo a řekl, že u poškozených panuje strach a obava, psycholožka z věznice řekla, že osobnost Feriho je vyrovnaná, má vytvořené sociální vztahy a další pobyt za mřížemi nedoporučila. Pro společnost prý není nebezpečný. Dovolená autem podle analýzy XTB zdraží pro průměrnou rodinu v řádu kolem 1000 za samotnou cestu. Důvodem je kombinace dražšího paliva, lehce zvýšených poplatků za dálniční známky i mýtného v oblíbených destinacích. Například v Rakousku, Slovensku, Chorvatsku a Itálii. Podrobnosti řekl Frekvenci 1 hlavní analytik XTB Jiří Tyleček.
9: V zásadě tam vidíme pouze zdražení o několik set korun na jednu osobu, pokud mám tedy automobil, vjedu s rodinou, tak na té cestě do Chorvatska zpátky, tak by se to mělo pohovat někde kolem 1000, což v praxi, řekněme, není až tak nějaké extrémní zdražení, v podstatě je to nějaká pizza večeře v Chorvatsku a myslím si, že to od Čechy neodradí od návštěvy moře.
8: Čtyřčlenná rodina letící do Řecka, Turecka nebo Egypta si může za letenky podle analýzy připlatit v průměru 3 až 5 000 korun. Irán žádá, aby memorandum o porozumění vyjednávané se Spojenými státy zahrnovalo také uvolnění zmrazených iránských aktiv ve výši 24 miliard dolarů. Iránské agentuře TASS s ním to řekl zdroj blízký vyjednávacímu týmu, který vede předseda iránského parlamentu. Ten v pondělí odcestoval do Kataru. Jehož diplomacie je jedním z prostředníků jednání mezi Teheránem a Washingtonem. Světová jednička Arina Sabalenková v prvním kole Roland Garros porazila 6-4 a 6-2 Španělku Jessiku Bouzasovou. Další soupeřkou běloruské tenistky může být i Linda Fruhvirtová, kterou na úvod v Paříži čeká domácí Elsa Žakmotová. 28-letá Sabalenková vyhrála za hodinu a 15 minut. Nevyhnula se ale výpadkům. V první sadě totiž loňská finalistka a čtyřnásobná grandslamová šampionka vedla 4-0, ve druhé 5-0.
7: Frekvence 1.
3: Počasí.
8: Dnes budou teploty až kolem 32 stupňů Celsia, na horách kolem 23, je to naopak. Bude jasno nebo skoro jasno, během dne potom čekáme spíše mírný vítr ze severního směru, v noci potom bude kolem 16 až 11, v údolích ojediněle kolem 8 a opět jasno.
3: Frekvence 1.
7: Doprava.
8: Na D1 je kolona před Brnem ve směru od Vyškova aktuálně na 213 až 205 kilometru. Je to zhruba na 15 až 20 minut. No a menší kolona se tvoří taky na D10 při příjezdu do Prahy na 17 kilometru. Se nezdržíte asi kolem 10 minut. Tak šťastnou cestu začíná Jana s Vojtou.
1: A Ondra se nám dusí, nepotřebuješ praštit?
8: Ne, já jsem totiž si dal jablko a jak jsem na to jablko alergický. No.
1: Tak ty máš by... alergii na jablko?
2: No, ne, dáváš jablko, když si na něj alergický.
8: No, na některé druhy nemám. A to nevíš nikdy, jako jo.
2: Jsi takový náš sněhurá.
1: Jsi měl Golden?
8: Nevím, to bylo nějaké, prostě se mi líbilo, jako... Ne, Jona Gold, nebo takhle to nějak tohle.
1: A ty máš fakt alergii na
8: jablko. Fakt jo, no. A teďka mi právě, že pálí mi prostě pusa krk, že bych se jak jako podrbal někde jako uvnitř v krku, že jo.
1: Strašný,
8: je to strašný, no.
2: Takže když, takže když se chce dát Ondra něco pikantního, tak si místo čili dá jabko.
8: To je... No, nebo
1: blbý, že se dusíš, jako, to je jako blbý, no.
8: Je to prostě na prd, no.
1: Třeba naše kolegyně, to nevím, jestli víte, jo, ale Lubka Ponížová má alergii na pivo. Ale ona má alergii na pivo, takže nesmí přijít ani do kontaktu s tím pivem. Jakmile jí potřísníš, no, tak ona se normálně nafoukne a osype.
2: Fakt, no, to jak to na těch kempech dává v létě? Víte, tam
1: pije víno.
7: Jana Knížková a Vojta Efler.

0: Katy Perry a Skip Marley na frekvenci 1, 14 hodin, 11 minut.
1: Včera jsem se chystala, že půjdu venčit psa.
0: No.
1: A protože jsem si neměla kam dát telefon, měla jsem jenom takový legínky, no, že jo, bez kapes, tričíčko, tak jsem si vzala ledvinku.
0: A lidi si tě fotili.
1: To ne, ale můj kluk mi říká, to si děláš srandu. Jako v tomhle půjdeš, jo. A ještě mu říkám, nemůžeš mi to prosím tě stáhnout, mě to hrozně, já se asi zubla, nebo co je to nějaký veliký. No to v žádném případě, v tom nepůjdeš. A říkám, proč bych v tom nešla. Vždyť je to ještě ke všemu hudy sport.
0: No, ale hlavně ledvinka je poslední dobou prej zase trendy.
1: No, jako tahle asi teda ne, to je podle mě tak třeba 20 let stará.
0: Hele, ale zas na druhou stranu, jako když se řekne ledvinka, tak pro mě je to esence toho, čemu se může říkat češství.
1: Já jo? Si taky myslím, jako proč ne, je to hlavně strašně praktický.
0: Já prostě vidím ledvinku, kraťasy s kapsama, nátělník, sandály a proté ponožky.
1: A musíš říct, že ta ledvinka je ještě takhle připevněná hodně vysoko v tom pase.
0: No jasně,
1: prostě,
0: jasně.
1: Aby
0: jasně.
1: Bylo vidět, že ji máš tady takhle
0: před tím díkem. A když má třeba chlap pupek, tak ji má nad tím pupkem.
1: No právě, ale jako vlastně docela praktický, jako praktický doplněk, že ti to vlastně schová tvoje tělesní neduhy.
0: No, pak je to podpoří, že jo? Kor, když si jí dáš pod tričko ještě.
1: Tak mi neříkej, že ledvinka je tak strašná. Jako.
0: Ne, ledvinka je super. Já si myslím, že tvůj kluk je moc úzkoprstej.

0: Pět minut pohlazení. Bryan Adams na frekvenci 1.
1: To bylo až jako sametový, že jo?
0: No.
1: Když v jednom animovaném filmu se říká, že za Bryana Adamse se kanadská vláda už několikrát omluvila.
0: Prosím tě, věky.
1: To je v South Parku, to je jedno.
0: Počkej, ale období South Parku si pamatuju. Zabili Kennyho.
1: Parchantino. Ale tohle bylo v tom celovečerním filmu.
0: Aha, to jsem nevím.
1: Což je jeden z mých nejoblíbenějších animovaných celovečerních filmů. To je tak strašlivá legrace.
0: Ty nejsi náročný divák.
1: Ne, pozor, jako mě na tom bavilo. Já jsem teda chtěl mluvit o něčem úplně jiným, ale třeba u těchto filmů, jako ať už je to South Park, ten celovečerní film. Seriál jsem nikdy moc jako nekoukal, i když pár hlášek z toho samozřejmě rád a často cituji, ale ne do éteru, to nejde.
0: Tak, to bylo dost vulgární, to je pravda. Bylo.
1: Tak od stejných tvůrců je ještě loutkový film, který se jmenuje Team America a to je zase jako akční film, respektive parodie na akční film o tom, jak tajná elitní jednotka chce zlikvidovat Kim Jong-ila. Jo, a ty filmy jsou plný strašně nekorektního humoru.
0: Jako je to pravda, no.
1: Ale leckomu to přijde úplně blbý. Mm. Ale když se na to podíváte pozorněji, tak tam je tolik popkulturních odkazů a tolik jakoby aktuálních věcí, že já si myslím, že ty lidi, co tvoří, jako, nejsou jako blbí.
0: Co aktuálních? Ale třeba zrovna v Simpsonech bylo vlastně jako spousta predikcí, že jo?
1: No a to je další záhada těchhle. Jako, dobře, tak tvůrce South Parku a týmu Amerika odsuňme, ale tvůrce Simpsonů,
0: no,
1: jak to věděli?
0: Jak to věděli?
1: Já si teda myslím, že ta slavná scénka, jak Donald Trump jako prezident jde z těch eskalátorů, takže že to potom Donald Trump nahrál.
0: Že to,
1: aby se jako říkalo, že si myslím, to předpověděli. No. Hmm. Ale je tam spousta jiných věcí, no, které vlastně jako...
0: Ale jako myslím, že v celý řadě pohádek. Zrovna nedávno jsem jednu takovou pohádku sledovala a tam ti prostě zazněla věta úředník, tam totiž byl nějaký úředníček a byl hrozně nepříjemný a teď ta postavička říká, no úředník, no, neverlej, tak co byste od něj čekali?
1: No, tak ale to je obecně platná věc, že jo, to nemusí být žádná predikce, ale když si třeba vzpomeneš na takový ty základní pohádky, co nám říkali, když jsme byli malí, vem si třeba o Sněhurce. Sní jabko a švihne to sní. Podívej se na Albrechta.
0: No to je pravda.
2: Velké hlavy na frekvenci 1?
3: No jasně. To je totiž hodina bláznivého humoru a zábavy.
4: Tak jediná ženská, která je ráda, že mi klesl, je moje diabetoložka.
2: Takhle to umí glosovat jen velkého.
4: Myslím, jako cukr.
3: Tak přátelé, mějte se krásně a ať to klesá. Začínáme každý všední den v 17 hodin.
2: Co vás baví? Velké hlavy.
3: Frekvence 1. Zapni rádio, vypni starosti.
5: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
6: Jedinečná nabídka v Tetě. Připravte se na letní dovolenou s produkty na opalování vybraných značek se slevou minimálně 40%. Nebo objevte slevu až 40% na celou značku kosmetiky DAF. Více na tetadrogerie.cz.
2: Frekvence 1.
3: To nejlepší z muziky.
2: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
3: Poznáte, který rok přinesl tyhle.

0: Mansfield a Bonnie Tyler na frekvenci 1. Za pár vteřin bude půl třetí.
1: Máme tady Ondru, který pro nás má právě teď zprávy.
2: Hezké odpoledne. Cenový strop na pohonné hmoty, které denně stanovuje stát, ve středu opět klesne. Litr benzínu v Česku oproti dnešku zlevní o 28 haléřů. Naftu pak čerpací stanice budou moci prodávat nejvýš za 41,43 haléřů, což je o 29 haléřů méně než dnes. Prezident Petr Pavel má připravenou kompetenční žalobu, kterou by mohl použít, pokud ho vláda nezařadí do delegace na červencový summit Severoatlantické aliance v Ankaře. Doufá ale, že ji nebude potřeba, řekl to v pořadu Blesku Hráči. A hostem Pressklubu dnes bude vicepremiérka a ministrně financí Alena Schillerová. Romana Navarová se bude ptát i na přehlasování veta Senátu na novelu odvodu živnostníků. A zeptat se budete most i vy na známém čísle 257 400 a 39.
3: Frekvence 1. Doprava.
2: Kolona před Brnem se zkracuje, každopádně stále se zdržíte mezi 220. a 209. kilometrem v hustém provozu zhruba 10 minut. Na Pražském okruhu se situace taky zlepšila, a to před letištěm na 19. kilometru, kde je stále kolona asi na 5 až 10 minut. Tak šťastnou cestu.
1: Příběhy, co nám jde, za chvilku jeden nabídneme, je to takový jako příběh ze života, dalo by se říct.
0: Hluboce lidský příběh.
1: Ale hluboce.
0: Hluboce, takže pravda nebo blábol. A ještě než se k tomu dostaneme, tak aktuálně ti přišla zpráva, Jani, jsem ti chtěl říct.
1: Ano.
0: Jak se tady stěžovala, že tvůj kluk tě nechtěl pustit s Ledvinkou na procházku se psem. Tak Lenka píše, vy jako téměř kinolog nenosíte se psem Ledvinku, ale pamlskovnici.
1: Jo,
0: a
1: takhle.
0: Jestli si do ní dáváte pamlsky nebo mobil, může být každý mu šumák.
1: No, to je ale pravda. No. Já tam mám teda pitlíky na ty.
0: Jo, no a nebo.
1: A nebo.
0: Nebo. Mm.
1: Tak takže děkuju.
0: Telefon a šicáčky.
1: S tím. Co tomu říká?
0: Já tomu tak říkám.
1: A my jsme teď koupili nějaký, já to nechápu, my jsme koupili prostě nějaký jakože speciální, no. A my jsou tak tenký, že se prostě stane, jak mám dlouhý nechty.
0: Ježišmarja.
1: No, to no, se občas
0: já to
1: stane.
0: Nechci ani vědět. Je odpoledne,
1: Nutella.
0: Spousta lidí.

0: Damiano David, Tyla a Nile Rodgers, Talk to me na frekvenci 1, 4 minuty po půl třetí. Jsme zvědaví na ten hluboce lidský příběh.
1: Muž, žena dlouho spolu žijí, žena neustále vlastně naštvaná na toho muže, protože nedbá, co se týče peněz, nešetří.
0: Prostě bohémek trošku.
1: Rozhazuje, no, prostě nešetří. Jenomže co se stalo? Po smrti tohoto manžela třídila staré dokumenty a narazila tam na obálku, která byla založená mezi účtenkami a návody od spotřebičů. A tam byly výpisy ze spoření, o kterém nikdy nevěděla. Ten její muž totiž založil účet před více než 25 lety a pravidelně na ten účet posílal malé částky. Nešlo teda o miliony, ale vlastně naspořil za tu dobu docela vysokou sumu.
0: Jo, prostě když prostě měl chuť, tak tam poslal 200, tisícovku, 20 korun, cokoliv.
1: Přesně tak. A naspořená suma nakonec mohla pokrýt opravu domu, což ona aktuálně řešila, protože na to neměla ty peníze po smrti toho manžela, že jo. No. Prostě si myslela, že má vedle sebe opravdu člověka, který jako neudrží korunu. To asi znáte z domova. No, nejvíc jí překvapilo, že manžel do obálky potom připsal takový krátký vzkaz, jako kdyby tušil, že se opravdu něco v budoucnu stane, a napsal tam: kdyby se něco stalo dřív, než plánujeme, tady máš finance, ať máš klid. No a tady ta zmínka o tom, že celý život působil jako člověk, který opravdu neudrží korunu a všechny peníze rozfofruje. To je skoro jak do filmu. Tyjo.
0: Jinými slovy, jako věděl, že by tam nějaká zodpovědnost být měla, ale z toho, co mu zbylo, tak si to dokázal jako užít.
1: No, vlastně jo.
0: Pamatuješ si?
1: A právě víš, co je blbý, že ne. Prostě vlastně celou tu dobu to jeho okolí bylo na něj naštvaný, no. Protože si prostě fakt mysleli, že ten člověk...
0: Ale on si myslel svý a okolí, ať si myslí, co chce. On věděl, co dělá.
1: Jaký film máš na mysli?
0: Babí léto, pamatuješ si? Vlastimil Brodský, Stanislav Zindulka, Stala Zázvorková.
1: No jo.
0: No jo. Tak jako... jak tam Stala Zázvorková šetřila do těch hrníčků?
1: Jako úplně takhle jako čerstvě a živě to v hlavě nemám, no. Ale vím ten příběh nějak, že oni byli takový stárnoucí dva muži.
0: No a on si chtěl užívat a ona byla taková úzkostná, přesně taková ta, že prostě když byly nějaký peníze, tak se to dalo do hrníčku. Na nájem, na elektriku, na pohřeb, víš? No a na konci, a to se mi hrozně líbí a já myslím, že jako když to řeknu, tak asi neprozradím nic zásadního, protože to spousta lidí viděla. Na konci i ona zjistí, že je lepší si ty peníze užít.
1: Yeah.
0: No.
1: Yeah.
0: No.
1: No. No.
0: Já si myslím, že to je pravda.
1: Hele, je to pravda. No. Je to pravda. Je to příběh, který opravdu jako je vlastně příběh, který nevím, jestli je sfilmovaný, každopádně je to příběh, který je určitě sepsaný je do knížky a je to inspirováno prostě něčím, co se skutečně stalo. Což si myslím, že to vlastně jako není úplně něco neuvěřitelného. Prostě opravdu máte možná někdo vedle sebe někoho, kdo neudrží korunu, jo, a pak překvapí.
0: Jo, překvapí, no. Že ji opravdu neudrží.

0: Divoký byl a Čmelák na frekvenci 1 je 14:30 a celý tento týden s námi Tomáš Fíla vyráží po Česku a každý den to je nejenom o výletě, ale také o pěkném svezení a trošku jiném smyslu.
1: Ano, celý tento týden po Česku za volantem nové Suzuki Evitara objevujeme jiný kout republiky, zároveň jiný smysl, jak bylo řečeno. Dneska je na řadě Čech a Tomáš nás vzal... Kam? Ano,
0: do Národní přírodní rezervace Soos, která je typická svým sirným zápachem. Mimochodem, já jsem tam byl kdysi jako malý chlapec. Představoval jsem si, že takhle nějak smrdí peklo.
1: No.
0: Síra.
1: Jasně, prostě. No, jasně. To já takhle cítím, když si pustím pohádku, tak mi to tam naskočí.
0: Fakt jo.
1: Pohádku, víš kterou?
0: Z čerty nejsou žerty.
1: Tak to tam prostě naskočí.
0: Drzý čert.
1: Tak my máme na telefonu Tomáše, který není drzým čertem. A jsme strašně zvědaví, kam nás teda dneska vezme konkrétně, nebo respektive jak to tam konkrétně vypadá. A jak se mu dneska jelo v nové Suzuki Evitara. Tome,
0: ahoj.
2: Krásné odpoledne vám přeji. Tak hele, začnu tady tou přírodní rezervací. To je místo, které rozhodně stojí za to navštívit. Já jsem měl trošku strach vzhledem k tomu, jak je venku horko, jaký je dlouhodobě sucho. Jestli tam fakt ty prameny ještě budou, jestli budou vyvěrat, jestli to bude vidět, jestli to bude slyšet, cítit. A nesklamalo to, fakt tam ty prameny jsou, krásně to tam probublává z nitra země. Já jsem se z jednoho pramene dokonce napil, byla tam teda cedulka, že jako se to může ochutnat. A musím říct, co mě jako hrozně překvapilo, to že to bylo lehonce cítit, vlastně jakoby tou sírou, tak to vůbec nevadilo. Není to žádný extrémní zápach. Prostě je to jenom takový lehce jako navinulý tou sírou. Co mě překvapilo, že má ta voda je perlivá. Já jsem si myslel, že vlastně každá voda, která jde ze země, tak je normálně jako voda. Hmm. A že teprve potom se z ní dělá jakoby ta perlivá eventuálně, ale tak normálně ne.
0: Takže třeba jako tam jsou sifonové bombičky někde pod tím.
1: Nebo proseko tam dáme.
0: Prosíreko.
2: Takže jako, musím říct, že to se fakt povedl. Je to procházka, která úplně pohodovým tempíčkem, pěkně jenom v pantoflích, po dřevěných lávkách nám zabere nějakých, řekněme, 35-40 minut a to se jako fotíme, zastavujeme, obdivujeme, čteme si infotabule. Je to moc hezký. Je tam k tomu udělaný i takový zoopark, takže i děti si tam vlastně přijdou na své, protože je to spojeno vlastně se záchrannou stanicí, takže tam můžeme vidět jako lišky, dravé ptáky, kteří jsou tam teď vlastně jakoby na léčení. Mm-hmm. No a jak se jelo v autě? V autě se jelo fantasticky. Já jsem dneska absolvoval vlastně zatím úplně nejdelší trasu. To auto má reálný dojezd 300 kilometrů. Cesta tam byla 189. Mm-hmm. Takže já, když jsem tam dojel, tak vlastně jsem se jako bál, jo. Nikdy jsem jako elektriku nepřipojoval, nikdy jsem nehledal dobíjecí stanice, nikdy jsem to neobsluhoval. Tak jsem z toho měl trošku jako vítr, jaký to bude, ale musím říct, že jako je to všechno strašně jednoduchý. Protože cestou zpátky jsem měl hlad, tak jsem si prostě řekl, že se zastavím po cestě v Karlových Varech v obchodě. Našel jsem si, že je tam dobíjecí stanice. Tak jsem tam zajel, připíš jsem to, došel jsem si nakoupit, to jídlo jsem sněd, během nějakých 25 minut jsem byl prostě...
1: Snad to i rozkousal, doufám.
2: To vyžijou.
0: A kousal si každé sousto 60krát.
1: Jak doporučuje Ajurveda.
2: Ne, ale hele, za 25 minut mi to poskočilo, nebo jsem dobil tu baterku o nějakých skoro 40%, což mě úplně bohatě stačilo. Takže jako dobění opravdu jako skvělý. A musím říct, že jsem to dneska i protáhl na dálnici. Hmm. Dal jsem si tam před pistolou 130 a jako nemám pocit, že by mi ta energie ubejvala rychleji, když jedu třeba 90 po okresce. Takže za mě absolutní spokojenost. Hlavně teda jako tohle auto je voňavka, takže když jsme dneska jakoby vnímáme to auto všemi smysly, tak prostě jako za mě jo.
0: Vůně novýho auta, to je jedna z nejkrásnějších vůní, jaká na světě existuje.
1: Já to miluju. No. Prostě.
0: Já bych si kvůli tomu klidně kupoval auto každý týden.
2: Tak ať trošku načichneš tou novotou.
0: No.
1: Zítra budeme hmatat, moc se na to těšíme. Tome, měj se krásně a zítra naslyšenou.
0: Ahoj.
2: Ahoj, hezké odpoledne.
0: Takže tohle auto určitě stojí za vyzkoušení. Rezervujte si testovací jízdu u autorizovaných prodejců Suzuki.
1: Ty první kusy právě teď přijíždí do České republiky a vy se více dozvíte na www.suzuki.cz.
3: Koho baví po ránu vstávat?
4: No přece ty, kteří vstávají s Frekvencí 1. Lubka a Míra přesně vědí, co chcete po ránu slyšet.
5: Čerstvé zprávy.
6: Jan Kraus a blondýna.
5: Hádáme poslední slovo a platíme vaše účty.
6: A dorazí i zajímavý host. Nedávno se vrátil z Indie.
5: A na zahradě bude mít nově včely.
6: Kdo? Tomáš Klus?
5: A dorazí i s kapelou a zahraje přímo u nás ve studiu.
6: Tak se těšte.
3: Takže hned po ránu zapněte rádio a vypněte starosti.
4: Míra Michálek a Lubka Ponížilová na Frekvenci 1.
7: Girl, she worked the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about to dough, doing the thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her,

0: Ale nech Miles na frekvenci 1. Před 15 hodin už je tady, panečku, toto běží.
1: Po 15 je čestný hod.
0: Taky budou Mirai a Trips.
1: A nebo Nick Cayman.
0: A pár vteřin do zpráv.
2: Sponzorem časomíry je Capilan. Capilan Original. Šetrná vlasová péče s tradicí. www.capilan.cz
3: 15 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Má je pro nás Ondra Albrecht. Hezké odpoledne.
4: Hezké odpoledne. Prezident má připravenou kompetenční žalobu, pokud nepojede na summit NATO. Norové porazili Dánsko a posunuli se v hokejové tabulce mistrovství nad Česko. A se zdržením počítejte na dálnici D1. Pokud vláda vyškrtne z delegace na summit NATO v turecké Ankaře prezidenta, obrátí se Petr Pavel na ústavní soud. Jak prozradila hlava státu v pořadu Hráči pro Blesk CZ, kompetenční žalobu má připravenou.
5: Byl bych asi špatný bývalý voják, kdybych nebyl připraven na varianty B, C a D. Takže ta varianta je připravena, ale já věřím tomu, že nebude nutné ji použít.
4: Petr Pavel také řekl, že prezident nemůže být rukojmím vlády. Kabinet nemůže prezidentovi určovat, co smí nebo nesmí. Vláda Andreje Babiše má o složení delegace na summit rozhodnout 8. června. Řetězec s rychlým občerstvením KFC dnes na 2 hodiny zavřel všech svých 140 poboček v Česku. Pro Seznam zprávy to řekla ředitelka české pobočky KFC Ivana Makalová-Dlouhá.
6: Důvodem uzavírky byl přechod na nové digitální systémy, které společnost zavedla po kauzách z loňského roku propadu zájmu zákazníků i tržeb. Vše odstartovaly investigativní reportáže Jana Tuny, ve kterých zaměstnanci KFC mluvili o přepisování minimální trvanlivosti a používání zkaženého či zapáchajícího kuřecího masa. To během kontrol potvrdila Státní zemědělská a potravinářská inspekce. Našla marinované maso po datu použitelnosti, rozmrazování masa ve stojaté vodě a plesnivé mafiny. Kateřina Vavřínová, Frekvence 1.
4: Pokles ceny ropy v posledním týdnu by se brzy měl projevit i na čerpacích stanicích v Česku. Ceny benzínu i nafty by mohly klesnout o 1 až 2 koruny za litr. Trh s ropou i pohonými hmotami, ale i tak zůstává extrémně nestabilní a ceny se můžou opět rychle změnit. Ceny ropy v pondělí výrazně klesly a přes den se propadly až na 2týdenní minima. Pomáhal jim rostoucí optimismus, že Spojené státy a Irán se blíží dosažení mírové dohody. Na mistrovství světa v hokeji ve skupině A v Curychu Lotyšsko porazilo Maďarsko 8-1. Lotyši si tak zajistili postup do čtvrtfinále, 4x se prosadili v přesilových hrách. V rámci skupiny B pak severské derby dopadlo lépe pro Nory, kteří přehráli Dány 4-3 v prodloužení. Norové rozhodli gólem už po 13 vteřinách prodloužení. Posunuli se tak na 2. místo v tabulce, na kterém vystřídali český tým. Ten dnes ve 2020 nastoupí proti Kanadě.
3: Frekvence 1. Počasí.
4: Teploty v noci budou kolem 16 až 11 stupňů Celsia, v údolích to může být kolem 8. Bude opět skoro jasno nebo jasno. Během zítřejšího dne potom očekáváme, že teploty přes den poskočí na 26 až 31, na jihu Moravy až 33 stupňů Celsia a také zítra bude jasno až polojasno.
3: Frekvence 1. Doprava.
4: Stále je tu hlášená kolona před Brnem na dálnici D1 od Vyškova na 213. až 209. kilometru. Je tam zdržení zhruba na 10 minut. Komplikace jsou i na Pražském okruhu, kde se zdržíte mezi 19. a 20. kilometrem. Ve směru na letiště je tam hustý provoz a zdržení kolem 10 minut. Tak šťastnou cestu, pokračuje Jana s Vojtou.
0: 4 minuty po 15. Hezké odpoledne přejeme.
1: Hezké odpoledne přejeme.
0: Teď jsem měl myšlenku a ztratil jsem.
1: Kdy jste byli naposled v KFC?
4: Hodně dávno.
0: To už je tak 3/4 roku, ale jeden z mých synovců tam jde na brigádu a hrozně se těší.
1: Ty jo, brigády.
4: No. Insider bude.
1: Měli by chodit na brigády. Já jsem si včera povídala, jsem potkala při venčení se 17-letým klukem, který se vidí jako finanční poradce. Aha. Chodí už na nějaký různý kurzy a že prostě bude radit lidem s penězma, tak jsem ti tak říkala, tyjo, ty lidi mladí jsou vlastně docela ambiciozní.
0: No, teď je v pořádku.
4: A já jsem to dělal taky začal jsem tak v 17 a v 18, jak jsem už potom jako 18 a mohl jsem, tak jsem to dělal chvilku.
1: Jsi dělal finanční poradce, jo?
4: No. Tak se hodilo, že jsem měl ještě oblek stanečník, že jo?
0: Prostě využívejte, co máte ve skříně a podle toho si vybírejte brigádu.

0: tohle je Voxel v naší ulici na frekvenci 1. My jdeme proplácet účtenku.
1: On to říct náš oblíbený voňavkář.
0: Jo?
1: No, teď on vyrábí parfémy Voxel.
0: To vůbec
1: on
0: nevím.
1: Je parfumér a dokonce na Instagramu má takovou rubriku, že hodnotí takový ty levný voňavky z drogérií.
0: Fakt,
1: a některý
0: jo?
1: Podle něj jsou jako opravdu velmi dobrý. No,
0: no vidíš to. No. On si asi myslel, že se nechytí tou muzikou, tak ale si potřeboval najít nějaký jiný business plán.
1: On s tím začal nedávno poměrně a podle mě je to tím, že jak létě vymetal jeden festival za druhým a všichni tam byli spocený a smrděli, tak zjistil, že je potřeba to prostředí kultivovat.
0: Takže má merchandise a mě...
1: Od Voxel.
0: No ty krásota.
1: Zavoláme Evženy, pojďme.
2: Frekvence 1 platí za vás.
3: Právě teď.
0: Evženy, to je krásný jméno.
1: Ano, ano, Evženy je z Napajedel.
0: My máme Evženy v tom v Klášterci.
1: Jo.
0: Tam jsou lázni, že jo,
1: lázni Evženy. Evženy, ano.
0: Napajedla. Tam jsem
1: nikdy nejedl. Lázně.
0: Přesně. Rezervace. Evženy.
1: Bahno došlo.
0: Já se těším, že si s Evžený pokecáme o tom, jaký říkají. Evženko.
1: Evžo.
0: Evžo.
4: Prosím.
0: Dobrý den, Evženy.
4: Dobrý den.
0: Které rádio platí za vás?
4: No, frekvence 1.
1: No, jistě. Je, to je radost.
4: Úžasný. No to není možné.
1: Ale je to možné. Ale ještě
4: poprvé v životě.
0: No vidíte.
1: No vidíte, všechno je jednou poprvé.
0: No.
1: Ale víte co, Evženy, než se dostaneme k té vaší účtence, tak Jani má takovou touhu se vás zeptat na něco.
0: Ne, my tady totiž trošku jako řešíme vaše jméno, protože se mi to jméno moc líbí. Jak vás oslovují? Jak vám říkají? Evženko? Nebo?
4: Ne, spíš mě říkají Ženio.
0: Ženio.
4: Nebo někteří tak cizí Evčo, jako Evžen je Evčo.
0: Jasně.
4: Ale většina Ženia.
0: Ženia.
1: Ženia.
0: To bych, no, já bych to neodvodila, no, vůbec. Kdyby vám, no, někdo řekl Ženio, no, vůbec nevím, že jste...
4: No, protože maminka chtěla Ženiu a Ženia nebyla, nemohli, takže dala Evženie.
1: Ale no, takový jako
4: a dokonce hezký... někde mě dokonce říkali Eugenie a to jsem měla třeba na vysvědčení někde napsané Eugenie. Mm-hmm. Takže... Tak se to tak nějak...
1: Ale to je starší tvar toho jména, pokud se nemýlím, že dřív se to používalo, no, běžně, Eugenie. Nebo no, třeba i pánský je... jméno Eugen přece. Jako...
4: No, ale to je spíš buď francouzský, nebo prostě někde je to jako, jo... Je, má
0: rozumíme.
4: To různé země, to mají různě.
0: Jo, vy jste prostě tak. Evženie, my jsme se, ano, vám dovolali, vy jste nám správně odpověděla na naši otázku a teď nám ještě řekněte, za co vám budeme proplácet peníze.
4: Já si myslím, že je to manželovi za bundu.
1: Ano, je to za to, že jste konečně dostala manžela do krámu.
4: Ano, do obchodu, přesně.
0: A počkejte, tak dlouho to trvalo, že teď kupujete zimní bundu.
4: Ne, to byla jarní bunda,
0: jasně.
4: Byla jarní bunda, kterou nikdy neměl, protože pořád jsem ho nemohla dostat.
0: A kolik stála bunda?
4: Asi 1190, tak nějak.
1: 1199, přesně.
0: No, tyhle peníze, frekvence 1 pošle zpátky, tak moc gratulujeme. A teď
4: děkuju,
0: je čas, teď je taky,
4: odhodný.
0: Teď jste na řadě vy, teď si něco pěkného koupit.
1: Teď bude kupovat
4: tak,
1: boty, prej.
0: Jo,
4: no, já jsem říkal, že by potřeba i boty, jestli ho dostanu do obchodu.
0: Teda,
4: vy jste úžasní. No,
0: moc gratulujem. Mějte se krásně, ať se daří.
1: Naslyšenou.
4: Naslyšenou.

0: Rayman na frekvenci 1, krátce po 4:15, hezké úterní odpoledne.
1: Pro dnešní téma využijeme našich ranních kolegů.
0: Jejda, Nánku.
1: Já jsem dneska
0: s jejich svolením nebo ne?
1: Ne, nikoho jsem se neptala. Já jsem dneska ráno poslouchala Lubku s Mírou a oni řekli takovou zajímavou věc. Asi si všichni pamatujete film E.T. Mimozemšťan.
0: Ježišmarja, to je jeden ze tří filmů, který ho vždycky brečím jak želva.
1: A představte si, že měl světovou premiéru. Já teda teď jako opakuju informace, které už ráno zazněly. 26. května, takže právě dnes, roku 1982.
0: Takže tomu filmu je 44 let.
1: To si pěkně rychle spočítal.
0: No tak jako když jsem se v 80. narodil a je mi 46, tak to dává smysl.
1: Tak se to rychle počítá.
0: Ne, ale je teda fakt, že to je jedna z mých srdcovek tenhle film. A jsem hrozně rád, že Steven Spielberg, režisér toho filmu, se vrátil k science fiction o mimozemšťanech. Teď mu v červnu půjde do kin další mzácký film.
1: No vidíš, to třeba bude stejně úspěšný jako tenhle, protože tenhle vydělal opravdu jako hodně. Ale co bylo důležitý v tom vstupu, co jsem poslouchala dneska ráno, takový fakt, kdy Lubka prozradila, že to byl první film, na který ona šla sama se svojí kamarádkou do kina.
0: Já jsem teda na něj nešel sám, ale byl to jako jeden z prvních velkých filmů, který jsem šel do kina.
1: Fakt, jo?
0: No.
1: A já jsem si tak jako v duchu říkala, protože tam padla otázka. Vzpomínáte si vůbec jako na první film, na který jste šli do kina? Já jsem si říkala, tak já si pamatuju filmy, na který jsme chodili jako se školou. Ale vlastně mi tam nenaskakuje ten snímek, na který bych já šla sama. Jako třeba s kámoškou nebo s rodičem a vůbec mi to tam jako nenaskakuje.
0: Ne. No, my jsme chodili se spolužákama, když jsem vlastně přešel ve 12 letech na víceletý gymnázium do Lovosic.
1: A vzpomeneš si úplně na ten první film?
0: Na ten úplně první film, na kterým jsem byl jako v kině?
1: No, jakože opravdu taková ta první zkušenost v kině, kdy si sedneš, dáš si tu kolu, ten popcorn. To samozřejmě kecám,
0: ne, tak to tehdy to byly maximálně tak jako utopenci a
1: bombary.
0: A pivo. Bombary a nebo pendrek.
1: Jo, to jasně, jsme nosili. Jasně. Tak vzpomeneš si?
0: No, jako z těch velkých filmů, pamatuju si...
1: Může to být i malej film?
0: Ne, E.T. Mimozemšťan, to byl pro mě taky vlastně takový první filmový zážitek. A vím, že jsem byl docela malej a že vlastně ten film se k nám dostal ještě před pádem komunismu, že to bylo ještě před 89, že mi bylo kolem 6 let, že to bylo takhle nějak a že jsem potom měl hrozný strach. Jezdit takovou zatáčkou u nás u obce a furt jsem říkal, že tam je ten ufoník.
1: Tak pojďme vzpomínat společně s vámi. Pamatujete si první film, na kterým jste byli v kině? Úplně ten první film?
0: Pojďte nám napsat. Uděláme si takovou filmovou přehlídku dneska. Instagram Jana Kníčková, Vojta FF, frekvence 1.
1: Můžete psát taky na Facebook nebo na číslo 736-300-444.
0: Případně se svěřit verbálně, to znamená namluvit hlasovou zprávu do aplikace frekvence 1.
1: Neboli orálně. Taky se tak říká, ne?
0: Nebo zvukovou formou, to zní tak jako méně vulgárně.
1: A reálně není, ale to nejsprostý slovo.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž pro vybrané vozy zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: V drogérii Teta je nyní akce 2+1 zdarma na všechny značky péče o pleť, včetně korejské a přírodní kosmetiky. Nivea, L'Oreal Paris, Purity Vision, Beauty of Jocelyn a další. Vyberte si krémy, séra i masky. Více na tetadrogerie.cz.
5: Frekvence 1.
6: To nejlepší z muziky.
5: Z každého roku vybíráme jen ty

0: Benzín na Starship. Blíží se půl čtvrtá, ona už se přiblížila.
1: Což znamená dvě věci. Za prvé zprávy s Ondrou a za druhé předpověď počasí s Dášou.
2: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na Toyota.cz.
3: Hokejoví příznivci, fanděte našim s oficiálním merchem českého národního týmu. Ve fanshopu českého hokeje si můžete vybrat z originálních produktů, jako jsou reprezentační dresy, šály, čepice a spousty dalších unikátních kousků z hokejové kolekce. Fanděte českému nároďáku stylově a s originální výbavou a oblečením. Oficiální merch zakoupíte na fanshop.českýhokej.cz.
4: Hezké odpoledne. Premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš míní, že střet zájmů spojený s majetkovými záležitostmi vyřešil daleko nad rámec českých i evropských zákonů. ČTK napsal, že holding Agrofert nevlastní a nebude z něj mít žádný prospěch. Počet zemí, které přispívají do české muniční iniciativy, se snížil o polovinu, z loňských 18 na současných 9. Píše to dnes deník Financial Times, odvolání na prohlášení českého prezidenta Petra Pavla. Hostem presklubu dnes bude vicepremiérka a ministryně financí Alena Schillerová. Romana Varová se bude ptát i na přihlasování veta Senátu na novelu odvodu živnostníků. Ptát se můžete i vy na známém telefonním čísle 257 400 a 39.
5: Frekvence 1.
2: Doprava.
4: S kolonou stále počítejte na Pražském okruhu, a to směrem k letišti mezi 14. a 20. kilometrem. Je tam zdržení kvůli hustému provozu zhruba na 10 minut. Podobné je to v opačném směru mezi 24. a 19. kilometrem. No a stále se zdržíte taky v okolí Brna na dálnici D1. Ve směru na Prahu začíná kolona na 210. kilometru a končí na 182. Celkově je to zhruba na 15 minut. A zhruba na 15 minut je potom kolona taky na příjezdu do Brna od Prahy na 191. až 200. kilometru. Tak cestu.
2: Žít podle počasí na frekvenci 1.
6: Klidné odpoledne, od mikrofonu vás zdraví Dagmar Honcová. Středa přinese největší teplotní rozdíly z celého týdne. Zatímco na Karlovarsku, Liberecku a v Ústeckém kraji v odpoledních maximech naměříme 23 stupňů Celsia, tak na jižní Moravě bude rtuť teploměru kulminovat až na 32 stupních. Počasí u nás během dne totiž bude ovlivňovat studená fronta, která přinese velké teplotní rozdíly. Nicméně mnoho srážek ani mnoho oblačnosti z ní vypadávat nebude. Pouze ojedinělé dešťové přehánky a nebo také bouřky, ale na většině území Česka ani ve středu vůbec nezaprší. Ale rozfouká se, nárazy větru budou dosahovat rychlosti 55 km za hodinu, což je mimochodem to jediné, což nás malinko ochladí.
1: Takže, na jakém filmu jste byli jako prvním v kině? A chodí nám docela jako zábavné zprávy. Třeba moc vás zdravím, já byla se starší sestřenicí a jejími kamarády na čelistech v první řadě.
7: Juch.
1: V okamžiku, když žralok vyskočil na loď, jsem zařvala leknutím na celé kino. Bylo mi asi 12 let.
7: Tak to chápu, že si to pamatujete. Jako to muselo být dobrý, vy. No. Jakože ta první zkušenost. Já to tam třeba úplně nemám. Já to mám hodně spojený s tou školou, že jsme prostě do kina chodili se školou na pohádky, na ruský pohádky.
1: Na ruský, no tak jako to se muselo tehdy, že jo. Ale já si pamatuju, že jednou jsme byli se školou taky takhle v kině a že nám měli promítat nějakou turbínu nebo něco takového, prostě takový ten klasický film. Jenomže ten film, jak se to tehdy posílalo v takových těch velkých kovových kontejnerech, nedorazil. Ale měli tam připravený program na večer a viděli jsme tehdy první, tehdy v celém městě, Indiana Jonesa a chrám zkázy.
7: Nekecej.
1: Jo.
7: To je dobrý.

0: Od kina a od filmu teďka odbočíme. My pro vás teď máme seriálovou muziku. Není to tak dávno, co jsme se bavili o různých seriálech 90. let. A myslím, že zrovna Divoký anděl tam zazněl mnohokrát.
1: Takhle, rok 99, to byl asi jako takový ten pík té popularity představitelky. A jestli pak si pamatujete, jak se jmenovala ta služka, kterou hrála právě Natálie Oreiro, kterou teďko budeme hrát.
0: Divokým andělovi, no. Nevím.
1: Milagros, zní to jak název nějaký vesnice portugalského.
0: Porno.
1: Milagros.
0: Tak, my tady pro vás máme právě teď Natálie Oreiro a náš hudební dramaturg nám tady vyzobal takový vtípeček. Ano. Já myslím, že bychom to mohli přečíst.
1: Pojďme to přečíst. Ano.
0: Jakmile se koncem 90. let ozvala z televize tahle melodie, české ženy odkládaly veškerou rozdělanou práci. To ostatní neodkládali. A usedali před obrazovky.
1: To bylo připálených gulášů a topinek.
0: To teda. Každopádně na Nově začínal další díl argentinské telenovely Divoký anděl. Služku jménem Milagros v ní hrála
1: Natália Oreiro.
0: Ano, ta taky naspívala písničku, kterou vám teď pustíme.
1: Cambio dolor.
0: Takhle se to čte?
1: Cambio dolor.
0: Jo, Cambio dolor.
1: Ale já nevím, jako argentinsky neumím. Já umím akorát Don't Cry for Me Argentina, to je jiný muzikál.
0: To je úplně jiný jazyk. No, každopádně důležitý a docela zajímavý je, což já si teda vůbec nepamatuju, ale prý o rok později tady do České republiky dorazila Natália Oreiro.
1: Ona tady díky té písničce byla opravdu velká hvězda. Jako. A fakt, že jo?
0: A předávala Lucce Bílé Zlatého Slavíka.

0: No vidíte, jednoho z mnoha.
1: Lucka s ní byla face to face.
0: Takže milé dámy, teď všeho nechte, odložte koše s prádlem a pojďte poslouchat.
1: Odložte svršky. Přesně. A tady je Cambio Dolor.

0: Divoký anděl na frekvenci 1, Natalia Oreiro, zpátky do kin, respektive zpátky k vašim vzpomínkám. Na jakém filmu, pokud si to pamatujete, jste byli jako na prvním v kině?
1: Já to nechápu, že si to můžete pamatovat, že to tam máte prostě, ale asi to byl tak silný zážitek.
0: No, ono většinou ta návštěva toho kina je velký plátno, úplně jiný zvuk, člověku to podle mě zanechá dojem. No.
1: Asi jo, hele, tady píše Hanička, jo. Můj první film v kině byl Vinnetou poslední výstřel, bylo mi 6 let, potom následoval Nekonečný příběh a Disco příběh.
0: Nekonečný příběh.
1: Taky
0: jeden z filmů, na kterým jsem byl v kině.
1: Jo.
0: A od malička jsem tím filmem a tím příběhem fascinovaný. A když jsem byl malej, tak jsem ten příběh měl rád, protože to bylo plný té fantazie, že bylo to takový dobrodružství. A čím jsem stárnul, tím víc jsem si uvědomoval, jak šíleně depresivní ten film
1: já
0: je.
1: Já to mám stejně, no.
0: A že to je vlastně jako téměř, i když to má trošku optimistický konec, že to je téměř na to otevřít si okno a stali dost vysoko. Tak to zvážit.
1: Jako v kyně je dobrý, že okna nejsou. Máme tady hlasovku od naší posluchačky Dany.
2: První film si nepamatuju. Pamatuju si jenom, že jsem seděla v první řadě a za lístek jsem zaplatila 2 koruny. Co byl pro mě šílený film, byli Čelisti, kdy jsme seděli v první řadě a teďka najednou ta obrovská tlama toho žraloka, to teda bylo šílený.
1: No.
2: To bylo šílený.
1: A teď je to umocněný ještě nějakýma 3D, 4D, jako teď je to teda šílený.
0: A potom jsou ty 4D, 5D, že se s váma ještě pohne sedačka a ošplejkne vás slaná voda.
1: No, od nás má oslinta a ten žralok.
0: Mimochodem, když se tady zmiňoval Vinnetu, Poklad na Stříbrném jezeře, píše Vašek, že byl jeho první film. Seděl jsem na schodech, jak bylo narváno. Jsem ročník 72, bylo mi zhruba 90.
1: No, to je pecka. No. Jinak o těch schodech, jako myslím si, že to tak bylo, že opravdu taková poptávka, jaká byla, že to už se asi
0: když to byl zahraniční film,
1: no,
0: že
1: jasně,
0: jo?
1: V té době. Tady píše Pavel, úplně jsem se zasnil a vzpomněl jsem si na mládí. Nejdřív jsme chodili povinně jenom na Počkej zajíci. E.T. byl opravdu jeden z prvních opravdových filmů a pamatuji si, jak u nás bylo kino pro 250 lidí. Bylo úplně plno. Sedělo se dokonce i na schodech a hráli to dokonce 2x denně.
0: No jo, no. A teď si představte, že na tyhle filmy bylo samozřejmě jako narváno. Ale aby šel někdo třeba na Karhanovu partu, nebo na Výstrahu, nebo, jak se to jmenoval, Mařenka přijede, nebo jak se to jmenoval, to bylo o traktoru, kterýmu se říkalo Mařenka.
3: Hokejoví příznivci, fanděte našim s oficiálním merchem českého národního týmu. Ve fanshopu českého hokeje si můžete vybrat z originálních produktů, jako jsou reprezentační dresy, šály, čepice a spousty dalších unikátních kousků z hokejové kolekce. Fanděte českému nároďáku stylově a s originální výbavou a oblečením. Oficiální merch zakoupíte na fanshop.českýhokej.cz.
4: Midea. Klimatizace, která myslí na vás. S inteligencí Midea AI EcoMaster můžete ušetřit až 30% energie navíc. Šetřete energii a dopřejte si více zážitků. Midea, světová jednička ve výrobě klimatizací. Midea.cz.

jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry.

0: Dnes se opět budeme v rozhovoru věnovat kampani Besipu Hele Motorka. Naším hostem je známý motocyklový závodník, kaskadér a instruktor Míra Lisí, se kterým se podíváme na naší problematiku očima motorkáře. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Jak tedy osobně vnímáte chování řidičů automobilů vůči motorkám na silnici?
1: Tak já musím osobně říct, že se setkávám z jejich strany se značnou neohleduplností. V našich končinách totiž není užívání motocyklu běžnou záležitostí, jako třeba v jižní Evropě, kde je to běžný a kde vnímají ty motorkáře zcela bez problému. Ta míra respektu je tam podstatně vyšší.
0: Čím vlastně řidiči motorkáře nejvíc ohrožují?
1: Já si myslím, že je to tím, že v podstatě nevěnují pozornost tomu provozu, to znamená koukání do zrcátek, vnímání toho okolního provozu. A samozřejmě motorka je rychlejší, hbitější, takže z tohohle titulu jim často proklouzne a je přehlednotelná.
0: Existuje tedy něco, co by měli čeští řidiči zlepšit, aby se v provozu kolize motorkářů s automobily objevovaly co nejméně?
1: Tak já si myslím, že určitě je to ohleduplnost a takový to očekávání, že ta motorka hlavně v těch jarních měsících se objeví po dlouhé zimě na silnici, a proto vítám tuhle kampaň od Besipu, kde je to poslání jednoznačný. Připomeňme si, že motorky na silnicích s námi v podstatě jsou denně a měli bychom si říct taky to heslo Hele motorka, a o tom to je.
0: Já musím říct, že ho používám a té doby těch motorkářů vidím nějak víc. Já moc děkuju za rozhovor, zajímavé informace a někdy příště zase naslyšenou.
1: Děkuji moc, nashledanou.
0: Projekt Hele motorka podporuje Bezpečně na cestě, financované z fondu Zábrany škod. Další podrobnosti už teď na YouRadio.

0: Michel Teleo na frekvenci na krátce před 16. hodinou.
1: Po 16. je další skvělá muzika, máme pro vás třeba Pink a Natus.
0: Taky bude Jimmy Cut.
1: Nebo Kateřina a Marie a Ticha.
0: Za chvilku budou zprávy.
2: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
7: Midea. Klimatizace, která myslí na vás. S inteligencí Midea AI EcoMaster můžete ušetřit až 30% energie navíc. Šetřete energii a dopřejte si více zážitků. Midea, světová jednička ve výrobě klimatizací. Midea.cz.
8: Když to vezmu kolem a kolem, cyklofestivale na Lipensku je super na první dojem. Přijeď si užít tu největší cykloparty široko daleko od 5. do 7. června. Čeká tě bohatý program pro celou rodinu, dětské i dospělé amatérské závody, testovačky kol, super kulturní program a mnoho dalšího. Více na kolemkolem.info.
9: Přátelé, tady je Miloš Pokorný. Už tento pátek budeme hrát můj oblíbený kvízíček Sestřel Miloše na motorkářské téma. Poslouchejte v pátek frekvenci 1 po 9. hodině a zkuste mě sestřelit. Ale prosím vás, na silnici raději ne. Jsem také jedním z motorkářů a tohle téma mě opravdu velmi zajímá. Buďte k motorkářům ohleduplní a řekněte si třeba Hele Motorka.
10: Projekt Hele Motorka podporuje Bezpečně na cestě, financované z fondu Zábrany škod.
11: Teď se fotím já.
12: Řekni Epet.
13: Nejdřív vyfotím vyúčtování.
14: Epet má teď elektřinu i plyn za extra výhodnou cenu. Tak abych to stihnul.
15: Vždyť se mu sjednání stihne než do 3 minut.
14: Taková změna se neodkládá. Sjednejte si výhodnou elektřinu a plyn od stabilního dodavatele na epet.cz. Epet. Život s lepší energií již 20 let.
1: 16 hodin. Frekvence 1 zprávy. Je to s nimi Ondra Albrecht, hezké odpoledne.
16: Hezké odpoledne. Dominik Ferry opustil věznici, pobyt za mřížemi označil za pozoruhodný. Alergici dnes a zítra musí napříč Českem počítat s velmi silnou zátěží. A kolona je stále na dálnici D1 u Brna i na Pražském okruhu. Bývalý poslanec Dominik Ferry, odsouzený za znásilnění, dnes kolem 15:30 odpoledne opustil věznici v Teplicích. Ferry po opuštění věznice označil zkušenost z výkonu trestu za pozoruhodnou. O jeho podmíněném propuštění Teplický okresní soud rozhodl 2 hodiny předtím. Bývalý politik si odpykal 2/3 stříletého trestu za znásilnění. Soud se stotožnil s návrhem žalobce a obhájkyně. Soudce Jaroslav Malchus stanovil zkušební dobu 3 roky a dohled nad odsouzeným.
17: Po dobu, kdy bude trvat dohled, by odsouzený měl jednak dát poškozeným potřebnou míru zadosti učinění, což soud nakonec vyhodnotil jako nepeněžitou formu zadosti učinění, písemnou neveřejnou omluvu a druhý krok podrobit se resocializačnímu programu.
16: Proti propuštění se vyslovil zástupce zmocněnkyně poškozených. Podle něj mají ženy strach a obavy. Psycholožka z věznice ale řekla, že Ferryho osobnost je vyrovnaná, má vytvořené sociální vztahy a další pobyt za mřížemi nedoporučila. Pro společnost podle ní není nebezpečný, rozhodnutí je pravomocné. Alergici jsou dnes mimořádně ohroženi pylem v ovzduší prakticky na celém území Česka. Platí to i v následujících 2 dnech, kdy se má situace jen mírně zlepšit na severu nebo východě. Vyplývá to z pylového semaforu na webu Českého hydrometeorologického ústavu. V ovzduší jsou nyní hlavně pily trav a obilovin. Nějakým druhem alergie trpí v Česku podle lékařů asi 1/3 populace. Alergie na pily patří mezi nejčastější. České úřady propustili metropolitu Ruské pravoslavné církve Ilariona, zadrženého v souvislosti s převozem zakázaných látek. Uvádí se v prohlášení zveřejněném dnes na jeho telegramovém účtu. V dnešním doprovodném prohlášení zveřejněném na telegramu děkuje Ilarion ruskému ministerstvu zahraničních věcí, jmenovitě jeho mluvčí Marie Zacharovové, za podporu v případu jeho zadržení. Lokomotiva Plzeň se chystá k návratu do ligy basketbalistů, kterou hrála naposledy před 14 lety, kdy po dvou sezónách z nejvyšší soutěže sestoupila. Západočeský klub, který v březnu vypadl ve čtvrtfinále playoff první ligy, obdržel divokou kartu od výboru České basketbalové federace. NBL to uvedla na svém webu.
1: Frekvence 1. Počasí.
16: Teploty v noci budou kolem 14 až 10 stupňů Celsia, v údolích můžou klesnout na 8. Bude opět jasno, zítra má být také jasno nebo polojasno, od severu se přechodně může zatáhnout. Na východě Moravy a Slezska a také na jihu Čech se místy můžou objevit také přehánky nebo s malou pravděpodobností i bouřky. Každopádně teploměr zítra opět ukáže 26 až 33 stupňů.
1: Frekvence 1. Doprava.
16: Na Pražském okruhu je stále hustý provoz, od D5 k D1 je to asi na 15 minut, mezi 24. a 19. kilometrem. Ve stejném úseku se ale zdržíte i v opačném směru kolem 10 minut. No a Brna je kolona aktuálně před Brnem ve směru od Vyškova na 205. až po 182. kilometr. Tam je zdržení na 15 až 20 minut, v opačném směru asi na 15. Tak šťastnou cestu a pevné nervy, pokračuje Jana s Vojtou.
0: A my si dneska společně s vámi povídáme o úplně prvním... A my si dneska společně s vámi povídáme o úplně prvním filmu v kině.
12: Ahoj Jani a Vojto, první film si nepamatuju, ale mám v živé paměti, na co jsme šli s mým klukem na první rande. Byl to film Motýlek se Stevenem McQueenem, perfektní rande.
0: Jo, no, to si myslím.
12: Taková člověčinka, takový hezký, mykný film. No.
0: Tady píše Alče, protože jsem už prý retro, jak říkají moje děti. Můj první film byl Příběh lvice Elzy. Byla jsem na něm s babičkou a vím, že jsem půl filmu probrečila.
12: Tak to je logický, u lvice Elzy.
0: Já bych taky plakala, no.
12: Ahoj, můj první film byl Winnetou Rudý gentleman a pak druhý film Jestli se rozlobíme, budeme zlí. Tenkrát bylo vstupné za korunu, super doba, zdraví vás Dana.
0: To je dobrý, jak si lidi pamatují, kolik stálo vstupný, no. Hmm.
12: Poprvé jsem byla v kině na Jen počkej zajíci.
0: To já taky.
12: Jo, a to byly vždycky takový ty předfilmy, ne? Že to dávali jako sketch před hlavním programem.
0: Já mám pocit, že to bylo prostě jako, já nevím, takový, jako taková náplň pro děti ze škol. No. A vlastně vysílalo několik pohádek za sebou, třeba hodinový nějaký takový jako prout.
12: Tady to.
0: On to pamatuješ si svůj první film v kině?
16: Já teďka se snažím jako usilovně zaspomínat, ale... Nevím, určitě to byla nějaká taková, jak říkáš ty, taky něco prostě podle mě se školou, ale co si pamatuju celkem dobře, tak byl Titanic, nebyl to určitě první film, ale Titanic ve mně zůstal jako zakořeněn, že tehdy taťka si spletl divadlo s kinem a koupil lístky do druhé řady, do prostřed. A ono to bylo ještě ve Zlíně ve velkém kině, když fungovalo, a to mělo to plátno fakt velké. Takže tehdy, když zazvali ledovec,
0: jo.
16: Tak já jsem jak na tenise, doleva, doprava, kde?
0: No, no, jo,
16: kde?
0: Jo, jo,
16: kde?
0: Jo, jo.
16: Kde?
1: Jana Knížková a Vojta Effler.

0: Michal Suchánek a Petr Kolečko, připraveni, je tady cože?
1: Ano, rubrika, kterou vám nabízíme právě teď, je to o otázkách a jejich odpovědích, jdeme na to.
2: Cože? Michal Suchánek a Petr Kolečko na frekvenci 1.
3: Koupil jsem si tlakovou myčku a teď hledám věci, co bych s ní mohl umít. Je normální vzít s ní popelnice a plot, nebo už jsem se utrh ze řetězu? Luboš, 44 frýdek místek.
4: On si jako uřízne kus plotu, rá se to do myčky?
3: Tlakovou myčku. To je taková tam, to mám taky. To ti dám 200.
4: To je čau. Jako na auto.
3: Vapka takzvaná.
4: Takový ty, no, nebo ty kartáče.
3: Ne, ty máš na zádech, nebo... Vedle sebe takovýho něco velkého.
4: Jo, a držíš takovou tu pistol a no to je super.
3: A to tlakuješ a ty můžeš...
4: V tom se člověk připadá mocně. Jako.
3: Přesně tak. Ty vole, ty sundáš i křepelku, ty vole, která třeba stojí na plotě. Ale jako i strašně věcí odvezeš takhle. Já jsem tohle to jednou zkoušel, že jsem si umyl auto tímhletím a jen tak jsem lehce zavadil nějaký květináč. A už mě začalo zajímat, jak tím tlakem můžeš posouvat předměty, takže jsem roztřískal květináče, víš, chtěl jsem tenisák poslat, to je dobrá věc. A já ti dám, já už mám všechno rozbitý, už nepotřebuji.
4: Ale na tom se dá i lítat? Jakože vlastně, když...
3: Jo, hele, proletíš se na tom jezevčík, jako jo.
4: Jezevčík se na tom proletí,
3: no, když jako...
4: Dobře, ale jezevčík se proletí, když s ním hodíš, ne?
3: Já to rozumím, ale no jasně.
4: Víš, co myslím, že vlastně stříkáš pod sebe tu vodu a to tě vlastně vynese. Je jako trysky takový.
3: Dejme tomu, ale Iron myslím, Man. Že tě velmi brzy dojde voda v té bedničce, jako, a rozbej se tlamu, jako, že jo.
2: Cože?
5: Suchánek a Kolečko na frekvenci 1.
2: Všechny díly si můžete poslechnout i jako podcast na YouRadio Talk nebo na webu frekvence 1.

0: Tohle je Jimmy Cliff na Frekvenci 1 a my si dneska povídáme o vašem prvním filmu v kině.
1: Martin z Ústí, můj první film v kině asi ve 4 letech byl Prince Bajaja, zhruba rok 80. Vtipné bylo, že jsme na ten film chodili s tátou pořád dokola, když jsi mě tenkrát bral na víkendy, protože naše se rozvedli. Vždy mě chytil za ruku a řekl, tak co, kam půjdem? A já, tak do kina. A na co? Na Bajaju. Dokud to hráli, tak jsme chodili. Táta musel být ubajajovaný. Taková depka tahle pohádka.
0: To jo, to je hodně depresivní, no. To je hodně depresivní.
1: Martina, jste v pořádku?
0: Tady píše Mikuláš. Já byl poprvé v kině s mamkou na Hledá se Nemo. A to mi bylo 10 let. Vtipné je, že s mamkou jsem byl opět v kině, tedy pouze 2x, a to podruhé na Hledá se Dory. Kdyby vyšlo pokračování, tak bych ji zase vzal.
1: Takhle důležité je, že víte, že ryba je kámoš a ne žrádlo.
0: Ano. Pojďme na hlasovku.
1: Ano.
2: Jako dítě jsem chodívala vždycky v neděli od 10 hodin na dětská představení do kina. Ale na takový první velký film jsme šli v 15, celá naše třída. A byl to film Velký Gatsby s Robertem Redfordem, ale na zrokycám.
0: Velký Gatsby.
1: S Robertem Redfordem. Takže ta Origoš verze, ta novější z Leonardem
0: DiCapriem,
1: to už je takový cirkus proti tomu. No. A když já jí mám teda rád, tu filmovou verzi s DiCapriem, mě to bavilo. Tom píše, dobrý den, moje první kino bylo roku 2001 s rodiči. Pán prstenů, Společenstvo prstenů. V původním znění z titulky. Bylo mi 10, otlačený zadek, stuhlé nohy a úsměv od ucha k uchu.
0: To bylo strašně dlouhý.
1: Já vím, ale ty filmy byly boží. Si pamatuju, jak jsme do toho taky chodili do kina, když to vycházelo, ten pán prstenů.
0: Jo, ty pány prstenů.
1: To prostě to byl zážitek, že jo.
0: Povídej. Nepovídej, vracíš k pánu prstenů.
1: Nechci se vracet k pánu prstenů. Já jsem chtěl říct, na co chodím do kina teď. Já chodím na horory.
0: Co, na reklamy? Fakt na horory.
1: Já chodím na horory. Mě totiž strašně baví ta hromadná reakce kina v lekacích scénách. Jednou mě takhle nějaká paní zezadu zlila kolou a posypala popcornem. Děkuju.
0: Ty máš zvláštní úchylky.
3: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž pro vybrané vozy zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Léto, slunce, plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc než si myslíte.
5: A teď vykouzlíme výhodnější elektřinu a plyn.
6: Už je vykouzleno. Svět se zbláznil, ale ceny u EPET zůstávají stabilní.
7: Žádná kouzla?
6: Kouzla ne, ale chytrý formulář. Nahrajte své vyúčtování a do 3 minut máte hotovo. Navíc nyní sleva 1000 korun při sjednání online. Více na epet.cz.
8: Frekvence 1.
9: To nejlepší z muziky.
8: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
9: Poznáte, který rok přinesl

0: 29,5 tisíce v posledním slově už za malou chvíli.
1: Po zprávách vám dáme šanci vyhrát tyhle peníze, ale ke slovu se za chvilku dostane Ondra Albrecht.
2: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.

0: největší hity posledních let.
1: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.
2: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
3: Přátelé, tady je Miloš Pokorný. Už tento pátek budeme hrát můj oblíbený kvízíček Sestřel Miloše na motorkářské téma. Poslouchejte v pátek Frekvenci 1 po 9. hodině a zkuste mě sestřelit. Ale prosím vás, na silnici raději ne. Jsem také jedním z motorkářů a tohle téma mě opravdu velmi zajímá. Buďte k motorkářům ohleduplní a řekněte si třeba Hele Motorka.
4: Projekt Hele Motorka podporuje Bezpečně na cestě, financované z fondu zábrany škod.
5: Hezké odpoledne. Prezident Petr Pavel dnes podepsal ratifikační listinu ke smlouvě mezi Českem a Slovenskem o přeshraniční spolupráci. Zdravotničtí záchranáři z Česka a Slovenska by díky smlouvě mohli poskytovat pomoc i za hranicemi své země, když budou mít ke zraněným nebo nemocným blíže. Podíl spotřební daně z tabákových a nikotinových výrobků na celé výběru daní se od roku 2018 snížil o 30%. Faktorů, které to způsobily, může být několik, například odklon od klasických tabákových výrobků nebo levnější produkty za hranicemi Česka. Hostem Presklubu dnes bude vicepremiérka a ministrně financí Alena Schillerová. Romana Navarová se bude ptát i na přehlasování veta Senátu na novelu odvodu živnostníků. A zeptat se budete moct i vy na známém telefonním čísle 257 400 a 39.
1: Frekvence 1.
0: Doprava.
5: Ještě stále se držíte v koloně u Brna na dálnici D1. Ve směru od Vyškova se kolona zmenšuje. Je na 201. až 196. kilometru, zhruba na 5 až 10 minut. Na 20 minut je aktuálně ale průjezd Brnem v opačném směru. Od stého 91. po 206. kilometr. No a zdržíte se ještě stále i na Pražském okruhu v tradičním místě mezi 19. a 23. kilometrem v obou směrech. Je to aktuálně zhruba na 10 minut navíc. Tak šťastnou cestu.
6: Volejte 257-409-99, číslo se k nám do studia.
7: Budeme hádat poslední slovo, respektive vy budete hádat poslední slovo, až se dovoláte, jak už jsme říkali, 29,5 tisíce ve hře.
6: Tak držíme pěstí.

0: super počítač. Pojďme zkusit, jestli je to správné slovo.
1: Když připravuji předpověď počasí, tak potřebuji...
2: Škoda.
0: Děkujeme za pokus. Mějte se krásně.
3: Naslyšenou.
4: Ale krásných kulaťouškých 30 tisíc už zítra ráno.
0: 30 tisíc, tak to je dobrý.
2: To chci.
4: A ne, řekněte to za celebritu.

0: Business Party tento týden Aleš Vyskočil řeší téma bydlení.
1: Dnes to bude konkrétně o rozúčtování vytápění v bytech podle Evropské unie a plus přidáme novinky pro rok 2027.
2: Business Party. Posluchače Business Party zdraví Aleš Vyskočil a zakladatel společnosti Prague Property Management, pan Jan Kuchař. Já tě zdravím, Honzo. Ahoj.
3: Ahoj, Aleši.
2: PPM spravuje a pečuje o 15 000 bytů v Praze a existence PPM je delší než čtvrt století.
3: Je to tak, Aleši, je to tak?
2: Loni jsme řešili zajímavý problém a to byla korekce vytápění v bytových domech. Já vím, že se to různě rozlučuje.

0: vyúčtovává, mám s nimi vlastní zkušenosti, protože taky bydlím v paneláku a zjistil jsem, že letos jsem zaplatil daleko víc, protože to rozúčtování probíhá nějak jinak.
1: No tak zjednodušeně, když to mám vysvětlit, tak ta korekce nastala tak, že více se musí dávat do té ne spotřební, ale do té základní složky, která se vypočítává na metr čtvereční a až někdy i méně než 40% se dává do té spotřební, to znamená podle náměru na kalorimetru, potažmo na vodoměru teplé vody. Takže bohužel lidi mají pocit, že celá ta spotřeba se rozúčtovává, ale není tomu tak. Ale s tím nic nemůžeme dělat, protože tak to i nařizuje nám Evropská unie.
0: To jsem se chtěl zeptat, jestli je to nařízení z Evropské unie, protože ve své podstatě to samozřejmě nahrává těm, kteří nešetří.
1: Bohužel je to tak, no. A ještě k tomu nás letošním roce čeká další věc a to je, že od roku 2027 jsou povinné takzvané datové odečty, to je, že každý vlastník zase na druhou stranu může vidět svoji denní spotřebu, musí být napojený přes internet nebo přes radiový přijímač do nějakého portálu, kde zase na druhou stranu vidí každý vlastník svoji denní spotřebu. Je to na druhou stranu i výhoda pro lidi, co pronajímají byty, protože můžou udělat jednoduše vyúčtování v průběhu roku.
0: Já ti děkuji za rozhovor. Dnešní Business Party si se mnou povídal za společnost Prague Property Management její zakladatel, pan Jan Kuchař. Honzo, děkuji, ať se ti daří. Naschledanou.
1: Děkuji, naschledanou.

0: Kapela Lucie na frekvenci 1. Pojďme se vrátit teď ve 4:45 k dnešnímu ránu.
1: Dneska to bylo filmové, protože dneska má ten film premiéru a pozítří jde do kinodistribuce. Dneska to bylo o filmu Pět švestek od Jana Svěráka. Dívám se tady na fotku a vidím je tu všechny vedle sebe. Dana Sislová, Petr Kostka, Jan Vlasák, Oldřich Kajzer, Alenka Terberová.
0: Samý
1: hvězdy. A ten film chci vidět.
0: No, jste zváni samozřejmě na tenhle snímek a jste zváni i k rozhovoru, který je k dohledání na našem webu frekvence1.cz s Lenkou Termerovou, která samozřejmě mluvila o tom, jak probíhalo natáčení, jak si to užila, možná prozradila něco málo, o čem film je.
1: No, jistě. No, o pěti švestkách, no. Takhle, já jsem viděl třeba kus rozhovoru s Janem Svěrákem. On byl tady vedle. Byl
0: na Evropě
1: 2, byl Aha. u Leoše Mareše ráno. A on tam vyprávil o tom natáčení. Říkal, že třeba oni totiž 3 týdny točili na katamaránu, na lodi. A že Petr Kostka nikdy nebyl tak dlouho bez své ženy Carmen Majerové.
0: Fakt, jo.
1: A že kdykoliv se ho zeptali, jestli něco potřebuje, tak on říkal, v pohodě, zima mi není, nic mi není, všechno je v cajku. A pak ho prý jednou zachytil u telefonátu Carmen Majerový. A říkali, tady je taková zima, já jsem furt takovej umlásený. No jo. A že prý, když se vrátili, tak se Jan Svěrák ptal právě Carmen Majerový, jestli teda opravdu tak trpěl. A ona říká, on když mi volal, já to dělím 10. My jsme se nikdy tak dlouho neodloučili, jemu se stejskalo.
0: Jo, no, to je hezký. No ale o tom katamaránu, respektive o tom, jaký to bylo natáčet na katamaránu, byla jedna z otázek a my se k ní teď vrátíme.
1: Lenka Termerová, představitelka jedné z hlavních rolí ve filmu Pět švestek, na ní odpověděla takto.
2: Všichni vlastně jsme byli poprvé na těch katamaránech.
0: Jo.
2: A ještě navíc ten den bylo takový jako pošmourno, byly velký vlny a oni zapřáhli jeden katamarán za druhej, abychom mohli na tom zadním točit a byli jako plachetnice bez motoru, vlastně, aby to nedělalo ten hluk. Takže vlastně ten přední katamarán dělal ještě větší vlny, než dělalo moře. A my jsme s Danou byli takový klidný, protože jsme vůbec nevěděli, co nás čeká a měli jsme točit scénu pod palubí dole, kde já jí ukazuju, jak krásnou má kajutu. A ta kajuta, to bylo ten rozměr na tom katamaranu, to bylo, já nevím, tak 1 m², to bylo tak jako půlka tady vašeho studia. A tam jsme byli tedy s Danou, s režisérem, s kamerou a zvukem. Takže nás tam bylo 4 nebo 5 a tam jsme se tak jako různě vytáčeli a teď jsme se dívali z těch okýnek a tam byla jenom voda.
0: Jo.
2: A teď se to s náma takhle prostě houpalo a bylo to šílený prostě. A já jsem si říkala, to není možné, ještě ta Dana ve scénáři zvrací, tak jsem si říkala, tak ta to má dobrý.
3: Tento týden vyráží moderátor Tomáš Píla na cesty s novou Suzuki e-Vitara. Poslouchejte od pondělí do pátku Frekvenci 1 a poznejte spolu s ním všemi smysly ta nejkrásnější místa Česka, kam stojí za to vyrazit. Objevujeme Česko s novou elektrickou Vitarou od Suzuki. Tichá síla pro každou vaši cestu i do terénu. Více na www.suzuki.cz.
4: A teď vykouzlíme výhodnější elektřinu a plyn.
5: Už je vykouzleno. Svět se zbláznil, ale ceny u EPET zůstávají stabilní.
6: Žádná kouzla?
5: Kouzla ne, ale chytrý formulář. Nahrajte své vyúčtování a do 3 minut máte hotovo. Navíc nyní sleva 1000 korun při sjednání online. Více na epet.cz.

0: Kateřina Marie Tichá před 17. hodinou na Frekvenci 1.
1: A po 17. budou velké hlavy s Justinem Timberlakem.
0: Taky dorazí Ilona Čáková. Velká hlava.
1: A bude Enrique Iglesias.
0: A my opět zítra ve 2 naslyšenou.
1: Počkej, my jsme neprobrali jednu zásadní věc. Ta tady na mě teď vyskočila. Mirai je táta? Mirai se narodilo miminko.
0: Jak se mu to stalo?
1: Tak v Japonsku.
0: To je samý dokola, viď?
2: Miloš Pokorný. Kluk, který se narodil s mikrofonem v ruce.
3: Každé ráno vám do rádia běží říct, co zrovna prožívá.
4: Petra Nesvačilová na telefonu. A já se ptám, co ty a tanec?
5: Já stoprocentně vím, že ve 3 ráno na barovém stolku vždycky perfektně zatančím.
2: A chce slyšet, jak to máte vy?
4: Opět se nám blíží Stardance. A já se ptám, jak to máte s touto show?
6: Když dávej Stardance, tak televize je moje a prostě manžel bohužel musí na pivo.
2: A nějaký vzkaz na závěr mám. Dobrá zpráva pro pány, na podzim budete mít spoustu volných večerů.
7: Říkají mu Radio Terminátor.
3: Miloš Pokorný na Frekvenci 1.
8: Náš výkup je teď totální hardcore.
9: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
10: Pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.
11: Sponzorem časomíry je Capilan. Capilan Originál. Šetrná vlasová péče s tradicí. www.capilan.cz
2: 17 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Slovo má Ondra Albrecht.
12: Já přeju hezké odpoledne. Český ministr zemědělství chce získat podporu ovocnářům od Evropské unie. Kvůli válce na Blízkém východě zdraží Čechům v letní sezóně cesta na dovolenou. A s kolonami stále počítejte u Brna na D1. Český ministr zemědělství Martin Šebestyán doufá, že Česko získá od Evropské unie finanční pomoc ve výši alespoň 1/4 škod způsobených jarními mrazy. Ty postihly hlavně ovocnáře. Novinářům Bruselu řekl, že jde o obdobnou situaci jako v roce 2024. Škoda na úrodě ovoce kvůli mrazům bude podle odhadů asi 1 až 1,5 miliardy korun.
13: Je to obdobná situace jako v roce 2024 a doufáme, že uspějeme asi procentuálně, alespoň stejně jako v tom minulém období. To znamená, že jsme dostali zhruba na pokrytí 1/4 plus minus těch škod, které byly způsobeny mrazy.
12: Letošní škody jsou asi druhé největší po roce 2024, kdy úroda ovoce v důsledku jarních mrazů klesla o 2/3 a byla nejnižší za posledních 100 let. Kvůli válce na Blízkém východě zdraží Čechům v letní sezóně cesta na dovolenou. Zatímco rodina jedoucí autem do Chorvatska zaplatí za palivo až o 1200 korun meziročně více, čtyřčlenná rodina letící do Řecka, Turecka nebo Egypta může za letenky připlatit v průměru 3 až 5 tisíc. Vyplývá to z analýzy XTB. Její hlavní analytik Jiří Teleček k tomu řekl.
14: Naštěstí ty velké aerolinky se zajišťují, takže nakoupili už to palivo dopředu a ten přenos cen tam není nějaký také markantní, takže ty letecké zájezdy budou něco dražší, s tím třeba počítat třeba i v případě nějakých last minutů, ale ani tady to nejsou nějaké, řekněme, desítky procent, ale spíše se bavím o nějakých jednotkách procent.
12: Z pohledu absolutních cen paliv ale patří Česko k levnějším evropským zemím. Ceny nafty má jedny z nejnižších. Izraelská armáda překročila v jižním Libanonu takzvanou žlutou linii, která vymezuje okupované libanonské území podél hranic. Informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na izraelská média. Není zatím jasné, o jak rozsáhlý postup se jedná. Děje se tak v době, kdy Izrael pravidelně bombarduje Libanon navzdory podepsanému příměří a plánovaným mírovým jednáním. Na mistrovství světa v hokeji ve skupině A v Curychu Lotyšsko porazilo Maďarsko 8-1. Lotyši si tak zajistili postup do čtvrtfinále. Čtyřikrát se prosadili v přesilových hrách. V rámci skupiny B pak severské derby dopadlo lépe pro Nory, kteří přehráli Dány 4-3 v prodloužení. Norové rozhodli gólem už o 13 sekundách prodloužení. Posunuli se tak zatím na druhé místo v tabulce, na kterém vystřelili český tým. Ten dnes ve 20 hodin a 20 minut nastoupí proti Kanadě.
2: Frekvence 1. Počasí.
12: V noci bude opět jasno, teploty kolem 14 až 10 stupňů Celsia. Zítra bude jasno až polojasno, na severu přechodně oblačno, na východě Moravy a Slezska a také na jihu Čech se místy zítra můžou objevit přehánky nebo také s malou pravděpodobností bouřky. Teploty do té doby budou kolem 26 až 31 stupňů Celsia, na jihu Moravy až kolem 33.
2: Frekvence 1. Doprava.
12: 10 až 15 minut je stále kolona na dálnici D1 u Brna, a to ve směru od Prahy, zdržíte se od 190. kilometru. Aktuálně je na 10 minut zdržení taky na D2 od 5. kilometru ve směru na centro Brna. No a taky se zdržíte ještě stále na Pražském okruhu za sjezdem z D5 směrem k D1 zhruba na čtvrt hodiny. Tak šťastnou cestu, začínají velké hlavy.
15: Já jsem dneska viděl 20-ročného chlapca přibližně, který mal na tričku nápis Vyrobeno ze zmraženého polotovaru. Nevím, či je to dobrý slogan na tričko.
16: No ještě.
12: Výborné.
16: Nezačí toho loket.
1: No tak je nápis. Ne,
15: on mal nápis na tričku no, Vyrobeno ze zmraženého polotovaru.
16: No tak je ze spermobanky.
1: No,
16: tak,
1: no. Ježiš, to mě vůbec nenašlo.
16: No a čeho myslíš, že to bylo? Že prodává na nuky.
1: Tak, co bude dnes řešit, pánové?
16: Máme den zkratek. No tam to jsem zapomněl, to
12: no, ty vlaštovky přece.
16: Jo, vlaštovky budou taky.
2: Velké hlavy, frekvence 1.
1: A začneme u pojištění.
15: Taký druh podvodu s autami se rozšíruje v posledních rokoch na Slovensku. Podvod auta Slovensko.
1: No pozor, já jsem slyšela teď o podvodu, kdy normální ženský volá nějaký cizí člověk, že jí naboural auto. No normální jí volá, já jsem vám teď naboural auto, potřebuji, abyste mi poslala nějaký jako kontakty, blablabla, spojíme se. A říká, no...
16: Ku podivu číslo karty, platební a piny.
1: No, kde jste na mě vzal číslo?
16: A hlavně já žádný auto nemám. Tak já si myslím, že kšeftujou na Slovensku s tím, že,
15: tak,
16: že tvrdí, že to auto je dražší, než by mělo být.
1: Ne, a nebo dělají to, že tě normálně předjedou a vybrzdějí a nechají tě narazit.
15: Ale už jsi blízko, už jsi blízko, Tome, nenapadá tě nič?
16: Mně? Hmm. Ne.
15: Takže, je to tak, že na Slovensku si niektorí ľudia normálne najímajú profesionálnych kaskadérov, aby im naborali auto tak, aby z toho bolo pekné povinné plnenie.
1: A to už tady bylo.
15: Chápeš?
16: To ste druhý, to už děláme bežne.
15: Aha, tak pardon.
16: Kolik stojí ten kaskadér?
1: Kaskadér, kaskadér.
2: Velké hlavy.

0: Nejvíce rýže se sice pěstuje v Číně, ale...
1: Velké hlavy, frekvence 1.
2: Kde v Evropě se pěstuje nejvíc rýže? Asi 50% celkové produkce z Evropy pochází z...
3: Ukrajiny.
2: Ukrajiny nie.
4: Není to nakonec třeba jako... Grónsko nebo něco?
5: Já to vidím na Španělsko.
2: Tutti.
4: Itálie.
2: V Taliansku normálně rýža sa pestuje vo veľkom a z Európy úplne najviac.
4: A udělej z toho ty pici rýžový.
5: A daj na to ananás.

0: velké hlavy. Frekvence 1.
1: Dneska jeden vlaštovek si představte.
2: Světový rekord v hodě papírové vlaštovky vytvorili v Americe. Ako daleko doletěla?
3: Daleko.
2: No daleko.
4: Já ti řeknu, 56 metrů.
2: Oni ju hádzali teda vo vojenskom hangáre, kde bol vzduch kľudný. Mm-hmm. Pomôžem vám, že letěla asi pol minuty.
1: Takže
2: a doletěla
1: 80,
2: do vzdialenosti...
1: Ne, 67, 67 metrů.
2: 67, Jani, ty už si vlastne hovoril 50.
3: Ja som neříkal,
2: že to preba.
3: Tak ja neviem, 70.
2: 69 metrů, 14 centimetrů.
1: Takže jim to nemohlo o 2 metry spadnout dřív.
4: No nemohlo, protože měli zavřený dveře.
0: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz již za 959 900 korun. Frekvence 1.
5: To nejlepší z muziky.
0: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
5: Poznáte, který rok přinesl ty

0: Počuli jste někdy pojem Buddha skáče přes zeď?
1: Ne.
0: Vám to vůbec nic nehovorí?
2: Ne.
1: To je nějaká slovenská
0: prokopická? Pritom je istá skupina, velká skupina lidí na světě, kteří se v tom velmi dobře orientují.
1: Aha, tak více dozvíte za chvilku.
3: Tento týden vyráží moderátor Tomáš Píla na cesty s novou Suzuki e-Vitara. Poslouchejte od pondělí do pátku Frekvenci 1 a poznejte spolu s ním všemi smysly ta nejkrásnější místa Česka, kam stojí za to vyrazit. Objevujeme Česko s novou elektrickou Vitarou od Suzuki. Tichá síla pro každou vaši cestu i do terénu. Více na www.suzuki.cz.
4: Frekvence 1. Doprava.
5: S minimálním zdržením projedete okolo dopravní nehody na 56. kilometru D10 na Turnov. Projíždějte okolo opatrně. Už jen odstavený porouchaný kamion po dopravní nehodě blokuje stoupací pruh na 131. kilometru D1 na Prahu. Okolo projedete se zvýšenou pozorností s minimálním zdržením a 15 minut naberete obou směrně u exitu Ořech na Pražském okruhu. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
3: Velké hlavy Frekvence 1.
6: Buddha skáče přes zeď. Vysvětlíme.
0: Takže tento pojem je velmi známý a já vám dám na výběr oblasti, z akých může být známý pojem Buddha skáče přes zeď. Buď je to zdravotnictvo, alebo je to gastronomia, alebo je to stavebnictvo.
6: Podle mě je to ostré jídlo, Buddha skáče přes zeď, potom co to sní, musíš rychle, jo, bude to gastronomia.
2: Cože je to první?
1: Zdravotnictví.
0: Zdravotnictví.
2: To bude zdravotnictví.
1: Taky si to myslím.
0: A v tom zdravotnictví konkrétně čo může Buddha skákat?
2: Jakože to je prostě označení, že tě opouští tě nemoc nějaká.
0: Aha, nebo je to... ale to je dobré, ne, to je logické.
1: Já si myslím, že je to tím, že mu narovnají na ortopedii ty nohy tak, jak on sedí s kříženýma nohama.
0: A skáče.
1: Že mu je natáhnou. A opak může skákat.
6: Je to rehabilitace?
0: Ne, Tomáš byl nejbližší, protože Buddha skáče přes zeď je nejdrahší polievka na světě. Příprava trvá 2 až 3 dní, obsahuje 30 ingrediencí, žraločie plutvy, kuracie meso, rôzne tam blbosti. Jedna porcia stojí v prepočte na koruny, to myslím tak 2 deci, viete, koľko stojí ta porcia?
1: No to je si to nejdražší, jak to bude stát třeba 20 tisíc.
0: Ale práve, že nie, 3 tisíc korun.
1: No tak to si dá.
2: Jedna porcia.
1: Držkovku som měl dražší.
2: A kto to vaří?
1: Buddha.
2: Jirka Babica.
6: No teď říkám, Buddha.

0: vám řeknu zkrátku, na Vojdě jsme měli, víte, co to je MLK?
1: MLK malá.
0: Ne, já to řeknu, to je marxleninský kabinet. Velké hlavy,
2: frekvence 1. Když je ten den zkrátek, já si vás taky vyzkouším. Víte, co je zkrátka VCHOD?
1: VCHOD.
0: To je víno nějaký. Ne, no, koňak. Koňak.
2: To je vchod, vy blbci.
1: Já nás dostal. No.
3: A jo.
1: Tak. Ani nemám nič lepšie, takže medzi mladými, samozrejme, ty si môj BFF, to vieme, čo je.
4: BFF.
2: Best friend.
4: Best friend.
1: Best friend forever, akože navždy.
4: A by the way, BDV.
0: Ešte dej niečo.
1: Ešte tu mám od mladých, že čo je YOLO, YOLO. Moja dcera toho vedela hneď, ako.
4: You.
1: Ano, že skáčem bungee jumping, pretože YOLO. You only live once, že žiješ iba raz. YOLO.
2: Ježiš, YOLO.
0: Pakárna, ty vole.
4: Žijeme len raz tady teď a taky tamhle.
1: A viete, čo je zkrátka SIPO?
4: Jo, to je nejaký...
1: Jak to platíme SIPO?
0: Združení inkasa.
1: Združení inkasa plateb obyvatelstva.
2: Hej, dobré. A tohle mladí neviedí.
0: A to žijou jenom jednou.

0: Mohli se potkat.
1: Myslím, že je to noc na Karštejně a Martin Zounár tam hraje skvěle.
2: Cože? Na Karštejně.
1: No, myslím,
3: tam nehrál.
1: Ne, teď, aktuálně.
2: To je takový výjezdní divadlo.
3: No, tak,
2: něco zná, nějakou umlouvám. Malou paní, bílá paní na vdávání.
3: Možná bílá ještě Brodskýho, dobrý.
4: Je starší Martin Zounár alebo soutěž Pevnost Bojard?
1: Tak já myslím, to že jsem. Mu tak 55.
4: To je ale pridaj 4 roky.
1: Takže 67.
4: 59 rokov má Martin
3: Zounár. To bude starší Martin než ta věc.
4: Martin bude starší. Ano, to je ta znělka, Pevnost Bojard. Zjistil jsem, že ještě v roku 1962 vlastnil Pevnost Bojard nějaký francouzský zubár, který ho nechal úplně schátrat.
2: No, no, to je
3: potom 62, tak pozor, pozor.
1: Chtěl bych vidět jeho zuby.
3: Řekl jsem to dobře.
2: Já myslím, že on je starší.
3: Starší bude Martin Zounár.
4: A jak dlouho se teda natáčá Pevnost Bojard? Do jakého roku?
2: 49 let.
3: 30.
1: No tak otec Furat má 142.
2: Pořád kladu dotazy.
4: Takže Bojard se točí 36 rokov.
2: Takže Zounár je starší.
4: Starší.

0: tři. Tak tedy jdeme do finále. Para, para, para, para. Pojďme do školy, pojďme.
1: Učitelka promlouvá k žákům.
2: Děti, musíte si zvykat na větší samostatnost při tom učení. Jste už v páté třídě a vaši rodiče už nebudou na tu probíránou látku stačit.
3: Probíránou.
1: Tak mimochodem...
2: Tak ještě jednou. A jste už v páté třídě.
0: Pátý.
2: Tak co, tak se nemoučit, ne?
0: Dovi, dopo. Probíránou.
2: Pápa.
3: Máme.
4: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž pro vybrané vozy zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaa.auto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Krásný byt, že jo? Taky to užijte po novém bydlení. Už v úterý se v Eurojackpotu hraje nejen o obří peníze, ale navíc o luxusní byt v Praze v hodnotě 20 milionů. Eurojackpot.
8: 18 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Slovo dostává Ondra Albrecht.
9: Hezký podvečer. Sněmovna bude moci dnes jednat v případě potřeby opět do noci. Opozice se chce v dolní komoře zabývat například řešením střetu zájmu premiéra Andreje Babiše nebo budoucnosti veřejnoprávních médií. Ministr a šéf poslanců motoristů Boris Časný po třech hodinách prosil opozici o to, aby sněmovní jednání přestala blokovat. V Česku čtvrtým dnem po sobě padaly teplotní rekordy. Nové maximum má 47 ze 171 místa, kde se dlouhodobě měří. Nejtepleji bylo dnes 32,7 stupně v Doksanech. V rámci hokejového mistrovství se aktuálně hrají dvě utkání. Spojené státy po dvou třetinách přehrávají Rakousko 4-1. Slováci naopak prohrávají se Švédskem 2-3. Češi dnes nastoupí na led s Kanadou 20 minut po 8 večerní. A hostem presklubu bude už za chvíli vicepremiérka a ministryně financí Alena Schillerová. Romana Navarová se bude ptát mimo jiné i na přehlasování veta Senátu na novelu odvodu živnostníků. A zeptat se budete moct také vy na našem známém čísle 257 400 a 39.
8: Frekvence 1.
2: Počasí.
9: Zítra bude opět jasno až polojasno od severu, potom přijde menší ochlazení. I takhle teploty budou kolem 26 až 31 stupně. Na jihu Moravě může předtím, než přijdou bouřky a přehánky, být až 33 stupňů.
2: Frekvence 1.
8: Doprava.
9: A pojďme se podívat na silnice, více řekne Martina.
10: Dopravní nehoda v levém jízdním pruhu se řeší na 267. kilometru D1 na Prahu. Místem projedete se zvýšenou pozorností s minimálním zdržením. 15 minut naberete obousměrně u exitu Ořech na Pražském okruhu. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
8: Frekvence 1, Press Club. Romana Navarová a host.
2: Přeji vám všem klidný podvečer. Hostem dnešního presklubu je vicepremiérka a ministryně financí Alena Schillerová za ANO. Vítejte, díky za váš čas.
11: Dobrý den, děkuji za pozvání.
2: Vy jste právě teď přijela z Brna, kde jste společně s premiérem a ministrem zdravotnictví se zúčastnila slavnostního otevření Centra onkologické prevence Masarykova onkologického ústavu. Mělo by významně rozšířit kapacity České republiky právě v oblasti časné diagnostiky, genetického poradenství a výzkumu nádorových onemocnění. Řekněte, jak konkrétně se stát bude finančně podílet na provozu tohoto centra?
11: Tak to je unikátní projekt, který vlastně tady už je podporován a byl podporován naší první vládou a hlavně naším premiérem, pro které toho je skutečně, bych řekla, srdeční záležitost, kdy on si uvědomuje a velice se tomuto tématu věnuje, že to je klíčové a Masarykův onkologický úřad a to ústav, a to říkám s obrovskou hrdostí vlase, protože jsem Brňačka, je prostě něco neskutečného. Původní záměr byl vybudovat to i v Praze, naše první vláda, ale bohužel teda na to nedošlo, ale to je jiné téma, na to se mě neptáte. Samozřejmě je to placeno z evropských peněz částečně, proto tam byl dnes i evropský komisař pro zdravotnictví, bylo tam i mezinárodní zastoupení, ale je to především placeno ze státního rozpočtu a samozřejmě má to obrovskou prioritu.
2: Takže i obyčejní lidé ze všech koutů země budou mít šanci se dostat
11: samozřejmě,
2: do téhle
11: samozřejmě, celá řada těch úkonů je placena ze zdravotního pojištění, z veřejného zdravotního pojištění. Je to pro lidi nejen z Brna nebo z Jihomoravského kraje, ale ze všech dlouhých koutů a ta prevence je důležitá, protože bohužel tato nešťastná nemoc, kdy skoro každý v naší rodině má nebo v rodinách má nějaký případ, tak je důležité, a dneska to tam zaznívalo opakovaně, diagnostikovat velmi brzy, aby právě byla léčba úspěšná.
2: Mimochodem, když jsem zmínila pana premiéra, ještě dovolte, zůstanu u něj další otázce. Dnes odpoledne tedy se objevila informace opět v souvislosti se střetem zájmů spojených s majetkovými záležitostmi. Podle předsedy ODS Martina Kupky premiér Babiš, cituje, při osvětlování vyřešení střetu zájmů lže, nezveřejnil status svěřenského fondu a část firem do něj nezahrnul. Jak velká je podle vás hrozba, že kvůli nevyjasněnému střetu zájmu a postupu Evropské komise může dojít finanční újmě českým daňovým poplatníkům?
11: Pan předseda Kupka za mě, podle mě opravdu je velmi, velmi, až bych řekla, agresivní a do určité míry i směšný. Já si prostě myslím, že málo kdo udělal a kam moje paměť sahá, nespomínám si, že by někdo takto se zbavil firmy jako Andrej Babiš, kdy vložil do těch dá se říct slepých fondů, možná to říkám nepřesně. On vlastně o tu firmu přišel navždycky, jeho děti dostanou až v době, kdy on zemře a samozřejmě logicky tam vložil firmy, které případně pobírají nějaké peníze, například nárokové dotace a podobně. To znamená, on to xkrát vysvětloval a pokud se mě ptáte na ten dopis, který teď koluje Evropské komise, který teď koluje ve veřejném prostoru, tak to je naprosto něco, co vyřizuje úřednická úroveň. Úředníci znají své povinnosti, musí postupovat podle zákona, podle českých evropských předpisů a tak to je. Do toho politici vůbec nezasahují.
2: Pojďme tedy na to dnešní jednání, protože skončení preskupu hned odjíždíte do poslanecké sněmovny. Vy byste měli znovu schvalovat snížení odvodu živnostníků na sociální pojistné zpětně na loňskou úroveň. Tu koaliční novelu odmítl Senát. A Senát varuje, že tohle snížení odvodu může znamenat miliardový výpadek pro důchodový systém a nižší penze pro samotné OSVČ.
11: Tak já si myslím, že tento argument je naprosto směšný. My jsme slíbili, když jsme šli do vlády, že z to tříleté z dramatické navyšování odvodů sociálního pojištění pro živnostníky zastavíme v tom třetím roce. To jsme udělali. Bohužel jsme dostávali neustále klacky pod nohy, ať už ze strany opozice v poslanecké sněmovně, tak dneska Senátu. To znamená, živnostníci na to čekají už teda skoro 5 měsíců. Dnes bezesporu přehlasujeme senátní veto. My jsme v tom odhodlaní a my jsme, protože jsme trošku počítali, že budou házet živnostníkům klacky pod nohy, tak jsme do toho zákona dali přechodné ustanovení, že vlastně se to zastaví od měsíce následujícího tu činnosti, ale zpětně se to vrátí formou například přeplatku nebo na zálohách. Prostě přesně je to popsáno v zákoně. To znamená, dostanou ty peníze zpět. A vyhrožovat, víte, něčím, jakože budou mít nižší důchody, to je přece hloupo. Oni nic nechtějí po tom státu. Oni nechtějí nemocenskou, neberou dovolenou a vždycky zejména ODS se zaštiťovala tím, jak je tady stranou pro ty živnostníky. No tak jim to předvedla. Těch 715 korun průměru, co ušetří po této novele, kterou my dnes prosadíme, až ji podepíše teda samozřejmě ještě pan prezident, tak si mohou třeba investovat do třetího pilíře nebo do něčeho prostě, nebo do svých úspor a tak dále, nebo do investic a vydělají víc peněz a tak dále. To znamená, a to je přece naprosto zástupný problém. Tato vláda neudělala nic pro takzvaný třetí pilíř. To chystáme teď my. I když na to se mě neptáte, tak nebudu se do toho zabředávat.
2: Ano, tomu rozumím, ale i já sama jako OSVČ se ptám, jako jestli tedy teď dostanou živnostníci úlevu, ale ptám se, kdo to pak zaplatí za 20 let.
11: Vy se ptáte jako živnostnice a já vám na to odpovídám, že je na vás, kolik platíte si sociální pojištění, musíte to minimální samozřejmě, můžete si klidně těch 715 korun přidat a platit si více, já nevím, kolik platíte, to je samozřejmě vaše věc, nebo si to můžete dát do třetího pilíře, což je důchodové pojištění, jehož zatraktivnění teď chystáme a řádově během pár dnů, možná jenom krátkých týdnů představíme ty parametry a já chci připomenout, tato vláda neudělala nic pro třetí pilíř. Odešlo z něho 500 000 lidí za poslední 4 roky. Čili to jsou naprosto zástupné a hloupé důvody, proč hodit živnostníkům klacky pod nohy.
2: Pojďme na další věc. Velmi aktuální, vláda pokračuje v regulaci cen pohonných hmot. Aktuální ceny ropy naznačují, že by pohled nastavený u benzínových čerpacích stanic mohl být o něco optimističtější, protože po dlouhé době klesly pod $100 za barel. Ostatně vládní strop na zítřek, jak jsem se dívala, který byl dnes nastavený, opět budeme mít nižší ceny. Řekněte, můžeme se před létem a v létě dočkat nějakého výrazného zlevnění? Samozřejmě závisí to na dalším vývoji americko-iránského konfliktu, ale dá se to nějak predikovat?
11: Já nemám věštěckou kouli, samozřejmě a moc si přeji, aby ten konflikt na Blízkém východě, konkrétně v hormuzském prodlužu, skončil, protože neskončil a zatím je ta situace taková poměrně nepřehledná. Jednou to vypadá dobře, druhý den hůř. Na to samozřejmě reaguje rotterdamská burza, proto se ty ceny hýbou, protože se nám to promítá i do těch našich výpočtů. No a my jsme se v pondělí rozhodli, protože ukončovat to nedává teď smysl, protože nevíme. Ten konflikt není ukončen, proto jsme to prodloužili, jak zastropování marží, tak prominutí spotřební daně u nafty ještě na celý červen. A jestli se mě ptáte na prázdniny, tak já samozřejmě si přeji, aby ten konflikt skončil, abychom mohli prostě znova ten trh nastavit, a on je dneska pokřivený, nastavit ho prostě normálně, začal normálně fungovat, ale díky zákonu, který jsme prosadili, zase proti navzdory opozici, navzdory senátu, tak máme dneska oprávnění, že kdyby po skončení toho konfliktu ukončení těch našich stropů, najednou ty ceny někde v části trhu prostě neadekvátně vyskočily, naprosto nenormálně, protože by se někdo chtěl rychle zhojit, tak můžeme zasáhnout, což jsme dřív neměli.
2: Lidé objednali státní dluhopisy za 47,7 miliardy korun, jen v pondělí za 3,4 miliardy korun. Co tomu říkáte? Podle vás je to největší zájem o 5letý fixní dluhopis, ale co tomu říkáte, jaký to má tedy úspěch, proč lidé kupují? A je to opravdu vhodné pro každého?
11: Je to neuvěřitelné, protože já jsem tu emisi samozřejmě musela podle zákona o cenných papírech, tak musela jsem tam dát nějaký limit. Ten limit jsem dala 20 miliard, ale to neznamená, že se to nedá navyšovat v tom časovém horizontu, takže to předčilo naše očekávání. Nejvíc samozřejmě frčí ten fixní, jak jste říkala, to je přes 50%, ale ono je tam pro každého, se dá najít, protože máte fixní, který má průměrný úrok 4,5%, ale ten úrok roste podle toho, zda si to necháte celých 5 let, ten dluhopis, anebo zda samozřejmě vždycky každý rok si můžete nechat vyplatit, včetně úroku, takže ten úrok roste průměrně 4,5, pak máte protiinflační, ten kopíruje inflaci, zjednodušeně řečeno, a pak máte ty flexibondy 3měsíční, to je pro někoho, kdo třeba chce mít, tam je 3,5%, je to čistého, protože je to osvobozeno od srážkové daně. Je to neuvěřitelný za mě úspěch a já bych chtěla říct, že protože často dostávám nebo občas dostávám dotazy, že je to nějaký dluh navíc, to je samozřejmě nepochopení. To je jenom to, že bychom o to méně si budeme půjčovat na finančních trzích od bank nebo finančních institucí, rozumím, protože si část půjčí naše české domácnosti, které mají ten největší a nejbližší vztah k České republice.
2: Říká host dnešního Pressklubu na Frekvenci 1, jimž i nadále zůstává vicepremiérka a ministryně financí Alena Schillerová. Chcete-li se zeptat, můžete i vy 257 400 999.
8: Frekvence 1 Pressklub. Romana Navarová a host.
2: Pojďme dál. Uprchlíci z Ukrajiny budou muset pro získání dávek pracovat nebo být evidován na úřadu práce. Proč až teď?
11: Tak jsme u vlády 5 měsíců, samozřejmě ministerstvo vnitra na tom pracovalo, protože my jsme se dohodli, že prostě musí se zpřísnit podmínky. My říkám úplně otevřeně, že Ukrajinci, kteří tady chtějí pracovat, chtějí tady zůstat, platit daně sociální, zdravotní, tak jsou vítáni, trh je samozřejmě určitě pojme, ale já si myslím, že jsme všichni zaregistrovali, aniž bych chtěla nějakou učením otáčet negativní náladu, tak jsme zaregistrovali v médiích všichni, že jsou případy, kdy prostě tady byla jakási dávková turistika, kdy se to zneužívalo, no samozřejmě není v pořádku. Takže proto se ty parametry zpřísněly, proto vlastně se naše koalice dohodla a ten zákon byl zpracováván ministerstvem vnitra, byl schválen vládou v pondělí. tento týden.
2: Poprosím, vezměte si sluchátka, je tu posluchačský dotaz. Vítejte, prosím, v Presklubu a ptejte se. 257 409 99, tak než se k nám někdo dovolá. Zeptám se ještě na jednu věc. O tom, jak Okamura mluví o zrušení dočasné ochrany pro ukrajinské muže, tak kde je podle vás ta hranice mezi, řekněme, bezpečností, debatou a nějakým politickým strašením?
11: Toto si myslím, že byla nějakého vyjádření, on to vysvětloval na koaliční radě, že v podstatě zaznamenal tuto debatu i na evropské půdě, že o tom mluvili prostě někteří vládní kolegové, že se o tom vede debata, ale není to v tuto chvíli na stole.
2: Dokázal by se dnes česká ekonomika obejít bez ukrajinských pracovníků?
11: Za mě velmi složitě, protože když vyjdu z čísel Hospodářské komory, já nemyslím skutečně jenom ty ukrajinské občany, kteří přišli teď za této války s Ruskem, nebo respektive kvůli ruské agresi, ale myslím i ty, co už tady žijí řadu let a přišli v té takzvané plné první vlně zhruba před 20 lety. To znamená, kdyby všichni ti se teď vlastně zvedli a odešli, tak by naše ekonomika měla problémy, vycházím z čísel Hospodářské komory a těchto svazů. To znamená, znova opakuji, ti, kteří tady chtějí pracovat, platit daně, sociální, zdravotní, podílet se prostě na rozvoji této země, tak jsou vítáni. Ale samozřejmě ta ekonomika je pojme, ale musí to mít nějaká pravidla. Není možné, aby měli určité výhody, které nemají naši občané, a ten systém třeba dávkově sociální byl zneužíván.
2: Další téma, o kterém se mluví, a to je rozšíření osvobození od televizních a rozhlasových poplatků. Řekněte, byl tu nějaký návrh ministra Klempíře, teď přichází Patrik Nacher a poslanci s dalším návrhem. Tak jak tomu má česká veřejnost rozumět?
11: To byla poslanecká iniciativa skupiny poslanců, kteří možná trošku netrpělivě čekali na ten vládní návrh, takže já si myslím, že bude důležitý ten vládní návrh. My jsme se včera dohodli, protože přišlo k tomu původnímu návrhu Ministerstva kultury přes 400 připomínek, takže my jsme to včera prodiskutovali poměrně dlouze na koaliční radě, ale i na uzavřeném jednání vlády už jsme o tom začali mluvit. A v podstatě ten závěr je jednoduchý. My jsme slíbili a zavázali se k tomu i v programu prohlášení vlády, že zrušíme televizní koncesionářské poplatky, to platí, to také zrušíme. Zajistíme financování prostřednictvím státního rozpočtu, tak jako to má asi 17 zemí Evropské unie. A to je závěr a v podstatě ta novela se bude týkat zejména, nebo ten nový zákon se bude týkat tohoto.
2: Napětí mezi Hradem a vládou dále roste. Pokud by prezident skutečně neodletěl na summit NATO, tak co se stane? Protože opět tady máme, Petr Macinka avizoval o víkendu, že navrhne odklad vládního verdiktu. Jenže právě 8. červen už zase označil pan prezident návaznosti na jednání jako termín, dokdy bude čekat, zda do Ankary bude muset podjet nebo podá kompetenční žalobu.
11: Já si myslím, že to je celé nešťastné, že já už jsem se k tomu možná někde vyjadřila, kompetenční žaloba je za mě nesmysl. Já si prostě myslím, že za první nevím, jak by zněl ten petit, nevím, jak by se to stihlo prostě rozhodnout, nevím, prostě stejně by to znamenalo rozhodnutí v té dané věci pro tu danou věc, ne pro budoucnost. Takže je to ostuda, je to ostuda podle mě i pana prezidenta, kdyby to podával, kdyby se k tomu uchyloval. O návrhu pana vicepremiéra Macinky nevím, žádný takový návrh nedal, platí, že o tom bude rozhodovat vláda 8. června.
2: A úplně poslední věc, možná jste zaregistrovala, objevil se teď v médiích nový průzkum Stenmark, podle které má prezident Petr Pavel vyšší podporu než Andrej Babiš, ale objevil se tam například i Marek Eben, moderátor, a objevila jste se tam také vy. Vy máte podporu českých občanů kolem 30% v souvislosti tedy s Hradem. Reálně, vy byste uvažovala o kandidatuře na prezidentku, nebo to vylučujete?
11: Ne, já si to vážím, té podpory, nesmírně si vážím. Je potřeba poznamenat, že ta podpora, která Petra Pavla je vyšší vůči Andreji Babišovi, Andrej Babiš je premiér, takže tam to bylo uvažováno v souvislosti s případnou kandidaturou na Hrad. Já jsem ministryní financí. Já mám tolik práce a tolik úkolů. Dostala jsem důvěru od občanů, byly to úspěšné parlamentní volby, velice za to děkuji a já musím odvést tu práci, ke které jsem se zavázala.
2: To rozumím, ale pokud by premiér Andrej Babiš řekl, vy budete kandidovat za naši koalici?
11: Andrej Babiš nic takového neřekl, my se o tom vůbec nebavíme. Já si myslím, že do prezidentských voleb je daleko, ale hlavně já mám úkoly a odvedu svoje povinnosti jako ministryně financí a myslím si, že odvádím, snažím se odvádět co na nejvyšší úrovni.
2: Tolik dnešní presklub na Frekvenci 1, jímž hostem byla vicepremiérka a ministryně financí za ANO, paní Alena Schillerová. Děkuji za váš čas a tedy dnes bude jednat sněmovna. Jste si prodloužili jednání?
11: Dneska bude jednat dlouho, protože my chceme schválit senátní vratku, to znamená pro živnostníky, abychom tuto etapu uzavřeli a směřovalo to panu prezidentovi k rozhodnutí o jeho podpisu a to bude důležité a klíčové, takže já si myslím, že tam budeme dlouho. A děkuji za pozvání, přeji krásný den.
2: Děkuji. No a teď už Milan Bílek.
8: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Frekvence 1.
12: To nejlepší z muziky.
8: Z každého roku vybíráme jen...

0: pravdu měl, kdo typoval rok?
1: 2004. Gratulujeme.
2: Hezký večer vám přeji, 20 minut po 18. Tak já doufám, že jste s úspěchem udýchali ten dnešní 26. květen, jinak padl třetí tropický den v řadě, no a na vaně veder pojedeme do zítřka, do středy a pak se uvidí. Tak doufejme, že nás čeká jenom to hezké. 18, Robbie Williams, Michal Hrůza, to je muzika, se kterou startujeme do těch posledních hodin, do těch hodin, které budou taky hokejové, protože vyrážíme na další zápas na šampionátu, i u toho budeme. Tak zdravím, tady je Michal Hrůza.
0: Frekvence 1
1: a Milan Bílek.

nejsem sám, okno zavírám, najednou mám tebe. Tak málo tě znám, co s tím nadělám,

Super Trooper, známe to úplně na spaměť, kdysi a bá teď taky 18 pro nás po půl sedmé na frekvenci 1. Tak dnes večer půjde taky o hokej. Hokejová repre totiž má na šampionátu před sebou tu úplně poslední rozlučku se základní skupinou. Právě dnes od 20. hodiny 20. minuty nastoupí proti Kanadě. No a myslím, že potom s packaným podělením duelu proti Norsku, tak myslím, že půjde o zápas s řadou otázek. No ale hlavně ten výkon budeme samozřejmě sledovat tady na frekvenci 1 přes naše zprávy a jednotlivé vstupy. Tak držme palce, no a i to pánům hraje před půl devátou. Za chviličku Mr. Big, Kelly Clarkson, opět a Radeček a romantický smyčce.

To byl Mr. Big, původně velký hit Cata Stevense, který tahle kapela vyšperkovala začátkem 90. let. Máme 12 minut po půl sedmé, jako vždycky takhle večer vám taky sčítám peníze na zítřejší den. Zítra máme středu 27. května a máme tady pro vás na stole 30 tisíc. Vy jste dneska neuspěli v žádném kole posledního slova. Tipujeme to, co Dagmar Honcová potřebuje pro svoji správnou předpověď. Je to jedno jediné slovo, ono se to celé jmenuje poslední slovo a vy jste dneska typovali třeba ovladač, spánek, pravítko nebo super počítač a nic z toho nebylo dobře, takže za každou špatnou odpověď jsme přidali 500, no a zítra po ránu ve středu můžete mít 30 tisíc korun, když to dáte a 500 navrch. Tak držím palce mezi 7. a 8. první ranní kolo. Za chvilku Beyoncé a taky Tomáš Klus dokola.

0: dámy a taky Miraj o 19. hodině. Tak dál jsem za Unadona. Dáme své Madonna, Like a Prayer. A nebo Lady Gaga, Poker Face.
1: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
2: Sponzorem Časomíry je Capilan. Capilan Original. Šetrná vlasová péče s tradicí. www.capilan.cz
3: 19 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Slovo dostává Ondra Albrecht.
4: Hezký podvečer. Lidé si objednali dluhopisy republiky za desítky miliard. Podle ministryně Schillerové to je velký úspěch. Slováci prohráli na mistrovství hokejovém se Švédskem 2-4 a turnaj pro ně tak končí. A se zdržením počítejte ještě stále na pražském okruhu. Lidé si objednali dluhopisy republiky za více než 47 miliard. Zájem tak mnohonásobně překonal původní limit, se kterým stát počítal. Jak v presklubu dnes řekla vicepremiérka a ministryně financí Alena Schillerová, je to velký úspěch.
5: Je to neuvěřitelný za mě úspěch a já bych chtěla říct, že občas dostávám dotazy, že je to nějaký dluh navíc, to je samozřejmě nepochopení. To je jenom to, že bychom o to méně si budeme půjčovat na finančních trzích od bank nebo finančních institucí. Protože si část půjčí naše české domácnosti, které mají ten největší a nejbližší vztah k České republice.
4: Poslechněte si celý pořad už nyní na našem webu frekvence1.cz. Dovolená autem podle analýzy XTB zdraží pro průměrnou rodinu v řádu kolem tisícovky za samotnou cestu. Důvodem je kombinace dražšího paliva, lehce zvýšených poplatků za dálniční známky nebo mýtného v oblíbených destinacích. A to například v Rakousku, Slovinsku, Chorvatsku nebo Itálii. Podrobnější byl pro Frekvenci 1 hlavní analytik XTB Jiří Teleček.
6: V zásadě tam vidíme pouze zdražení o několik set korun na jednu osobu, pokud mám tedy automobil, vědu s rodinou, tak na té cestě do Chorvatska zpátky, tak by se to mělo pohovat někde kolem tisícovky, což v praxi, řekněme, není až tak nějaké extrémní zdražení, v podstatě je to nějaká pizza večeře v Chorvatsku a myslím si, že to od Čechy neodradí od návštěvy moře.
4: Čtyřčlenná rodina letící do Řecka, Turecka nebo Egypta si může za letenky podle analýzy připlatit v průměru 3 až 5 tisíc. Incidenty s drony v Pobaltí jsou součástí ruské strategie s cílem destabilizovat demokratické společnosti. Uvedla dnes v Litvě předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen. Pobaltské země v poslední době zažily sérii incidentů s bezpilotními letouny. Děje se tak v době, kdy Ukrajina, která se brání ruské agresi, vystupňovala své údery na Rusko, a to včetně oblastí poblíž Baltského moře. Některé ukrajinské drony směřující na cíle v severozápadním Rusku se tak podle dostupných informací odchýlily od trasy a vnikly do vzdušného prostoru pobaltských zemí a také Finska. V Lotyšsku kvůli tomu nedávno padla vláda. Na mistrovství světa v hokeji jsou známí další čtvrtfinalisté. Ve skupině A v Curychu porazili Spojené státy Rakousko 4-1. A jako obhájci zlata postoupili do play-off ze čtvrtého místa, takže narazí na Kanadu. Ve skupině B ve Friburgu zvládli přímý souboj o postup také Švédové, kteří porazili Slovensko 4-2 a zahrají si čtvrtfinále. Ve čtvrtek je čeká v Curychu čtvrtfinále s nejlepším týmem z Ačka. Tím bude buď domácí Švýcarsko nebo Finsko. Pořadí v naší skupině se ještě může změnit, závisí to na výsledku našeho dnešního utkání s Kanadou, které začíná 20 minut po 8 hodině večerní.
3: Frekvence 1. Počasí.
4: V noci budou teploty kolem 14 až 10 stupňů Celsia, v údolích místy kolem 8 stupňů bude opět jasno. Zítra má být také jasno a slunečno na severu a na východě Moravy a také Slezska. Místy můžou výjimečně přijít přehánky, s malou pravděpodobností také bouřky. Teploty tam také budou až kolem 33, především na jihu Moravy. Ve zbytku Česka bude zítra 26 až 31.
3: Frekvence 1. Doprava.
4: Stále hlášen hustý provoz na pražském okruhu, a to ve směru k letišti. Aktuálně se zdržíte mezi 15. a 20. kilometrem zhruba 10 minut. V opačném směru je to potom směrem k D1 od 9. po 6. kilometr, taky zhruba na 10 minut. Situace před Brnem na dálnici D1 se už uklidnila a velké kolony tam nehrozí. Tak ať to vydrží šťastnou cestu, pokračuje Milan Bílek.
0: Hezký večer, tak teploty venku máme skoro prázdninové, 27 stupňů Celsia tady vidím, ale přesto máme 26. květen. Výročí budou jedno velké, Lenny Kravitz, slavný muzikant, právě dnes slaví narozeniny, tak jeho důležité okamžiky rád připomenu, vezu vám taky Petra Jablonského z neděle z jeho lifeu. Tak příjemný večer, za chvilku Cukero, Sebastian a nebo David Guetta.

0: Sense a Una Donna, to byl nezapomenutelný duet z roku 1991, velký mezinárodní hit Cukera, britského poprokového hudebníka Paula Younga. Už za chvíli Madonna, Yubi Forty, taky Eva Max, no a teď zpátky do víkendu. Byl tady Petr Jablonský, známý a ten nejlepší imitátor. A vy jste chtěli slyšet koho?
1: Dobrý den, tady Frekvence 1, Petr Jablonský. S kým pak mluvím?
2: Jsem tě Petře, to je Andrea. A já se tě chci zeptat, jestli, prostřednictvím Zdeňka trošky, bych se tě rád zeptal, jestli Zdeněk chystá nějakou novou pohádku nebo komedii, protože řekněme si upřímně, všechny jeho filmy, které natočil, jsou úžasné a skvělé.
3: Ano, on to je krásné, má ty úžasný vkus, já vás zdravím samozřejmě, to je nádhera, tak ti byste rád nějakou pohádku nebo komedii, teda to byste radši?
2: Spíše z pohádku, tento.
3: A co tady, kdybyste třeba spojili tu pohádku s tou komedií? To je vůbec nejlepší. Co ty na to, Ondro? Pohádka, taková komediální pohádka s zajímavou pointou. Co ty na to?
2: Může být.
3: No třeba, já nevím, mě napadlo, kdyby třeba mohla být taková pěkná pohádka třeba o trpaslících, kde bychom se dozvěděli, co dělá trpaslík v moři. Víš, co dělá takový trpaslík v moři?
2: Netuším.
3: Mikrovlnky. Chápeš to? No, to je ta poenta té pohádky, no. A nebo třeba o vodnících, je vodnická pohádka, kdybychom se dozvěděli, co mají třeba vodníci nejraději na manželstvích, no? Co myslíš, co mají vodníci nejraději na manželstvích, no?
2: No, ženy vodníci, že jo?
3: Ale prosím tě, vodníci mají na manželství nejraději přece rozvody, no?
2: Jo, to je pravda,
3: no. No. A nebo třeba taková krásná pohádka o obrovi. Já si představuji takový obr a jmenovalo si to, co si dá obr k svačině. A jestli pak víš, co si dá takový obr k svačině?
2: To netuším.
3: No přece park s hořčicí. No, já mám, no to jsou nápady, že jo, Ondro? To je nádhera.
2: To jsou dobrý nápady.
3: Máš ještě nějaký takový námět pěkný, že bychom dali dohromady ještě něco?
2: Nenapadá mě
3: nic, abych
2: řekl zatím.
3: Mohli bychom se třeba podívat na politickou scénu, taky krásná komedie, taky pohádky nám vypráví neustále a je to krásná komedie. Tak možná bychom mohli tam přemýšlet, že bych obsadil Babiše třeba s Okamurou, to je nádherný.
2: Ježiš, jen to ne.
3: Jen to ne. Tak by se to mohlo jmenovat. Jen to ne. Nebo případně a je to, ale to už bych ukradl, to už tady bylo dnes, to už tady nejednou bylo. Ondro, já každopádně děkuji za tvoji poštouchnutí. Mě malinko poštouchnul a já se na tu pohádkou nebo komediální pohádkou zamyslím a kdyby něco, tak tady na Frekvenci 1 mezi 13. a 14. v neděli ti to sdělím, kdy bude premiéra, jo?
2: Jo.
3: Mějte krásně, jo. Já tě zdravím, ahoj.
2: Taky zdravím, pa.
4: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4, nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.

0: Like a Prayer, úplně všichni tomu říkají modlitba tady u nás. To byla Madonna o 7:30 na frekvenci a je jedna krásný večer. Za chvilku Guns N' Roses, taky Lady Gaga, Činasky, jejich poslední hit i u nás Selhání. Ale teď zpátky do rána, hostem byla dnes Lenka Termerová. Ta dorazila po ránu do studia Frekvence 1, prozradila nám zajímavosti k filmu Jana Svěráka Pěčestek. No a jak se jí točilo na katamaránu právě jednotlivé scény k tomuto filmu.
1: Všichni vlastně jsme byli poprvé na těch katamaránech.
2: Jo.
1: A ještě navíc ten den bylo takový jako pošmourno a byly velký vlny a oni zapřáhli jeden katamarán za druhej, abychom mohli na tom zadním točit a byli jako plachetnice bez motoru, vlastně, aby to nedělalo ten hluk. Takže vlastně ten přední katamarán dělal ještě větší vlny, než dělalo moře. A my jsme s Danou byli takový klidný, protože jsme vůbec nevěděli, co nás čeká a měli jsme točit scénu pod palubí dole, kde já jí ukazuju, jak krásnou má kajutu. A ta kajuta, to bylo ten rozměr na tom katamaranu, to bylo, já nevím, tak metr čtvereční, to bylo tak jako půlka tady vašeho studia. A tam jsme byli tedy s Danou, s režisérem, s kamerou a zvukem. Takže nás tam bylo 4 nebo 5 a tam jsme se tak jako různě vytáčeli a teď jsme se dívali z těch okýnek a tam byla jenom voda.
2: Jo.
1: A teď se to s náma takhle prostě houpalo a bylo to šílený prostě. A já jsem si říkala, to není možné, ještě ta Dana ve scénáři zvrací, tak jsem si říkala, tak ta to má dobrý.

0: Don't Cry, to byly Guns and Roses na frekvenci 1. Tak máme 26. května, doufám, že jste dostali ten svůj narozeninový díl dnes mezi 10. a 11., kde myslíme na vaše oslavy narozeniny. Rádi připomínáme, nevím, jestli ho tady od nás dostal Lenny Kravitz, ale dneska má svůj velký den, je to samozřejmě super hvězda, americký rockový zpěvák, skladatel, producent a taky herec. No a jeho zářivé momenty, třeba tam byla jedna energická rocková hymna s tím ikonickým kytarovým riffem. Vzpomínáte na Are You Gonna Go My Way? A pak taky na začátku I Know Where The Lights Are. To byl měný soulem a tím Motown soundem, který Lenny prostě má v sobě. No a do třetice třeba gay. Nádherná melodická rocková balada, která byla oceněna další cenou Grammy. Super hvězda Lenny Kravitz, xkrát u nás v Česku, a když se dívám na jeho koncertování, tak 3 termíny má v měsíci červnu a samozřejmě i přes léto pojede dál. A já jenom doufám, že ho zase nachytáme na koncertování tady u nás v České republice. Tak za chvíli tým Natalie Imbruglia nebo Krištof Atentát.
1: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.

0: největší hity posledních let.
1: Dám tě rád, i když děláme chyby, život s tobou se mi vážně líbí.
2: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: Natalie Imbruglia a 20. hodina je tady a pojďme na zprávy.
1: 20 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Slovo dostává Ondra Albrecht.
2: Hezký večer. Poslanci ve sněmovně řeší opět střet zájmu Andreje Babiše i prodej Explosie. Čeští hokejisté za chvíli nastoupí k utkání proti Kanadě. Můžou se dostat na druhé místo tabulky. Doprava se uklidnila a bez zdržení už projedete i po pražském okruhu. Poslanci dnes až do noci můžou jednat o několika bodech. Jedním z nich je přehlasování vratky Senátu o snížení odvodů živnostníkům. Další se týkají například premiéra Andreje Babiše a jeho holdingu Agrofert, kde Evropská unie přišla s dalšími otázkami ohledně dotací a střetu zájmů. Bývalý šéf Pirátu Ivan Bartoš taky spojil možné trestní stíhání Babiše a prodej české společnosti Explosia.
3: Já navrhu název bodu. Francie má rozhodnout o stíhání Andreje Babiše, tečka. Babiš chce prodat Explosii Francouzům, tečka, náhoda, otazník. V době, kdy se Evropa pochopila, že musíme mít pod kontrolou dodavatelské řetězce, kdy se ukazuje, jak zásadní je mít vlastní výrobu munice, se vláda chystá prodat podnik, který je klíčový pro naši bezpečnost.
2: Poslance také čeká opětovné posouzení předlohy, podle které budou výrobci zdravotnických a diagnostických prostředků povinni hlásit výpadky dodávek těchto výrobků. Správa železnice dnes v Hostivici u Prahy zahájila stavbu dvojkolejné elektrizované trati mezi Pražskou Ruzyní a Kladnem. Dokončení je v plánu na rok 2029. Značná část 15-kilometrového úseku povede mimo trasu současné tratě. Ředitel správy železnic Tomáš Todt k tomu řekl.
4: Se samozřejmě naše pozornost investičně směřuje i do modernizace nádraží Hostivice, Jeneč, zastávky Pavlov, které budou bezbariérové. Většina zastávek a nádraží dostane parkovací místa a park and ride.
2: Obyvatelům regionu, včetně největšího středočeského města Kladna, přinese trať rychlejší, častější a pohodlnější dopravu. Americký prezident Donald Trump zvýšil letošní strop pro přijímání uprchlíků o 10 000 míst, aby do země mohlo přijít více bílých jihoafričanů. Vyplývá to z rozhodnutí z 21. května, o kterém píše agentura Reuters. Trump jako důvod uvedl mimořádnou situaci, v níž se podle něj nachází bílí Afrikánci kvůli podněcování k rasově motivovanému násilí ze strany jihoafrické vlády a politických stran v zemi s černošskou většinou. JAR tato tvrzení odmítá. Čeští hokejisté zakončí vystoupení v základní části světového šampionátu ve Švýcarsku dnešním soubojem s Kanadou. Dnešní utkání odchytá Dominik Pavlát. Na střídačce bude připravený Petr Kváča. Týmová jednička Josef Kořenář ještě není zcela fit. Hrát nebudou ani forwardi Michal Kovařčík a Jan Mandát. Pokud dnes Češi zvítězí, posunou se v tabulce na druhé místo a zůstanou ve Friburgu. Zápas s jistým vítězem skupiny B ve Friburgu odehrají svěřenci kouče Rulíka asi za 20 minut, kdy se taky v Curychu utkají domácí Švýcaři s Finskem.
1: Frekvence 1. Počasí.
2: V noci budou teploty kolem 14 až 10 stupňů Celsia, v údolích místy kolem 8 bude jasno, zítra má být také jasno. Od severu se postupně začne zatahovat. Na východě Moravy, ve Slezsku a na jihu Čech se místy můžou výjimečně objevit také přehánky nebo málo pravděpodobné bouřky. Teploty přes den budou kolem 26 až 31, na jihu Moravy až 33 stupňů.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: Dobrá zpráva přichází z českých dálnic a silnic. Většina hlavních tahů už je bez komplikací a bez zdržení. I kolona na dálnici D1 u Brna se rozjela podobně jako kolona na pražském okruhu. Tak ať to vydrží, pokračuje Milan Bílek.
0: Hezký večer vám přeji, tak doufám, že O2 Arena zítra zažije mimořádný koncert Neil a Akon na jednom pódiu, tak víc už za chvilku. No a mám tady ještě jednu informaci, o kterou se postarala automobilka Ferrari, představila čistě elektrický vůz Ferrari Luce. Tak více do 21. hodiny. Teď pojďme hrát Lucie, anebo je Číren, Overpass Graffiti.

0: To byla Lucie, tady je Frekvence 1, máme 15 minut po 20. hodině. Tak zítra v O2 Areně, jak se dívám, bude téměř vyprodáno, byť nějaké vstupenky ještě zbývají, ale vůbec se nedivím, že bude plno, protože zítra dorazí do O2 Areny dvě velké hvězdy, tedy Neo a Akon, dvě globální hvězdy světového R&B a popu na společném koncertu, nebo tour Night Like This. Tak kdo to je Neo? Vy si ho pamatujete, tak jako minus 20 let tady byl, měl velké R&B hity, držitel 3 cen Grammy, má na kontě hit jako Saucy Closer, případně Because of You, no a psal taky pro Beyoncé Arianu. Tak ten ve spojení s Akonem, a ten se zase prosadil třeba hitem Lonely, Smack Ted nebo Right Now, přesně tak, no a patří vlastně mezi nejstřebovanější interprety své generace, tak pro zajímavost pod jeho labelem prorazila například Lady Gaga. Takže společný večer těchto dvou hvězd a já se velmi těším, zítra tady nebudu a rezervoval jsem si večer na zítřejší O2 Arenu. Tak se těším na velké hity těchto dvou chlapíků. Chlapáků. Za chvilku Fania Cannibal Snap a taky Taylor Swift Fate of Ophelia.
1: Velké hlavy na frekvenci 1?
2: No jasně, to je totiž hodina bláznivého humoru a zábavy.
3: Tak jediná ženská, která je ráda, že mi klesl, je moje diabetoložka.
1: Takhle to umí glosovat jen velké hlavy.
3: Tam jako cukr.
4: Tak přátelé, mějte se krásně a ať to klesá.
2: Začínáme každý všední den v 17 hodin.
1: Co vás baví? Velké hlavy.
2: Frekvence 1. Zapni rádio, vypni starosti.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.

či Drives Me Crazy, to byly Fanny Anker, nebo Sopur 9 na frekvenci 1. Tak proti Kanadě jsme v mírné vedení v těch prvních minutách dnešního utkání 1-0 vedeme. Tak více o stavu už za chvilku, ale teď jedno velké pozdvižení, které vyvolal nový vůz Ferrari Luce. První plně elektrický sériový vůz v historii italské automobilky Ferrari. A byl představen začátkem tohoto týdne. Tak kdyby náhodou, tak se jedná o luxusní pětidveřový liftback pohodu všech kol. A vyvolává to opravdu obrovské diskuze, hlavně kvůli svému radikálnímu designu a taky odklonu od tradičních spalovacích motorů. To znamená, že najednou je u Ferrari všechno úplně jinak. A vůz měří přes 5 metrů a stává se vlastně největším modelem Ferrari v historii. Má protisměrné otevírání zadních dveří, takzvaný coach doors, a poprvé taky nabízí plnohodnotné zadní sedadlo pro 3 pasažéry. No a šasi využívá z 75% recyklovaný hliník, čili wow efekt, jeden z největších na automobilovém trhu nebo v rámci automobilového dění za poslední roky. Jenom přidám, pokud se ptáte na výkon, 4 elektromotory generují kombinovaný výkon 1035 koní. Tak, velká diskuze o novém Ferrari, my si dáme za chviličku hokej, doufám, že dál příznivý pro nás, to je Chumbawamba Coldplay nebo Touhá pláč a skupina Jelena.

0: Chumba Wamba. Klidně pro Filipa, který má dnes svátek, tak všechno nejlepší přejeme. Zajímá nás samozřejmě všechny hokej a vypadá to v té 13. minutě první třetiny. Pro nás zatím příznivě jsme ve vedení a právě došlo k vyloučení v týmu Kanada. Po komerční přestávce budeme hrát přesilovku. Tak držme palce do těch dalších minut tohoto utkání, které sledujeme. I my tady na Frekvenci 1 už za chvíli Bruce Springsteen, Mantraže, Malice, Cyrus a Flowers.
1: Cože?
2: Cože?
1: Michal Suchánek a Petr Kolečko na Frekvenci 1.
3: Koupil jsem si tlakovou myčku a teď hledám věci, co bych s ní mohl umít. Je normální vzít s ní popelnice a plot, nebo už jsem se utrh ze řetězu? Luboš, 44 frýdek místek.
4: On si jako uřízne kus plotu, rá se to do myčky?
3: Tlakovou myčku. To je taková tam, to mám taky. To ti dám 200.
4: To je třeba. Jako na auto.
3: Vapka takzvaná.
4: Takový ty, no, nebo ty kartáče.
3: Ne, ty máš na zádech, nebo vedle sebe takovýho něco velkého.
4: Jo, a držíš takovou tu pistol a no to je super.
3: A to tlakuješ a ty můžeš...
4: V tom se člověk připadá mocně, jako.
3: Přesně, ty vole, ty sundáš i křepelku, ty vole, která třeba stojí na plotě. Ale jako i strašně věci odvezeš takhle. Já jsem tohle to jednou zkoušel, že jsem si jako umyl auto tímhletím a jen tak jsem lehce zavadil v nějaký květináč. A už mě začalo zajímat, jak tím tlakem můžeš posouvat předměty, takže jsem roztřískal květináče, víš, chtěl jsem tenisák poslat, to je dobrá věc. A já ti dám, já už mám všechno rozbitý, už nepotřebuji.
4: Ale na tom se dá i lítat? Jakože vlastně, když...
3: Jo, hele, proletí se na tom jezevčík, jako jo.
4: Jezevčík se na tom proletí,
3: no, když jako...
4: Dobře, ale jezevčík se proletí, když s ním hodíš, ne?
3: Já to rozumím, ale no jasně.
4: Víš, co myslím, že vlastně stříkáš pod sebe tu vodu a to tě vlastně vynese. Je jako trysky takový.
3: Dejme tomu, ale myslím, že tě velmi brzy dojde voda v té bedničce, jako, a rozbej se tlamu, jako, no.
1: Cože?
2: Suchánek a Kolečko na Frekvenci 1.
1: Všechny díly si můžete poslechnout i jako podcast na YouRadio Talk nebo na webu Frekvence 1. Koho baví po ránu vstávat?
2: No přece ty, kteří vstávají s Frekvencí 1. Lubka a Míra přesně vědí, co chcete po ránu slyšet.
5: Čerstvé zprávy.
6: Jan Kraus a Blondýna.
5: Hádáme poslední slovo a platí.

0: vaše účty.
1: A dorazí i zajímavý host. Nedávno se vrátil z Indie.
0: A na zahradě bude mít nově včely.
1: Kdo? Tomáš Klus?
0: A dorazí i s kapelou a zahraje přímo u nás ve studiu.
1: Tak se těšte.
2: Takže hned po ránu zapněte rádio a vypněte starosti.
3: Míra Michálek a Lubka Ponížilová na frekvenci 1.

0: a to byl Petr Kolář, to je 20. Honza Kalousek. Dumbardo on my head. A nebo roce.
1: Sponzorem časomíry je Capilan. Capilan Originál. Šetrná vlasová péče s tradicí. www.capilan.cz
2: 21 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Slovo dostává Ondra Albrecht.
3: Hezký večer. Opozice na dnešním plénu sněmovny řešila střet zájmu premiéra Andreje Babiše. Ve Friburgu Češi hrají s Kanadou a zatím po první třetině vedou 1-0. A na dálnici D1 už se jezdí bez komplikací, doprava se uklidnila. Opozice na dnešním plénu sněmovny řešila střet zájmu premiéra Andreje Babiše. Reagovala tak na dopis, podle kterého Evropské komisi nestačila odpověď českých úřadů na dotazy týkajících se Babišova střetu zájmu. Informoval o tom web rozhlas.cz. Brusel podle něj žádá odpovědi na další otázky. Česká strana na to má měsíc. Předseda opozičních pirátů Zdeněk Hřib k tomu dnes ve sněmovně řekl.
4: Že pane Babiši, určitě jste zaregistroval, že nám zase znovu kvůli vám píše do Česka Evropská komise. To samo o sobě o něčem vypovídá. A víte, proč nám píše ta Evropská komise? No, protože vy jste opět vůbec nic nevyřešil. Ten váš střet zájmů stále přetrvává. Jak byste to taky mohl vyřešit? Protože jste od začátku se snažil najít akorát nějakou kličku.
3: Premiér se k věci zatím nevyjádřil. Každopádně před chvílí poslanci schválili program jednání a opozice neprosadila žádný ze svých návrhů. Česká muniční iniciativa by se v dodávkách na Ukrajinu mohla letos dostat na stejná čísla jako loni. Smlouvy a finance zatím pokrývají něco přes milion kusů velkorážní munice. Před odletem na státní návštěvu Estonska to v Praze řekl prezident Petr Pavel. To, že do iniciativy Česko přestalo přispívat a jej spravuje, podle něj nedává dobrý signál ostatním zemím. Dodávky munice pomáhají Ukrajině, která více než 4 roky čelí ruské vojenské agresi. Tisíce lidí dnes pochodovali ulicemi Tbilisi, aby oslavili den nezávislosti Gruzie a protestovali proti vládě, která podle kritiků poměrů vzdaluje bývalou Sovětskou republiku od Evropské unie. Gruzie je sice od získání nezávislosti na Sovětském svazu v roce 1991 na politické krize zvyklá, ale od předloňských parlamentních voleb je sužována nepokoji. Za vítěze voleb úřady opět vyhlásili stranu Gruzínský sen, ale toto vítězství zpochybňuje proevropská opozice, která vládu obvinuje, že sklouzává k autoritářskému režimu. Ve Friburgu Češi hrají s Kanadou, která vede skupinu B mistrovství světa v hokeji. Zatím za stavu 1-0 pro nás po první třetině. Skóre načal Marek Alšer v 7. minutě utkání. Do šaten odcházel náš tým ve chvíli, kdy hrál přesilovku, ze kterému ještě zbývá necelá minuta a půl do druhé třetiny. Mezitím v Curychu svádí boj domácí Švýcaři s Finskem a přehrávají Severany po první třetině 2-0.
2: Frekvence 1. Počasí.
3: Teploty v noci klesnou na 14 až 10 stupňů Celsia v údolích místy i kolem osmičky. Zítra potom poskočí ale zpět na 26 až 31, na jihu Moravy až na 33 stupňů Celsia. Opět bude jasno až polojasno. Na východě Moravy, ve Slezsku a také na jihu Čech se místy můžou zítra objevit přeháňky.
2: Frekvence 1. Doprava.
3: Doprava na hlavních tazích už je bez komplikací, je klidná a bez větších problémů. Tak snad to vydrží, teď už pokračuje dál a slovo má Milan Bílek.
0: Hezký večer, tak neklidné byly taky velké hlavy, ale přesně tak, jak to máme rádi po 17. hodině, tak zabrousíme do jejich času dnes odpoledne, ale teď po zprávách Michael Jackson, Honza Kalousek, Amy McDonald, This is the life.

0: I don't care about us, to byl Michael Jackson, jeho slavné číslo 15 minut po 21. No a co hokej, hokejová repre čelí na mistrovství světa Kanadě a vedeme 1-0. V bráně národního mužstva je opět Dominik Pavlát, Josef Kořenář, totiž stálený zdravotně fit. Tak zatím dobré zprávy. Za chvilku Alphaville, Ricky Martin, anebo Whitney Houston a Callum Scott a Ivana Dance with Somebody. No a velké hlavy byly dnes po 17. a měli to přes zkratky.
1: Já vám řeknu zkratku, na Vojdě jsme měli, víte, co to je MLK?
2: MLK malá.
1: Ne, já to řeknu, to je marxleninský kabinet.
3: Velké hlavy, frekvence 1.
4: Když je ten den zkratek, já si vás taky vyzkouším. Víte, co je zkratka VCHOD?
2: VCHOD.
1: To je víno nějaký. Ne, no, koňak. Koňak.
4: To je vchod, vy blbci.
1: Já
2: nás dostal.
5: A jo.
2: Ani nemám nič lepšie, takže medzi mladými samozrejme, ty si môj BFF, to vieme, čo je.
5: BFF.
4: Best friend.
5: Best friend.
2: Best friend forever, akože navždy.
5: A by the way, BDW.
1: Ešte dej niečo.
2: Ešte tu mám od mladých, že čo je YOLO, YOLO. Moja dcera toho vedela hneď ako.
5: You.
2: Ano, že skáčem bungee jumping, pretože YOLO. You only live once, že žiješ iba raz. YOLO.
1: Ježiš,
2: YOLO.
1: Pakárna, ty vole.
5: Žijeme len raz tady teď a taky tamhle.
2: A viete, čo je zkrátka SIPO?
5: Jo, to je nejaký...
2: Jak to platíme SIPO?
1: Združení inkasa.
2: Združení inkasa plateb obyvatelstva.
4: Hej, a tohle mladí neviedí.
1: A to žijou jenom jednou.

0: Sounds like a melody. A to byl Alphavel před půl desátou na frekvenci 1. Tak ještě o kousek lepší zprávy hokejové vám vezu. Česko-Kanada 2-0, Kubalík trestá nepozornost a národní tým zvyšuje náskok. Tak, milé překvapení. Už za chvíli Dumbarta, taky David Guetta, Gone, Gone, Gone. No a jaká byla Marta Jendová?
1: Tak já se dneska taky snažím někomu dovolat, vytáčím první telefonní číslo, který tady už mám asi týden. Někdo si napsal před týdnem, já jsem si to uložila.
2: Ranglová, prosím.
1: Kdyby mluvím se slečnou Danielou Ranglovou z Děčína?
2: Ano, ano.
1: Krásný dobrý den. Já jsem Marta Jandová, volám vám z rádia Frekvence 1, protože rodiče, vaši rodiče a vaši bratři mi napsali před týdnem, že by byli moc rádi, kdybych vám dneska mohla poblahopřát k narozeninám.
2: Moc děkuju, já nemám co.
1: Danuško, mně se hrozně líbilo, že mi napsali, asi to byla maminka teda, maminka Danuška se jmenuje, že jo, maminka Dana.
2: Ano, ano, maminka.
1: No, tak ta mi napsala už někdy minulý týden a já jsem, někdy to je prostě těžký, když přijde tolik zpráv, si to jako udržet, tak jsem to dala extra do dokumentu, který jsem náhodně otevřela. A říkala jsem si, hurá, hurá, povedlo se, takže jsem ráda, že vás mám na telefonu. Přeju vám taky samozřejmě krásný narozeniny, hodně štěstí do nového roku, ať jste šťastná, ať máte důvod se smát, ať nemáte žádný stres, vůbec nic, ať všechno vychází podle toho, jak chcete, ať vás štěstí potkává na každém kroku a ať máte nadále takhle skvělou rodinu.
2: Oh, já vůbec nevím, co mám říct, jsem dojatá a strašně vděčná. Martičko, moc děkuju a děkuji i svojí rodině. Tohle jsem nečekala.
1: Ještě mi řekněte, jak se dneska máte.
2: Od rána skvěle, přiznám se. Kolem sebe úžasný lidi, takže od rána mám ten den krásný, nejen že dnes, samozřejmě každý den, ale je krásně, takže já se mám tak skvěle a ještě s vámi, no říkám, nemám slov, běžně nejsem zastavení, ale dnes nevím, co mám říct.
1: To je dobře, já vám přeju pro krásný den, jsem hrozně ráda, že se to dostalo právě k vám dneska. Opatrujte se, všechny pozdravujte a ať jsou i to ostatní dny jako ten dnešní.
2: Děkuju, moc se toho vážím. Krásný den všem.
1: Mějte se krásně. Děkuju. Nashledanou.
2: Nashledanou.

A Diemus tady na frekvenci, tam máme 9 minut po půl desáté, je to tak. I dneska padaly teplotní rekordy a myslím, že tuhle informaci budeme sdělovat i pro ty další dny, které nás čekají. A navíc do konce května téměř nezaprší a sucho znovu nabírá na síle. Na většině území tento týden vůbec nebude pršet. No a sucho by nám mělo zesilovat. Navíc suchý charakter počasí vydrží až do konce května. No a tu výraznější změnu by neměl přinést ani ten středeční přechod studené fronty. Ten by měl být hlavně suchý a pouze na Moravě a ve Slezsku se mohou objevit místy slabé přehánky. Tak jestli vám náhodou tohleto prázdninové počasí vyhovuje a takovéto předčasné léto, které tady máme, tak si to užijete i pro ty další dny. A ten následující víkend zase má být hezký, slunečný s letními teplotami. Už za chvíli Roxette, Čechomor, teď Million Good Reasons, tady je Robin.

0: 22 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Slovo dostává Ondra Albrecht.
2: A já přeju hezký večer. Ministr zemědělství chce pro české ovocnáře finanční pomoc kvůli mrazům. Češi po dvou třetinách utkání na hokejovém šampionátu vedou nad Kanadou 2-1 a teploty se ve středu dostanou přes 30, místy můžou přijít přehánky. Český ministr zemědělství Martin Šebestyán doufá, že Česko získá od Evropské unie finanční pomoc ve výši alespoň 1/4 škod způsobených jarními mrazy. Ty postihly hlavně ovocnáře. Novinářům v Bruselu řekl, že jde o obdobnou situaci jako v roce 2024. Škoda na úrodě ovoce kvůli mrazům bude letos podle odhadů ovocnářů asi 1 až 1,5 miliardy korun.
3: Je to obdobná situace jako v roce 2024 a doufáme, že uspějeme procentuálně, alespoň stejně jako v tom minulém období. To znamená, že jsme dostali zhruba na pokrytí 1/4 plus minus těch škod, které byly způsobeny mrazy.
2: Letošní škody jsou zřejmě druhé největší po roce 2024. Lidé si objednali dluhopisy republiky za více než 47 miliard korun. Zájem tak překonal původní limit, se kterým stát počítal. Jak v presklubu dnes řekla vicepremiérka a ministryně financí Alena Schillerová, je to velký úspěch.
4: Je to neuvěřitelný za mě úspěch a já bych chtěla říct, že občas dostávám dotazy, že je to nějaký dluh navíc, to je samozřejmě nepochopení. To je jenom to, že bychom o to méně si budeme půjčovat na finančních trzích od bank nebo finančních institucí, protože si část půjčí naše české domácnosti, které mají ten největší a nejbližší vztah k České republice.
2: Celý pořad si poslechněte už nyní na našem webu frekvence1.cz. Skotský parlament znovu otevřel otázku nezávislosti na Velké Británii. Poslanci dnes podpořili výzvu k uspořádání nového referenda, které prosazuje Skotská národní strana společně se Zelenými. Britská vláda dala ale jasně najevo, že o dalším hlasování jednat nechce. V posledním referendu před více než 10 lety většina obyvatel Skotska odtržení od Británie odmítla. Ve Friburgu hrají Češi na mistrovství světa v hokeji s Kanadou, která vede skupinu B. Po dvou třetinách zatím národní tým drží vedení 2-1. Skóre otevřel už v 7. minutě Marek Alšer. Ve druhé třetině pak zvýšil Dominik Kubalík. Kanaďané ale ještě před přestávkou snížili zásluhou McLeana Celebrinyho po asistenci Sidneyho Crosbyho. V Curychu zatím stačili Finové srovnat a po dvou třetinách je pak tam stav s domácím Švýcarskem 2-2.
0: Frekvence 1. Počasí.
2: Zítra nás čeká spíš jasno nebo polojasno od severu, ale během dne bude přibývat oblačnosti hlavně na jihu Čech, na Moravě a ve Slezsku, kde se můžou objevit přehánky nebo také bouřka. Teploty vystoupají na 26 až 31 stupňů Celsia, na jihu Moravy až ke 33. Tolik zprávy, teď už pokračuje dál Milan Bílek.
5: Hezký večer, tak držme palce samozřejmě proti Kanadě, to platí dál a dál, no a jinak zítra to bude dál rozpálené, počítat s tím, alespoň podle počasí. Tak, dáme si do klidu Bonnie Tyler, jinak si teď no dejím, čím to je.

0: Tady na Frekvenci 1 je dobře, to byla Bonnie Tyler a Total Eclipse of the Heart. Já jsem před 22. mluvil o rekordech, tedy o teplotních rekordech a o jednom úplně jiném rekordu, myslím, že se bude mluvit také zítra, je to čerstvá zpráva. Padl Eurojackpot ve výši téměř, ve výši 120 milionů eur, což jsou téměř 3 miliardy korun. A víte, kdo vyhrál? Nějaký sázející z Česka, alespoň o tom píše německý magazín Focus. No a tam maximální výhra putuje tedy do České republiky hráč nebo skupina, uhodli správná čísla. Tak jenom připomínám, že v loterii Eurojackpot, která se hraje v několika evropských zemích, včetně Česka, jde o to, aby sázející uhádl 5 čísel z 50 a k tomu 2 dodatková čísla. A týdně se konají 2 losování, šance na výhru jackpotu je 1:140 milionů. Tak rekord byl překonán, protože dosavadní rekord z roku 2015 činil částku 2,466 miliardy korun. Takže skoro 3 miliardy korun vyhrál někdo z Česka. Jenom připomínám, že miliarda má 1000 milionů. Někdo vyhrál 3000 milionů korun. Skoro. Tak pevné nervy. Držíme palce. Za chvíli Brian Adams, 10,000 Maniacs a taky Miles Smith a Stay.
1: Jak se do rádia volá,
2: tak se z rádia ozývá.
1: Máte něco na srdci, co nám chcete sdělit?
2: Dát nám zajímavý tip, na něco upozornit?
1: Nebo se s námi třeba podělit o něco hezkého, co zrovna prožíváte?
2: Stáhněte si aplikaci Frekvence 1.
1: Nahrajte vzkaz
2: a už jsme v kontaktu.
1: Frekvence 1. Zapni rádio, vypni star.

0: Heaven, to byl Brian Adams na frekvenci 1 před půl jedenáctou. No a to hokejové nebe je k nám trochu nepříznivé. Před okamžikem John Tavares vstřel branku, tedy svůj třetí gol na mistrovství. To znamená Česko-Kanada 2-3. To je stav ve třetí třetině, pár minut před koncem utkání. Tak za chvilku Verve, Kelly Clarkson, Anaka Apollo 11 a teď herečka, která s námi byla dnes po ránu, byla to Lenka Termerová. Houbaří, vyráží na houby, těší se.
1: Houbařím, jo. Ale tam, kde máme chaloupku, což není daleko od Prahy, tak jako nikdy jsme houby nenašli. Ale nerostou, sousedí, jo. No, jezdí tam někam jako k Vysočině, k magistrále, nebo tam někam, ale my jsme nikdy houby nenašli.
2: A sbíráte všechno? Lubka sbírá i takový ty barevný?
3: Jalový, no.
1: Tak ne.
3: Lakovky a metisty.
2: Jenom co znáte.
1: Ano, ano.
2: Já mám stejně. Teda, jo? Co známe všichni.
1: Ne, co známe všichni.
3: Co známe všichni.
4: Frekvence 1.

0: to byly Verve na frekvenci 1. Úžasná deska Urban Hymen z roku 1997. No a sám mistr nám tu otevřel takovou nostalgickou vzpomínku a zpíval o tom, když si prohlíží tu starou krabici, která je plná fotek a suvenýru. Tak další poklady pro vás máme do 23. hodiny, budou Depeche Mode, tak Avril Lavigne anebo Marek Ztracený, Zastav mě.
1: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.

0: Sponzorem Časomíry je Capilan. Capilan Originál. Šetrná vlasová péče s tradicí. www.capilan.cz
1: 23 hodin. Frekvence 1 zprávy.
2: Sněmovna večer schválila snížení odvodů na sociální pojištění pro živnostníky. Čeští hokejisté na mistrovství světa prohráli s Kanadou 2-3. A teploty ve středu opět půjdou přes 30, jen místy zaprší. Zpráv na frekvenci 1 zdraví Ondřej Albrecht. Odvody živnostníků na sociální pojistné zřejmě zpětně klesnou na loňskou úroveň. Stvrdila to večer sněmovna, když přehlasovala Senát, který tento návrh poslanců vládní koalice odmítl. Předlohu teď dostane k podpisu prezident. K důvodům senátního veta patřila hlavně obava z výpadku příjmu důchodového systému a také to, že živnostníci budou mít zajištěné menší důchody od státu. Česká muniční iniciativa by se v dodávkách na Ukrajinu mohla letos dostat na stejná čísla jako za loňský rok. Smlouvy a finance zatím pokrývají něco přes 1 000 000 kusů velkorážní munice. Před odletem na státní návštěvu Estonska to řekl prezident Petr Pavel. To, že do iniciativy Česko přestalo přispívat a jen je spravuje, podle něj nedává dobrý signál ostatním zemím. Dodávky munice pomáhají Ukrajině, která se více než 4 roky brání ruské vojenské agresi. A kvůli válce na Blízkém východě zdraží Čechům v letní sezóně také cesta na dovolenou. Zatímco rodina jedoucí autem do Chorvatska zaplatí za palivo až o 1200 korun více, čtyřčlenná rodina letící do Řecka, Turecka nebo Egypta může za letenky zaplatit až o 5000 navíc. Vyplývá to z analýzy XTB. Její hlavní analytik Jiří Tyleček k tomu řekl.
3: Naštěstí ty velké aerolinky se zajišťují, takže nakoupili už to palivo dopředu a ten přenos cen tam není nějaký také markantní, takže ty letecké zájezdy budou něco dražší, s tím třeba počítat třeba i v případě nějakých last minutů, ale ani tady to nejsou nějaké, řekněme, desítky procent, ale spíše se bavím o nějakých jednotkách procent.
2: Z pohledu absolutních cen paliv ale patří Česko k levnějším evropským zemím. Ceny nafty má jedny z nejnižších. Čeští hokejisté na mistrovství světa prohráli s Kanadou 2-3. Národní tým vedl po gólech Marka Alšera a Dominika Kubalíka ještě po dvou třetinách 2-1. Ve třetí části ale Kanaďané zápas otočili. Náskok mohl být ještě vyšší. Kanadský gól těsně před závěrečným hvizdem ale neplatil kvůli offsideu. Češi tak ve skupině B skončili třetí a před čtvrtfinále se přesunou z Friburgu do Curychu. Tam večer oslavilo vítězství domácí Švýcarsko, které přehrálo Finsko 4-2. Švýcaři se tak utkají ve čtvrtek se Švédskem. My se naopak postavíme právě proti hráčům z Finska.
1: Frekvence 1. Počasí.
2: A čeká nás většinou jasno nebo polojasno od severu, ale během středy přibude oblačnosti hlavně na jihu Čech, Moravě a ve Slezsku, kde se můžou objevit také přehánky nebo bouřky. Teploty vystoupají na 26 až 31 stupňů, na jihu Moravy to ale může být až 33 stupňů. Tolik zprávy, další opět za hodinu, do té doby dobrý poslech.
4: Hezký večer vám přeji po 23. hodině, tak za chvilku více o úplňku, který nás čeká už za pár dnů, a teď po zprávách Michael Field anebo Krištof, na viděnou.
1: Frekvence 1
5: a Milan Bílek.

0: Man in the Rain a to byl Mike Oldfield na frekvenci 1 krátce před půlnocí. Tak všimli jste si toho jasného měsíce, který je nad námi, tak úplněk a ten druhý květnový je před námi a nastane 31. května. Je to tak, ten první proběhl 1. května ve znamení Štíra a druhý takzvaný modrý měsíc nastane 31. května ve znamení Střelce. A je to vlastně ten Blue Moon, který nás čeká. Je to druhý úplněk v jednom kalendářním měsíci a měl by, pokud na to věříte, přinést energii ohně, touhu po svobodě, rozšiřování obzorů a učení se novým věcem. Tak nevím, jestli to všechno platí, ale ať vám ten druhý úplněk v tomto měsíci přinese jenom štěstí. Už za chvilku Hard, teď báseň a činasky.
1: Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu, jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru, chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti.

0: účty.
1: A dorazí i zajímavý host. Nedávno se vrátil z Indie.
0: A na zahradě bude mít nově včely.
1: Kdo? Tomáš Klus?
0: A dorazí i s kapelou a zahraje přímo u nás ve studiu.
1: Tak se těšte.
2: Takže hned po ránu zapněte rádio a vypněte starosti.
3: Míra Michálek a Lubka Ponížilová na Frekvenci 1.

0: Frekvence 1 zprávy.
1: Ministr zemědělství chce pro české ovocnáře finanční pomoc z Bruselu kvůli mrazům. Čeští hokejisté na mistrovství světa prohráli s Kanadou 2-3 a teploty se opět dostanou přes 30. Místy můžou přijít přehánky. U zpráv Frekvence 1 zdraví Ondřej Albrecht. Český ministr zemědělství Martin Šebestián doufá, že Česko získá od Evropské unie finanční pomoc ve výši alespoň 1/4 škod způsobených jarními mrazy. Ty postihly hlavně ovocnáře. Novinářům řekl, že jde o obdobnou situaci jako v roce 2024. Škoda na úrodě ovoce kvůli mrazům bude podle odhadů ovocnářů asi 1 až 1,5 miliardy korun.
2: Je to obdobná situace jako v roce 2024 a doufáme, že uspějeme procentuálně, alespoň stejně jako v tom minulém období. To znamená, že jsme dostali zhruba na pokrytí 1/4 plus minus těch škod, které byly způsobeny mrazy.
1: Letošní škody jsou zřejmě druhé největší po roce 2024. Lidé si objednali dluhopisy republiky za více než 47 miliard. Zájem tak překonal původní limit, se kterým stát počítal. V presklubu řekla vicepremiérka a ministryně financí Alena Schillerová, že jde o velký úspěch.
3: Je to neuvěřitelný za mě úspěch a já bych chtěla říct, že občas dostávám dotazy, že je to nějaký dluh navíc, to je samozřejmě nepochopení. To je jenom to, že bychom o to méně si budeme půjčovat na finančních trzích od bank nebo finančních institucí, protože si část půjčí naše české domácnosti, které mají ten největší a nejbližší vztah k České republice.
1: Celý pořad si poslechněte na našem webu frekvence1.cz. Skotský parlament znovu otevřel otázku nezávislosti na Velké Británii. Poslanci podpořili výzvu k uspořádání nového referenda, které prosazuje Skotská národní strana společně se Zelenými. Britská vláda ale dala jasně najevo, že o dalším hlasování jednat nechce. V posledním referendu před více než 10 lety totiž většina obyvatel Skotska odtržení od Británie odmítla. Čeští hokejisté na mistrovství světa prohráli s Kanadou 2-3. Národní tým vedl po gólech Marka Alšera a Dominika Kubalíka ještě po 2/3 2-1. Ve třetí části ale Kanaďané zápas otočili. Náskok mohl být ještě vyšší. Kanadský gól těsně před závěrečným hvizdem ale neplatil kvůli offsideu. Češi tak ve skupině B skončili třetí a před čtvrtfinále se přesunou z Friburgu do Curychu. Tam večer oslavilo vítězství domácí Švýcarsko, které přehrálo Finsko 4-2. Švýcaři se tak utkají ve čtvrtek se Švédskem. My se naopak postavíme právě proti hráčům z Finska.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: A čeká nás většinou jasno nebo polojasno od severu, ale během středy přibude oblačnosti hlavně na jihu Čech, na Moravě nebo ve Slezsku a můžou se tam objevit přehánky nebo také bouřky. Teploty budou kolem 26 až 31 stupňů Celsia, na jihu Moravy to ale může být až 33. Tolik zprávy, další opět za hodinu, do té doby dobrý poslech.

železa, jsem spíš dřevo. A proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod.

0: zábava vám.
1: Prezidenti, politici, slavní zpěváci i herci.
2: Ti všichni míří v neděli po obědě na Frekvenci 1.
3: Mám rád to ze všechny ženy, jo. Jsem gentleman, jste si mohl všimnout teďkon, že paní Naďová teď bude sedět, protože já vždycky rád pustím ženu sedět.
1: Nejlepší český imitátor Petr Jablonský předvede na vaše přání, na koho si vzpomenete.
4: Možná kdybych byl typickým Čechem, byl bych možná také Tomáš, ale jinak jsem taky Moravák jak stehno.
2: Petr Jablonský. Live každou neděli od 13 hodin na Frekvenci 1.

0: I o víkendu díky nám víte, co se děje,
1: kdo slaví a co,
0: a taky kam vyrazit a proč.
2: Víkendový tým Frekvence 1.
0: Petr Wagner,
1: Veronika Elhotová
0: a Marek Valášek.
2: I v sobotu a v neděli.
3: Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: Jedna hodina. Frekvence 1 zprávy.
1: Sněmovna večer schválila snížení odvodů na sociální pojištění pro živnostníky. Čeští hokejisté na mistrovství světa prohráli s Kanadou 2-3. A teploty ve středu opět půjdou přes 30, jen místy zaprší. Zpráv na frekvenci 1 zdraví Ondřej Albrecht. Odvody živnostníků na sociální pojistné zřejmě zpětně klesnou na loňskou úroveň. Stvrdila to večer sněmovna, když přehlasovala Senát, který tento návrh poslanců vládní koalice odmítl. Předlohu teď dostane k podpisu prezident. K důvodům senátního veta patřila hlavně obava z výpadku příjmu důchodového systému a také to, že živnostníci budou mít zajištěné menší důchody od státu. Česká muniční iniciativa by se v dodávkách na Ukrajinu mohla letos dostat na stejná čísla jako za loňský rok. Smlouvy a finance zatím pokrývají něco přes 1 000 000 kusů velkorážní munice. Před odletem na státní návštěvu Estonska to řekl prezident Petr Pavel. To, že do iniciativy Česko přestalo přispívat a jen je spravuje, podle něj nedává dobrý signál ostatním zemím. Dodávky munice pomáhají Ukrajině, která se více než 4 roky brání ruské vojenské agresi. A kvůli válce na Blízkém východě zdraží Čechům v letní sezóně také cesta na dovolenou. Zatímco rodina jedoucí autem do Chorvatska zaplatí za palivo až o 1200 korun více, čtyřčlenná rodina letící do Řecka, Turecka nebo Egypta může za letenky zaplatit až o 5000 navíc. Vyplývá to z analýzy XTB. Její hlavní analytik Jiří Tyleček k tomu řekl.
2: Naštěstí ty velké aerolinky se zajišťují, takže nakoupili už to palivo dopředu a ten přenos cen tam není nějaký také markantní, takže ty letecké zájezdy budou něco dražší, s tím třeba počítat třeba i v případě nějakých last minutů, ale ani tady to nejsou nějaké, řekněme, desítky procent, ale spíše se bavím o nějakých jednotkách procent.
1: Z pohledu absolutních cen paliv ale patří Česko k levnějším evropským zemím. Ceny nafty má jedny z nejnižších. Čeští hokejisté na mistrovství světa prohráli s Kanadou 2-3. Národní tým vedl po gólech Marka Alšera a Dominika Kubalíka ještě po dvou třetinách 2-1. Ve třetí části ale Kanaďané zápas otočili. Náskok mohl být ještě vyšší. Kanadský gól těsně před závěrečným hvizdem ale neplatil kvůli offsideu. Češi tak ve skupině B skončili třetí a před čtvrtfinále se přesunou z Friburgu do Curychu. Tam večer oslavilo vítězství domácí Švýcarsko, které přehrálo Finsko 4-2. Švýcaři se tak utkají ve čtvrtek se Švédskem. My se naopak postavíme právě proti hráčům z Finska.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: A čeká nás většinou jasno nebo polojasno od severu, ale během středy přibude oblačnosti hlavně na jihu Čech, Moravě a ve Slezsku, kde se můžou objevit také přehánky nebo bouřky. Teploty vystoupají na 26 až 31 stupňů, na jihu Moravy to ale může být až 33 stupňů. Tolik zprávy, další opět za hodinu, do té doby dobrý poslech.
0: Frekvence 1.
3: Frekvence 1.
0: To nejlepší z muziky.
3: Z muziky.

0: No jasně, to je totiž hodina bláznivého humoru a zábavy.
1: Mami, rozešla se se mnou holka.
2: Takhle to umí glosovat jen velké hlavy.
3: A vrátila nám všechny prostový dozy?
0: Začínáme každý všední den v 17 hodin.
2: Co vás baví?